Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Troníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k osmdesátce pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

míchám, jdu po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném a s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Žalmanovo album A Tomáš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Halková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova Spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkaný, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

album Žalmanova spolu a to máš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů.

kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Kam odcházíš, světle, starý dobrý světle, pěšky na vlak a jdi domů, tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smetá.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

0: za času.
1: Pro lásku na kraj střechy světa šel.
0: Za času.

třeba pohře. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porad něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik, jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domovů, někde dobře byl. Bál jsem se tmy, jak unáší mě do hluby, a že lidi opustí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Ať je podzim nebo léto, babí humoška vás prostě baví.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to by
0: si... Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, ano. Silvestr, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme. Uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pití vajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak... Prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak, tak prosím vás, co je nového v pidivajzlicích?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No... Dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe. Přemýšleli jsme. Hlavama.
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo. Tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno, nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte, my jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte? No,
2: takhle, ano,
3: a je to, pač, ano, my ano. Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. Hele, a prckama.
2: Přímo.
3: A my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady
2: vážně?
3: Račte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Štercluv salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: To je takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Taková sekaná.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak no nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Žhořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že? Takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní. Že? Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénarista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky.
1: Ano.
0: Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a posluchačů Humoriády a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Labuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací a ne Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a 3/4 jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo,
5: ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral?
5: A nebo B? Samozřejmě Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Naschledem. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Pepik z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerejší.
8: To bych vám ani moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No. Kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje, no. Specialita závodu, proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. To když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám mockrát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové pokrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No,
8: aby jsme daleko
7: hledali. No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy. Estráda. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse. Na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele. To by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh. Hrajou tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky, a tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hrajou pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně. Tak jo, a jak často se vídáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: No, s Oldou točíme právě, teď jsme natočili další díly té rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. nám by to byl.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, tak, samozřejmě. Ano. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho Sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste sem, pane Šlechtic, a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Kože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Kože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to. Nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho. Slouho.
4: Slouha. Ty řekni, pane, slouha? Ukaž mi můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí. A...
5: Ty jsi mi vedle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě, tak...
5: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, tak pojď, no.
5: Nech to. Dej tu špičku pryč.
4: Ještě máš jedno oko volný.
5: No, ale to je hladí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho drahé. Haló, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásný.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, myslíš? Takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No?
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej, víc?
4: To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme měli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle. Tam je činohra, balet i opera. opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili léta Studio Kamarád, on dělal Harry Showmana, že jo? Mm-hmm. Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No, já bych si teď přál pro naše děti, jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milé Jů.
1: Tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení humor mezera A, humor mezera B.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kecmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly. Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže nemůžete zapomenout na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byl,

0: na to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo. A hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky. A byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Růžičková. No a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nedlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám ani nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě. No, bylo to veselý, bylo to krásný, no. Mm-hmm. Je to dávno.
1: Živočichář Béda.
0: Ano.
1: Byla
0: ano,
1: ta
0: ano.
1: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
1: Zdravíme.
2: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. Mm-hmm. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
1: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ahoj.
1: Dobré odpoledne.
3: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
0: Jo.
3: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
0: Moc vám děkuju, to se mě potěšila, děkuju.
1: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
4: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
5: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
4: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik poezie ze Sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopy Čin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
7: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
3: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
2: zajímavý. Já myslím,
3: zajímavý.
2: Že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
3: Myslíte si? Určitě, já nevím.
2: Ano.
3: Já si myslím, že no, on strašně líbí, zvlášť, že to rozpletu teda.
2: Ano, tak prý už máte 800 dílů Simpsonů.
3: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
2: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem vás teprve rozila, já jsem to dneska nějak zaspala.
2: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, netažení, ale výstupu.
4: Ještě říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
2: Pana Lábuse.
4: Je, tak já ho pozdravuju moc těmi děti, mám vás hodně ráda, je to sranda.
3: Ano,
2: že jo. Tak jo.
4: To vydrží. Mm-hmm.
2: A zvolíte si smutné...
4: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
3: Ano.
4: Dneska potřebujeme.
2: Ano.
4: No a dejte mě tam pana Lábuse.
2: Pana Lábuse, tady máme,
3: zdravím,
2: ten už je daný.
3: Musíte si vybrat.
2: Můžete si vybrat smutného muže Válka, ano, anebo Miloslava Šimka.
4: Tak toho Šimka.
2: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou.
4: Tak milá paní.
2: A zveme dalšího, dobrý den. Halo.
5: Dobrý den, tady František Jalubin nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
2: Zdravím.
5: A toho pana Šimka tam šoupněte.
2: No,
5: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čemu činkuje.
2: Všechno mu jde.
5: Nemá to chybu.
3: Tak vám děkuji.
5: Mějte se. A stále zdraví vztahu. Díky.
3: Ano, naschledanou, naschledanou.
2: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
2: Zdravíme.
6: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
3: Dobře.
2: Je to tam. Aha. Mějte se hezky.
6: Zbytek dne, naschle.
2: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
7: Díky, z Valašska.
2: Zdravím
7: Jiřího.
3: Ano.
7: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení zase.
3: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
2: Takže takhle. Josefe, Ačko nebo Bčko?
7: Ačko.
2: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
8: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
3: Dobrý den.
8: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
3: Cože?
2: Kačka za kačku?
3: Kačka za... Teď nevím, co to říká.
2: Napovězte indici další, prosím.
8: Malý televizní kabaret.
3: Je to let.
2: Jo, frkačka za kačku.
3: Frkačky za kačku.
2: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
3: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
2: s Jitkou Moravcovou
3: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
2: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
3: To by se odehlo v LDNC. No,
2: dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
9: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo, to je takový to velký černý.
10: Ona je tady, ta bude.
9: No tak jako, aby si se cítil jako učitel, no, dobře, no, podívej.
10: No, jak, no? Jak to nosej, vej, tak. Čvoče, tak to nos.
9: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to, a kolegyně poslala prosovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
10: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, trochu. Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
9: Slavku.
10: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
9: používat. To jsou tvoji žáci, jo, ne, to... tohleto je katedra, ano. To je tabule. Uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
10: No tak ale, dobře, tak to vememe ale s příchodem nějak.
9: Vem to, jak chceš.
10: Máte zvoneček?
9: Ježišmarie.
10: Použij svůj teda šíp, jo?
9: Crrrr.
10: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Ano. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
9: Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
10: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi taky přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
0: Srnec.
10: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
11: Maťová,
10: nahlas, abychom si rozuměli.
11: Matějová.
10: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale co? Maťová, no. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
11: Zuzanka.
10: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
11: Zuzanka Matějová.
10: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výborně.
2: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pozdrav.
3: Mějte se hezky taky, naschledanou.
2: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
12: Když okna...

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Začal povolovací proces stavby přehrady v Nových Heřminovech. V Bílovci otevřeli první zvířecí hřbitov v Moravskoslezském kraji. Dnes se v Českém Těšíně koná mini veletrh sociálních služeb. Bude většinou oblačno, naměříme do 23 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Plánovaná stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o krok blíž. Krajský úřad začal rozhodovat o stavebním povolení. Povodí Odry očekává, že ho dostane ještě letos. Je to poslední krok před výběrem stavebních firem.
2: Co se týká zahájení stavebních prací, ta první základní stavební sezona by byl rok 2028.
3: Odhaduje generální ředitel povodí Odry Miroslav Janoviak. Státní podnik už připravuje soutěž na výběr zhotovitele přehrady na horním toku řeky Opavy. Účastníků povolovacího procesu je ale hodně a můžou podávat námitky ve 30-denní lhůtě, dodává mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová.
4: V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho toto řízení potrvá.
3: Stavba protipovodňové přehrady by měla stát zhruba 4 miliardy korun a povodí Odry ji chce dokončit v roce 2033. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Maximální povolená cena nafty dnes mírně klesla. Jeden litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 41 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak oproti včerejšku stoupnul o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Moravskoslezský kraj má svůj první zvířecí hřbitov. Lidé ho najdou v Bílovci na místě, kde se dříve pohřbívala jateční zvířata. Hřbitov nabízí asi 150 míst pro uhynulé psy, kočky, ale i drobnější domácí zvířata. Pro nájem čtvercové plochy stojí 7 tisíc na 5 let, říká jednatel místních technických služeb Radim Vlček.
5: Chtěli bychom, aby to bylo jednotný ráz, to znamená, aby ten rozměr toho hrobového místa byl ucelený. Lidé budou mít možnost si tam dát pomníček, nějaký náhrobek, popřípadě nějakou vzpomínku, obojky, hračky svých mazlíčků a takové věci.
0: Kandidáti v senátních a komunálních volbách mají do dnešních 14 hodin poslední šanci vzdát se kandidatury. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou anebo osobně na registračním úřadě. Na hlasovacích lístcích ale i tak zůstanou. Volební komise pak v pátek a v sobotu musí jen voliče o odstoupení z voleb informovat. Těšínská charita dnes organizuje mini veletrh sociálních služeb. Tématem letošního ročníku jsou seniori. Do kulturního střediska Střelnice se sjedou poskytovatelé sociálních služeb z Těšínského Slezska. Veletrh začne v 11 hodin, říká za charitu Michaela Horňáková.
6: Kromě toho, že budou workshopy, besedy, tak budou i různé rehabilitační aktivity. Seniori i kdokoliv, všichni návštěvníci, včetně škol, tak si mohou nechat změřit tlak, mohou si nechat vyšetřit krev.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnicích v našem regionu je zatím klid, nemáme hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních problémů, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je to tady první zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu. Odstartovali další dobré ráno, to dnešní je středeční s datem 7. října roku 2026. Kromě Terezy Hájkové je u mikrofonu i Petr Soukup, my oba přejeme pohodový den.

0: Po dlouhé reprezentační přestávce se opět rozběhne fotbalová nejvyšší soutěž. Během 3týdenní pauzy se v Baníku Ostrava stalo několik událostí. O jedné z nich, a sice změně, anebo lépe řečeno návratu kapitána, budeme mluvit v reportáži. Krátce před 17:30. Teď si ale nejprve připomeneme historii spojenou s dnešním datem 7. října.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa, 7. října. Svátek má spravedlivá, tedy Justína. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
3: Volejte slávu! Tři dny se radujte!
2: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma. Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je po ránu většinou oblačno, v Českém Těšíně teď naměříte 7,5 stupně Celsia, o 1 stupeň nižší teplota, tak tu evidují ve Frenštátu pod Radhoštěm. No a prognóza na dnešek, ta nezní vůbec špatně, zpočátku bude oblačno, odpoledne ale bude mraku ubývat, nebude pršet, teploty se budou pohybovat okolo 23 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte do 17 stupňů.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapitánem Baníku Ostrava je už zase místo brankáře Jedličky, odchovanec klubu a obránce Michal Fridrich. Během dlouhé reprezentační pauzy vedl mužstvo v pohárovém utkání na Kladně a v přípravě na hřišti polských Katovic. Staronový kapitán by měl vést Baník i v sobotu v lize na hřišti Bohemians.
1: Tak já už se o tady tom asi moc nechci bavit, to mi přijde už takové zbytečné, tak já nevím, když jsem zdravý, jsem na hřišti, tak většinou tu pásku mám a když bych nebyl, tak jsou připraveni další kluci, takže pro mě samozřejmě páska je obrovská čest Baníku, ale na druhou stranu už jsem mi měl delší dobu, i když než jsem odcházel, takže i kdybych neměl pásku na ruce, tak vím, do jakého klubu jsem se vrátil a je to pro mě klub mého srdce, takže ať už mám pásku nebo nemám, tak já vždycky odvedu na hřišti, no budu bojovat do konce svého života, se dá říct, nebo jako toho fotbalového, takže udělám všechno pro to, aby jsme byli úspěšní, ať už tu pásku mám nebo nemám.
2: Říkal po posledním přípravném utkání před desítkou tisíc fanoušků Katovic a Baníku Michal Fridrich. Před sezónou s ním totiž nový trenér z Kuhraví přestal počítat, ale výkony a výsledky ho přiměly vrátit Fridricha do sestavy a vrátit mu i kapitánskou pásku. Reprezentační přestávka byla z pohledu Baníku a jeho fanoušků převážně pozitivní.
1: My jsme to měli proložené ještě tím pohárem, takže to je spíš, že jsme jako nevypadli z tempa. Vlastně hráli jsme pohár, teďka další takový sice přátelský zápas, ale když jete před 10 000 lidma, tak se i přesto jako vydáte naplno, takže bylo taky důležité. Měli jsme i nějaké volno, mezi tím jsme i dobře potrénovali, takže myslím, že jsme stihli za tu repre pauzu všechno a já jenom doufám, že to zúročíme v zápase na Bohemce.
2: K pročištění vzduchu pomohlo i první setkání fanoušků s vedením a trenérem s Kuhravím na Bazalech pod názvem Z první řady.
1: Spíš je zbytečné, aby jsme se sami dostávali nějak do nějakého tlaku a podobně, takže když ten zápas na Kladně nevypadal dobře, tak prostě jsme postoupili, protože prostě ten výkon nebyl dobrý, my to víme, ale ten postup jsme splnili a teďka se musíme nachystat na ten ligový zápas a byla by jenom škoda, kdyby jsme se zbytečně v celém klubu, ať už fanoušci nebo vedení, nějak dostávali pod nějaký tlak a spíš se snažit, ať se všichni společně semkneme a vlastně snažíme se vytěžit co nejlepší výsledky do konce sezóny, teďka vlastně té pozimní části. Tak já věřím, že my jsme s klukama nastaveni dobře, chceme být úspěšní a musíme si pomoct teďka na tom hřišti a chytit zase nějaké dobré zápasy.
2: Přeje si obránce a kapitán Michal Fridrich před sobotním utkáním na hřišti Bohemians Praha. David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Chris DeBark, teď už ale Tereza Hajková a krátké zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních pořád mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou na zhruba 500 milionů korun. Jednací řád sněmovny by se mohl opět změnit. Navrhuje to šéf poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Podle něj by si třeba poslanci nově mohli stanovit konkrétní den, kdyby mohli hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy. Šťastný tak chce omezit parlamentní obstrukce. Národní památkový ústav stály 2 neděle s bezplatným vstupem na vybrané památky přes 18 milionů korun. Ústav je zpřístupnil ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Nabídku využilo během 2 dnů více než 120 tisíc lidí. Rezort kultury slíbil, že Národnímu památkovému ústavu část výpadku ze vstupného nahradí. Novou zeleň chystá vysadit radnice v Osoblaze na Bruntálsku. Celkem v obci přibude 18 nových stromů a bezmála 180 nových keřů. Chystaná výsadba se týká třeba okolí Nádražní ulice anebo areálu základní a mateřské školy. Obec získala na výsadbu krajskou dotaci. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i po 4. Angličanům ve Wembley podlehli 0-3. V základní skupině odehraje národní tým ještě 2 zápasy. V listopadu proti Španělsku a Chorvatsku. A ještě počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno. Odpoledne má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově v ulici Okružní havaroval autobus s dodávkou. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Vozovka je neprůjezdná, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Pozvánka k poslechu našeho dopoledního vysílání. To vám nabídnu po písni Lucie Vondráčkové a Dalibora Jandy.

Martina Dunděrová z mobilního hospice Ondrášek slaví 55. narozeniny a k ním si naděluje jako dárek natrénovat stojku na rukou, pomyslně vysypat kapsy a přispět na provoz Ondrášku. O netradiční charitativní akci budeme mluvit dnes dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, protože právě Martinu Dunděrovou si do našeho dopoledního pořadu host pozvala Kateřina Huberová. Rozhovor začne 10 minut po 11. hodině. Budeme rádi, když i v tuto dobu budete Český rozhlas Ostrava poslouchat. Teď kapela Eruption a hned poté informace o počasí. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Na počasí se teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaměříme s meteorologem Václavem Smolkou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme nejprve k aktuální situaci.
2: Tak většinou máme v kraji ještě jasno nebo skoro jasno, ojediněle se také vyskytují mlhy, teploty jsou nejčastěji od 8 do 4 stupňů Celzia, ale máme i lokality chladnější, například v Rýmařově máme 1 stupeň Celzia a naopak máme i teplejší lokality, například město Albrechtice má aktuálně 11,5 stupně Celzia. Vítr ten je aktuálně většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme ten aktuální stav a teď už k předpovědi na celý den.
2: Tak očekáváme teďka ještě zpočátku malou oblačnost od jihozápadu, ale přechodně bude oblačnosti více. Později odpoledne postupně ale začne zase ta oblačnost ubývat. Maximální denní teploty budou od 19 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude postupně mírný jižní až jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí pak máme čekat v noci na čtvrtek a co zítra?
2: Tak v noci by mělo být jasno nebo skoro jasno, k ránu potom většinou polojasno. Minimální teploty budou od 13 do 9 stupňů, při slabším větru a malé oblačnosti to bude ojediněle kolem 7 stupňů. Vítr bude slabý, místy mírný, jižní až jihozápadní, od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra čekáme ráno ještě polojasno až skoro jasno, od západu postupně bude oblačnosti ale přibývat a později odpoledne a večer se také přidají přeháníky a déšť. Výjimečně i bouřky. Maximální denní teploty budou od 20 do 24 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a vítr bude mírný během dne přechodně místy až čerstvý, jižní až jihozápadní od 4 do 9 metrů za sekundu a večer se bude měnit na severozápadní.
1: S informacemi o počasí nás se seznámil Václav Smolka. Díky za to a pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: I dnes po 13. hodině vám nabídneme pořad Alexa Host. Tentokrát bude u mikrofonu potomek jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Francesco Kinský dal Borgo. Uslyšíte třeba i o tom, kdy poprvé slyšel o Česku.
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce, vůzovka, a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Francescem Kinským dal Borgo si můžete poslechnout 10 minut po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Město Ostrava mimořádně podpoří domovy seniorů a zařízení pro lidi s postižením, kterým chybí dotace od kraje. Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Další ještě přijdou. Pavilon na Novém náměstí v Kopřivnici dnes představí sbírku zlozvyků. Obloha bude většinou polojasná a naměříme do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. 8 městských organizací pečujících o seniory a zdravotně handicapované v Ostravě dostane mimořádnou podporu přes 32 000 000 korun. Rozhodla o tom městská rada. Domovy seniorů a pobytové služby se potýkají s výpadkem financí od státu, které přerozděluje Moravskoslezský kraj. Podle mluvčí ostravského magistrátu Gabriely Pokorné letos dostali celkem o 60 000 000 korun méně, než potřebují.
5: Ostrava poskytne mimořádnou finanční podporu ve výši 32,4 milionů korun z rozpočtové rezervy města. Prostředky pomohou pokrýt provozní náklady organizací, kterým nebyly přiznány dotace pro zajištění péče o seniory a zdravotně handicapované.
3: Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být v Česku k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už do Česka dorazilo. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Je to podle něj celoevropský problém.
6: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva. A ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
3: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Pěší most přes Kobylý potok v Karlovicích na Bruntálsku je opravený. Lávku v roce 2024 zničila povodeň a odnesla ji o zhruba 100 metrů dál od původního místa. Návrat mostu trval více než 2 roky. Obec čekala, až koryto potoka opraví jeho správce. Most leží na naučné stezce historií a přírodou Karlovic nedaleko restaurace Malajka.
7: Obec musela lávku opravit, bylo nutné posvařovat poničené části, vyměnit celou mostovku a konstrukci opět natřít. Most je teď posazený na betonových patkách zhruba o 0,5 metru výše, než byl v roce 2024. Je tak lépe chráněný proti vyšším průtokům vody. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Kopřivnický výstavní pavilon na Novém náměstí otevírá unikátní výstavu. Nabídne pohled do 3letého projektu Kateřiny Šedé Národní sbírka zlozvyků. Ta se zaměřuje na originální vzorce chování, které lidi ovlivňují a charakterizují, anebo se dědí z generace na generaci. Návštěvníci můžou zároveň sbírku obohatit o své vlastní zlozvyky a přijde přímo do kopřivnického pavilonu registrovat do Národní sbírky. A to každé pondělí, středu a čtvrtek.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, od jihozápadu přechodně oblačno. Později odpoledne bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: S problémy stále počítejte v Havířově. V ulici Okružní se vyšetřuje nehoda autobusu a dodávky. Silnice je zcela neprůjezdná.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: O dnešní hraní program Českého rozhlasu Ostrava se starají Tereza Hájková a Petr Soukup. Doufáme, že společně s námi budete mít příjemný den. Každý den v tomto čase gratulujeme těm, kteří mají svůj svátek. Pod dnešním datem v kalendáři figuruje jméno Justýna, což je křestní jméno, které má svůj původ v řečtině, dá se vyložit jako spravedlivá. Všem Justýnám, které nás poslouchají, přejeme krásný sváteční den a společně s gratulací posíláme i písničku od Leony Machálkové.

0: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava, je přesně 6 hodin a 12 minut. Už 2 roky nejezdí vlaky mezi Opavou a Kravařemi. Na podzim roku 2024 povodeň kompletně zničila část trati a dlouho se řešilo, co s tím. Nakonec se bude stavět úplně nová mostní estakáda a právě teď dělníci domluví zbytky starého mostu přes řeku. Téma pro reportáž. Nabídneme ji za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik cvičíme na boku. Opřeme se o pokrčený loket, hlava, trup a nohy v jedné rovině. Pravá noha je pokrčená v koleni, trup a nohy nad zemí. S výdechem krčíme levé koleno a přitahujeme k hrudníku. Opět s výdechem vracíme zpět. Boky stále nad zemí. Opakujeme 10krát a pak vystřídáme strany. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Čeká nás relativně příjemný podzimní den. Než se dostaneme k předpovědi, tak se pojďme podívat, jak to na severní Moravě a ve Slezsku teď vypadá. V Ostravě naměříte 6 stupňů Celsia. Na horách, konkrétně na Lise, je tepleji, už teď 9. No a prognóza týkající se dneška říká, že bude zpočátku oblačno, odpoledne bude ale mraku ubývat. Nemělo by pršet, teploty v nížinách dosáhnou ke 23 stupňům maximálně. Na horách se budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Začala obnova poslední vlakové trati, kterou zničili předloňské povodně. U Opavy dělníci demolují zbytky mostu přes řeku. Vznikne tam úplně nová mostní estakáda a úsek kolejí za zhruba 500 000 000 korun. Do vlaku se tam cestující vrátí až v roce 2028.
1: Vlak jsem využívala často.
2: Do obchodu předpokládám.
1: Ano, chodit až na zastávku ke kapli je pro mě daleko.
2: Myslíte náhradní autobus?
1: No, náhradní autobus je až na hlavní cestu, to vůbec ne.
3: Motoráky chybí hlavně starším lidem v Malých Hošticích u Opavy. Je to lokální trať, která vede dál na Kravaře. U Opavy po ní po záplavách nezbylo v podstatě nic.
4: Právě probíhají práce na demolici původní mostní estakády. Vidíme velký jeřáb, který vlastně postupně snáší ocelový příhradový nosník.
3: Stavby vedoucí Václav Přehnal je u posledních zbytků starého mostu. Demoliční kladiva ho drtí na malé kusy.
4: S tím, že vlastně v plánu je, abychom to tady celý zdemolovali, urovnali a další práce budou zahájeny až předpokládáme na jaře příštího roku.
3: Dlouho se řešilo, jestli vrátit zpátky původní podobu trati, anebo postavit odolnější mostní estakádu. Proto se začíná s obnovou až teď, 2 roky po povodních, potvrdil Jiří Dittmer ze Správy železnic.
5: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách.
3: Takže starý most nahradí nová konstrukce s výrazným obloukem a přemostí se tak i kus záplavového území kolem řeky Opavy.
5: Provoz zkušební a železniční chceme zavést v první polovině roku 2028.
3: Do té doby budou místo vlaků v této části Opavska dál jezdit náhradní autobusy. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: zpěvačce Tasman Archer bude říkat to, co je nového v krátkých zprávách Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Maximální povolená cena nafty dnes mírně klesla. Jeden litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 1,40 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak oproti včerejšku stoupnul o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Moravskoslezský kraj má svůj první zvířecí hřbitov. Lidé ho najdou v Bílovci na místě, kde se dříve pohřbívala jateční zvířata. Hřbitov nabízí asi 150 míst pro uhynulé psy, kočky, ale i drobnější domácí zvířata. Pro nájem čtvercové plochy stojí 7000 korun na 5 let. Ještě do dnešních 16 hodin je možné požádat o vydání voličského průkazu pro senátní volby. Musíte ale už jen osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz lze využít při hlasování v jiné volební místnosti svého volebního obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize. Důvodem jsou podle oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun. Omezí investice, zruší některé pořady a počítá i s propouštěním. Těšínská charita dnes organizuje mini veletrh sociálních služeb. Tématem letošního ročníku jsou seniori. Do kulturního střediska Střelnice se sjedou poskytovatelé sociálních služeb z Těšínského Slezska. Akce začne v 11 hodin. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, od jihozápadu přechodně až oblačno. Později odpoledne bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Orlové Lazech v křižovatce ulic Ostravská a Hraniční havarovala dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. A nehodu dvou osobních aut nám hlásíte taky z Havířova z ulice Orlovská. I tam dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: V dopoledním magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava poznáváme různá zajímavá místa a lokality v našem regionu, případně zajímavé osobnosti. Kam vyrazíme dnes? Uslyšíte po písních Katapultu a Lenky Filipové. Pěkné ráno.

Prý se tomu říká láska, zpívala Lenka Filipová. Já vám také něco řeknu, a sice jaký bude dnešní magazín Křížem krajem. My se v něm podíváme do Karviné, kde právě dnes bude probíhat Den příběhů bez hranic. Pořádají jej společně dvě knihovny, česká a polská. A právě na místě dnes bude naše redaktorka Romana Kubicová. Co vše celá akce nabídne, to uslyšíte mezi 9. a 10. hodinou dopolední.

0: počasí.
1: Na počasí se teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaměříme s meteorologem Václavem Smolkou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme nejprve k aktuální situaci.
2: Tak většinou máme v kraji ještě jasno nebo skoro jasno, ojediněle se také vyskytují mlhy, teploty jsou nejčastěji od 8 do 4 stupňů Celzia, ale máme i lokality chladnější, například v Rýmařově máme 1 stupeň Celzia a naopak máme i teplejší lokality, například město Albrechtice má aktuálně 11,5 stupně Celzia. Vítr ten je aktuálně většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme ten aktuální stav a teď už k předpovědi na celý den.
2: Tak očekáváme teďka ještě zpočátku malou oblačnost od jihozápadu, ale přechodně bude oblačnosti více. Později odpoledne postupně ale začne zase ta oblačnost ubývat. Maximální denní teploty budou od 19 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude postupně mírný jižní až jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí pak máme čekat v noci na čtvrtek a co zítra?
2: Tak v noci by mělo být jasno nebo skoro jasno, k ránu potom většinou polojasno, minimální teploty budou od 13 do 9 stupňů, při slabším větru a malé oblačnosti to bude ojediněle kolem 7 stupňů, vítr bude slabý, místy mírný, jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra čekáme ráno ještě polojasno až skoro jasno, od západu postupně bude oblačnosti ale přibývat a později odpoledne a večer se také přidají přeháníky a déšť, výjimečně i bouřky. Maximální denní teploty budou od 20 do 24 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a vítr bude mírný během dne přechodně místy až čerstvý, jižní až jihozápadní od 4 do 9 metrů za sekundu a večer se bude měnit na severozápadní.
1: S informacemi o počasí nás se seznámil Václav Smolka. Díky za to a pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
3: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Krištof teď dostala prostor v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 6 hodin 51 minut. Vy, kteří nás v tuto denní dobu posloucháte pravidelně, tak jste zvyklí na přísun zajímavých pozvánek. Tak pojďme na to. V sále Radnice v Jablunkově se dnes můžete v rámci literárního podzimu setkat s regionálním autorem a badatelem Vlastimilem Česlarem. V 17 hodin začíná jeho přednáška o rodině Sikorových, svojictví v 17. a 18. století. V Českém Těšíně se koná mini veletrh sociálních služeb. Vypravit se na něj můžete mezi 11. a 16. hodinou do střediska Střelnice. A v ostravském klubu Parník vystoupí legendární jazzman a trumpetista Laco Déči se svým uskupením Cellula New York. Koncert začne v 7 večer.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Školka v Bílovci řeší politickou propagaci. Objevily se v ní materiály hnutí ANO. Češi za vlastní byt platí nejvíce v Evropské unii, dvakrát více než v Belgii. Valašské Meziříčí pomůže včelařům, kterým mor zničil včelstva. Bude většinou polojasno a teploty do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku se objevily propagační materiály hnutí ANO. Ředitel školské organizace Petr Šlof je přitom lídrem hnutí v komunálních volbách. Po zveřejnění fotky kšiltovek a letáčků na sociálních sítích předměty zmizely. Bílovecké hnutí ANO odmítá, že by tam materiály umístilo.
2: Propagační materiály hnutí ANO objevil na butníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
3: Tohle do školy nepatří, že jo? Ale útočit na potenciální voliče ve školce.
2: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
4: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
2: Lídr ANO Petr Šlof uvedl, že k umístění materiálu do šlo nedopatřením. Z Bílovce Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Jednací řád poslanecké sněmovny by se mohl opět změnit. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný chce připravit úplně novou podobu pravidel jednání dolní komory parlamentu. Podle něj není možné, aby schůze byly blokovány v takové míře menšinou, jako se to děje teď.
5: Musíme skutečně se dostat v českém parlamentu na úroveň běžných západních evropských demokracií. Například bychom měli z mého pohledu nastavit pevný hlasovací den, kdy se hlasuje o jednotlivých návrzích už bez rozpravy a kdy není možné tedy tu sněmovnu vlastně zablokovat.
0: Podle předsedy poslaneckého klubu opozičních lidovců Mariana Jurečky by měl Šťastný nejdříve se svými návrhy seznámit všechny strany ve sněmovně. Jednací řád sněmovny je zákon, který ten aktuální platí jen několik týdnů. Češi mají dál nejméně dostupné vlastní bydlení v Evropské unii. Průměrně velký byt stojí přes 13 průměrných ročních hrubých platů. To je zhruba dvakrát více než v Irsku nebo Belgii. Vysoké náklady dopadají hlavně na mladé lidi. Více než polovina z nich bydlí alespoň částečně s rodiči. Desetina domácností navíc vydá za bydlení přes polovinu svých příjmů. Včelaři z Valašského Meziříčí, kterým nákaza zničila chovy, dostanou od města 100 000 korun. Kvůli moru včelího plodu nařídili veterináři 6 včelařům zlikvidovat včelstva i vybavení. Peníze jim pomůžou chovy obnovit, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
6: Velkou část nákladů zaplatí včelařům ministerstvo zemědělství. Tyto náhrady ale nepokryjí vše. Dotace od města proto doplní rozdíl mezi částkou vyplacenou státem a skutečnými náklady včelařů. Částku jsme odhadli spolu s místním svazem včelařů a v případě potřeby by město ještě navýší.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, od jihozápadu přechodně oblačno. Později odpoledne bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Opavsku na silnici číslo 11 u Velkých Heraltic havaroval motorkář s divokým prasetem. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte proto s omezením provozu. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když zavoláte na linku 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český rozhlas Ostrava i dnes vysílá pravidelné dobré ráno. To s datem 7. října dnes obhospodařují Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme vám dobrý den i poslech. Co pro vás budeme mít mezi 7:30 a 7:30? Budeme mluvit o službách pro lidi bez domova, jak jsou na tom před startem zimního období. Také tady bude Artur Kubica se svými radami. Dnes se v okénku dvakrát měř jednou řeš zaměří na podzimní růže a hortenzie. A protože jsme rádio, čekejte od nás také muziku. Vidím před sebou jména jako Redy Kirken, Opět a Radeček, anebo Smoky. Mějte pěkné ráno.

0: Služby pro lidi bez domova se v Moravskoslezském kraji chystají na krušnou zimu. V rozpočtech organizací chybějí peníze na provoz a platy. Babí léto přitom brzy skončí a noclehárnám začne náročný zimní sezóna. Téma, které zpracujeme v reportáži a vy ji uslyšíte už za 9 minut.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Růže a hortenzie, tak to je jako pohádka na zahrádce. A teď, co s nimi v říjnu? Zahradníci doporučují keřové růže zkrátit přibližně o třetinu, pnoucí růže také prořešte a zkraťte jim staré výhony. Stromkovým růžím podle potřeby upravte a prosvětlete korunu. Pokud je říjen slunečný a teplý, je možné řez ponechat až na listopad. Mnohé růže totiž za hezkého počasí ještě kvetou, až do konce podzimu. Pěstujete-li latnaté hortenzie, zkraťte jim výhony přibližně o 2/3. Ony potom vytvoří výhony nové a silnější, takové, které v následující sezóně lépe unesou velká, obrovská květenství, která jsou pro tyto hortenzie typická. Hortenziím se dobře daří jak na polostinných, tak na slunných stanovištích, přičemž je důležité, aby teplota nebyla příliš vysoká. Půda by měla být živná, dobře propustná a pravidelně zavlažovaná, zejména v obdobích sucha. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Než se dostaneme k předpovědi na celý den, pojďme se podívat, jak to právě teď v regionu vypadá. Je zde polojasno až oblačno, co se teplo týče, v Třinci naměříte 8 stupňů, v Opavě chladněji, necelé 4 stupně Celsia. Prognóza na celý den hovoří o tom, že zpočátku bude oblačno, nicméně mraků bude v průběhu dne ubývat. Pršet by nemělo, teploty se budou pohybovat podobně jako včera mezi 19 a 23 stupni. Pokud vrazíte nahoru, tak se potkáte s teplotou okolo 15 stupňů Celsia.
2: Naším středečním hostem bude Martina Dunděrová, která je vedoucí péče o dárce v mobilním hospici Ondrášek. Proč si ke svým narozeninám vymyslela jako dárek stojku na rukou a jak můžeme i my pomyslně vysypat kapsy a přispět na provoz Ondrášku? To se dovíte z rozhovoru Kateřiny Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 22 minut, Český rozhlas Ostrava a kapela Opět a Radeček. Chladné dny se blíží a noclehárny pro lidi bezdomová v Moravskoslezském kraji mají problém. Kvůli osekaným státním dotacím, které jim vyplácí hejtmanství, organizacím chybějí peníze na provoz a také platy zaměstnanců. Některým pomůžou města, ve kterých působí, jiné se pak obávají, že budou muset provoz omezit.
1: Ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková-Brňáková se připravuje na nejtěžší zimu, co pamatuje. V čele organizace je 13 let.
2: Teď nám chybí za celou organizaci 2,8 milionu a to je opravdu částka, kterou prostě nemáte někde na bankovním účtu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
1: Noclehárna v Bohumíně funguje po celý rok, každý den. Běžný stav je 15 lůžek.
3: A nahoře 5 žen.
1: Dá se říct, že je pořád plno.
3: Přes zimu určitě ano.
1: Sociální pracovnice ale na vše připravuje. V zimě budou lidem bezdomova poskytovat i místo v teple, i když budou matrace plné. Podobně jsou na tom i v dalších městech Moravskoslezského kraje. Armádě spásy chybí peníze na platy pracovníků noclehárny pro muže bezdomova v Havířově.
4: Ta situace není pro nás jednoduchá, nicméně v této chvíli můžeme ubezpečit, že naše služby, které poskytujeme primárně lidem bezdomova, určitě budou poskytovány ve stejném rozsahu a ve stejné kvalitě, jako byly poskytovány bez ohledu na to, že teď to financování je nejisté.
1: Ředitel Marek Blahut jedná o podpoře s městem a doufá, že osekaný rozpočet vystuží i kraj a stát. Ohrožené služby pro lidi bez domova podle mluvčí Jany Končítkové podrží i Bohumín.
5: My nemůžeme nechat sociální služby padnout. Pracují s klienty, mají zaměstnance, takže jsme připraveni organizacím částečně pomoci. Nicméně z dlouhodobého hlediska je to nesystémové řešení. Nelze do nekonečna převádět náklady státu na rozpočty měst.
1: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí šlo letos na sociální služby v kraji víc peněz než v loni a jen na hejtmanství, jak je rozdělilo. Moravskoslezský kraj už dříve Českému rozhlasu řekl, že žádné další peníze sociálním službám nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
1: Krátké zprávy teď nabídne Tereza Hájková.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: O stavbě větrných elektráren v Břidličné na Bruntálsku rozhodnou obyvatelé v místním referendu. Krajský soud v Ostravě ho městu nařídil vyhlásit, přestože konání referenda zastupitelé před časem odmítli. Hlasování bude 30. října. Stát nebude od příštího roku zajišťovat vakcíny proti covidu, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Očkovací látka se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv stanoví případnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění anebo výši doplatku. Sokolové v Bohumíně upraví kuželnu. Schátralý areál začne tamní sokolská jednota upravovat příští rok na jaře. Projekt vyjde na skoro 7 milionů korun. V areálu má vzniknout víceúčelové hřiště anebo 3 moderní volejbalové kurty. Rekonstrukci zaplatí podle mluvčí Bohumína Jany Končítkové z 1/3 město. Nových aut se v Česku od ledna do konce září prodalo meziročně víc, skoro o 4,5 tisíce. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Celkem se prodalo přes 186 tisíc osobních aut. Většinu 75% nakupovaly firmy, zbytek pak soukromí zákazníci. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i po čtvrté. Angličanům ve Wembley podlehli 0-3. V základní skupině odehraje národní tým ještě 2 zápasy. V listopadu proti Španělsku a Chorvatsku. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, od jihozápadu přechodně oblačno. Později odpoledne bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na trase Český Těšín Opava na silnici číslo 11 před Komárovem na 260. kilometru se srazila dvě osobní auta, s opatrností místem projedete. A pozor taky na Novojičínsku. Osobní auto havarovalo na silnici 647 u Bravantic. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Helena Vondráčková, je 7 hodin 40 minut. V Moravskoslezském kraji vznikl první zvířecí hřbitov. Funguje v Bílovci a své mazlíčky tam mohou pochovat lidé z bytů, kteří nemají jiné možnosti. Pietní místo radnice vybudovala nedaleko za městem. Do budoucna počítá i s úpravou okolí a novýma parkovištěm.
1: Pojď ke mně, Hany.
2: Hany je čistokrevný německý ovčák.
1: Hany už má letos 10 let a trošku se bojíme okamžiku, kdy nám odejde.
2: Pavlína, majitelka Feny, ale v tuto chvíli ještě neuvažovala, kam její ostatky jednou uloží.
1: Je to náš člen rodiny a neumím si představit, že bych ji nechala někde u veterináře a nevěděla, co s ní dál je.
2: Zvířecí hřbitov proto přijde jako dobrý nápad. Ten bílovecký leží jen kousek za městem. V tuto chvíli je to jen oplocený travnatý plac, uprostřed kterého je vysypaný štěrkový chodníček. V jednom rohu pozemku je stará hospodářská budova. Prostor totiž v minulosti sloužil jako takzvané mrchoviště, kam se pohřbívala hospodářská zvířata. Na druhé straně jsou už dva čtverce vysypané štěrkem a obložené nízkým obrubníkem.
3: My tady máme nějaké vzorové místa, které jsme tady zatím provizorně nachystali. Chtěli bychom, aby to bylo jednotný ráz, to znamená, aby ten rozměr toho hrobového místa byl ucelený. Samozřejmě lidé budou mít možnost si tam dát pomníček, nějaký náhrobek, popřípadě nějakou vzpomínku, obojky, hračky svých mazlíčků a takové věci.
2: Popisuje Radim Vlček, jednatel společnosti Slumby, která pro Bílovec zajišťuje technické služby. Město se nechalo inspirovat Pardubicemi, kde zvířecí hřbitov funguje už 10 let. Za tu dobu už je z celkové kapacity 300 míst z poloviny obsazený. A tamní radnice dokonce už i služby rozšířila o smuteční obřady i výrobu rakví. Vysvětluje Monika Jelínková z divize pohřebních služeb.
4: Nejčastěji to jsou psy a kočky. Co vím, tak tam máme i králíky, želvičky, morčata a drobné zvířectvo. Myslím, že akorát hada zatím nemáme.
2: Bílovecký zvířecí hřbitov má momentálně kapacitu 180 míst. Radnice ale počítá, že by ji podle zájmu mohla do budoucna i zdvojnásobit. Zároveň počítá i s úpravami okolí a z bývalé hospodářské budovy by časem chtěla důstojné pietní místo. Za pronájem zvířecího hrobu lidé zaplatí až 7 000 na 5 let. Z Bílovce Klára Křižáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: V programu Českého rozhlasu Ostrava teď uvítáme meteorologa Petra Drobka po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jaké je v našem regionu.
2: Tak aktuálně máme jasnou, na některých místech už i polojasnou oblohu, od jihu přibývá oblačnost. No a teploty jsou nejčastěji od 3 do 7 stupňů, ale některé stanice mají vyšší teplotu, třeba nad Albrechticemi na stanici Žáry, tam je 13,5 stupně, 14 stupňů je na Filipce nad Jablunkovem, nejchladněji je naproti tomu v Rýmařově, tam je jenom 1 stupeň nad nulou. Vítr fouká většinou jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, ale na hřebenech hor je silný vítr.
1: Tolik tedy aktuální situace a pojďme k tomu důležitému. Jak to vypadá s předpovědí na celý den?
2: Tak zpočátku tedy polojasno nebo skoro jasno, ale od jeho západu bude přibývat oblačnosti až na oblačno, ale to bude jenom přechodné, protože později odpoledne bude oblačnosti opět ubývat. No a ještě jsem zapomněl, teď v ranních hodinách se ojediněle mohou vyskytovat ještě mlhy, ale brzy se budou rozpouštět. Teploty dneska vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 13 až 17 a vítr povane ráno slabý, ale postupně se rozfouká mírný jižní až jihozápadní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Co máme očekávat v noci a zítra?
2: V noci bude malá oblačnost, jasno nebo skoro jasno, k ránu většinou polojasno, a teploty klesnou na 13 až 9 stupňů při slabším větru a malé oblačnosti. A budou teploty kolem 7 stupňů, takže ta noc bude o něco teplejší než dnešní. A povane slabý, ale místy mírný jižní až jeho západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra nás čeká takový poslední teplý den v řadě. Ráno bude polojasno až skoro jasno, od západu ale bude postupně přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky, déšť a výjimečně nejsou vyloučené ani bouřky. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách na 13 až 17 a vítr povane mírný, přechodně i čerstvý, jižní až jeho západní s rychlostí 4 až 9 metrů za sekundu. Večer se potom vítr bude měnit na severozápadní.
1: Přidejme ještě tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů a relativní vlhkost je většinou 90 až 100%.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek. Díky za to a pěkný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ostravě. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: zpívala Anna Julie Slováčková. V 7:52 pro vás máme pár pozvánek. Ta první míří do Bruntálu, tam jste zváni na přednášku Petra Strouhala o zdejším textilním průmyslu. Začátek je v 5 odpoledne v Malém sále divadla. Ostravská galerie výtvarného umění dnes zve na komentovanou prohlídku Domu umění. Start je naplánován na 17:00. A manuál Zralé ženy, to je název představení Haliny Pavlovské, s nímž dnes zavítá do Karviné. Začátek je stanoven na 19:00 v Městském domě kultury.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Opavě začala oprava povodněmi poničené vlakové trati. Vrchní soud rozhodne v kauze smrti manželů z Kopřivnice po poskytnutí fentanylu. Dnes se v Českém Těšíně koná mini veletrh sociálních služeb. Bude převážně polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních stále mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady výjdou na zhruba 500 000 000 korun, potvrdil Jiří Dittner ze správy železnic.
2: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založena na velkoproměrových pilotách. Provoz zkušební a železniční chceme zavést první polovině roku 2028.
0: Další podrobnosti v reportáži přibližně za 20 minut. Úřady i mobilní operátoři pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nadcházejících volbách. Ty komunální a první kolo do třetiny senátu budou v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z provozu. Opatření zavádějí taky mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
3: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
0: Olomoucký vrchní soud vynese rozhodnutí v případu Petra Vašendy. Ten je souzený za smrt manželského páru v Kopřivnici, kterým poskytl náplasti se syntetickou drogou fentanylem. Muži brněnský krajský soud uložil 10 let vězení. Vašenda podíl na smrti manželů popírá. Tvrdí, že spáchali sebevraždu a obhajoba žádá vrácení případu. Těšínská charita dnes organizuje mini veletrh sociálních služeb. Tématem letošního ročníku jsou seniori. Do kulturního střediska Střelnice se sjedou poskytovatelé sociálních služeb z Těšínského Slezska. Akce začne v 11 hodin, říká za charitu Michaela Horňáková.
4: Kromě toho, že budou workshopy, besedy, tak budou i různé rehabilitační aktivity. Seniori i kdokoliv, všichni návštěvníci, včetně škol, tak si mohou nechat změřit tlak, mohou si nechat vyšetřit krev.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, od jeho západu přechodně až oblačno. Později odpoledne bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále na silnici číslo 11 před Komárovem ve směru od Ostravy. Havarovala tam dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak už jste slyšeli ve zprávách, tak mezi 8:30 a 9:30 v našem vysílání budeme mluvit o obnově poslední vlakové trati, kterou zničili předloňské povodně u Opavy. Ještě předtím se Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo zaměří na lidské tělo. No a jsme rádio, budeme také dobře hrát. Čekejte písně od skupiny Buty, Marty Kubišové anebo Kennyho Rogerse. Je tady Český rozhlas Ostrava, posloucháte Dobré ráno s datem 7. října. U mikrofonu Petr Soukup, přeji pěkný den.

0: Jak už víte i z našich zpráv, 2 roky nejezdí vlaky mezi Opavou a Kravařemi. Na podzim roku 2024 povodeň kompletně zničila část trati a dlouho se řešilo, co s tím. Nakonec se bude stavět úplně nová mostní estakáda a právě teď dělníci demolují zbytky starého mostu přes řeku. Více informací od nás čekejte v reportáži 10 minut před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Přátelé, pokud patříte mezi šťastlivce, co dnes mají volno a uvažujete o výšlapu na hory, možná vás bude zajímat, jak to tam teď vypadá. V Jeseníkách slunečno, na vrcholu pradědu necelých 8 stupňů Celsia, i v Beskydech je hezky, teplota vyšší, na Lysé hoře teď naměříte 10 stupňů. Ty teploty na horách, na hřebenech se dnes budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni. V nížinách bude také hezky, ráno ještě může být v některých oblastech trochu oblačnosti, ta se ale rozpustí. Bude příjemný a slunečný den, teploty až 23 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Petr Kolář, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 8 hodin 22 minut. Míříme na Opavsko, začala obnova poslední vlakové trati, kterou zničili předloňské povodně. U Opavy dělníci demolují zbytky mostu přes řeku. Vznikne tam úplně nová mostní estakáda a úsek kolejí za zhruba 500 000 000 korun. Do vlaků se tam cestující vrátí až v roce 2028.
1: Vlak jsem využívala často.
2: Protože... Do obchodu předpokládám.
1: Ano, chodit až na zastávku ke kapli je pro mě daleko.
2: Myslíte náhradní autobus?
1: No, náhradní autobus až na hlavní cestu, to vůbec ne.
3: Motoráky chybí hlavně starším lidem v Malých Hošticích u Opavy. Je to lokální trať, která vede dál na Kravaře. U Opavy po ní po záplavách nezbylo v podstatě nic.
4: Právě probíhají práce na demolici původní mostní estakády. Vidíme velký jeřáb, který vlastně postupně snáší ocelový příhradový nosník.
3: Stavby vedoucí Václav Přehnal je u posledních zbytků starého mostu. Demoliční kladiva ho drtí na malé kusy.
4: S tím, že vlastně v plánu je, abychom to tady celý zdemolovali, urovnali a další práce budou zahájeny až předpokládáme na jaře příštího roku.
3: Dlouho se řešilo, jestli vrátit zpátky původní podobu trati, anebo postavit odolnější mostní estakádu. Proto se začíná s obnovou až teď, 2 roky po povodních, potvrdil Jiří Dittmer ze Správy železnic.
5: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách.
3: Takže starý most nahradí nová konstrukce s výrazným obloukem a přemostí se tak i kus záplavového území kolem řeky Opavy.
5: Provoz zkušební a železniční chceme zavést první polovině roku 2028.
3: Do té doby budou místo vlaků v této části Opavska dál jezdit náhradní autobusy. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Ve studiu nejsem sám, společnost mi dělá Tereza Hájková. Čekají vás krátké zprávy.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Plánovaná stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o krok blíž. Krajský úřad začal rozhodovat o stavebním povolení. Povodí Odry očekává, že ho dostane ještě letos. Je to poslední krok před výběrem stavebních firem. Další podrobnosti přidáme přibližně za 10 minut. Pro letošní chřipkovou sezónu bude v Česku více vakcín než loni. Přes 500 000 dávek už dorazilo a dalších zhruba 400 tisíc má přijít během října a začátkem listopadu. Podle odborníků je teď k očkování nejvhodnější doba. Lidem nad 65 let vakcínu hradí zdravotní pojišťovny. Moravskoslezský kraj má svůj první zvířecí hřbitov. Lidé ho najdou v Bílovci na místě, kde se dříve pohřbívala jateční zvířata. Hřbitov nabízí asi 150 míst pro uhynulé psy, kočky nebo i drobnější zvířata. Pro nájem čtvercové plochy stojí 7 tisíc na 5 let. Národní památkový ústav stály dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané památky přes 18 milionů korun. Ústav je zpřístupnil ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Nabídku využilo během obou dnů více než 120 tisíc lidí. Rezort kultury slíbil, že Národnímu památkovému ústavu část výpadku ze vstupného nahradí. Novou zeleň chystá vysadit radnice v Osoblaze na Bruntálsku. Celkem v obci přibude 18 nových stromů a bezmála 180 nových keřů. Chystaná výsadba se týká třeba také okolí Nádražní ulice nebo areálu základní a mateřské školy. Obec získala na výsadbu krajskou dotaci. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, od jihozápadu přechodně až oblačno. Později odpoledne má oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na Frýdecko-Místecku na 44. kilometru u Zarinkovic ve směru na Rybí havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Dvě osobní auta se srazila taky v Odrách na Novojičínsku, konkrétně v ulici Ke Koupališti. A do třetice pozor ve Studence, v ulici Sjednocení částečně omezuje průjezd nehoda osobního vozu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příprava stavby přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku se dostala do další fáze. Krajský úřad zahájil řízení o povolení stavby, což je důležitý krok před tím, než bude možné vybrat stavební firmy. Podrobnosti o chystané přehradě pro nás má Martin Knitl. Je ve studiu. Martine, pěkné ráno.
1: Hezký den. Trvalo to poměrně dlouho, ale nakonec se opravdu na úřední desce ostravského krajského úřadu objevila zpráva o zahájení povolovacího procesu. Povodí Odry doufá, že výsledné povolení bude mít ještě letos, říká generální ředitel povodí Odry Miroslav Janoviak.
2: Dále připravujeme soutěž na výběr zhotovitele. Co se týká zahájení samotných stavebních prací, opět předpoklad konec příštího roku, ale samozřejmě ta první základní stavební sezona by byl rok 2028. Jinak samozřejmě v tom území se už děje spousta věcí, to znamená ředitelství silnic a dálnic v tuto chvíli vlastně tendruje přeložku 1/45. Součástí té přeložky jsou už i naše vodohospodářské stavby v hodnotě 350 milionů korun. Dále naše důležitá stavba injekční chodba, která musí předejít úplně všemu. Tuto stavbu my v tuto chvíli už taky tendrujeme a předpokládáme výběr zhotovitele v letošním roce, tak abychom to příští rok celé zrealizovali a nikoho nebrzdili.
0: Je opravdu reálné, že bude mít povodí Odry povolení ke stavbě přehrady už v tomto roce?
1: Realita samozřejmě může být jiná, to ostatně připouští i krajský úřad. Vydání povolení pro tak obří stavbu je složité, dodává mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová.
3: Na případné připomínky mají účastníci 30 dnů od dne doručení oznámení o zahájení řízení. Pokud na základě případných námitek nebude potřeba spis doplňovat, zahájí krajský úřad proces k vydání rozhodnutí. V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho toto řízení potrvá.
0: Kdyby tedy měla být stavba hotová, alespoň podle odhadu povodí Odry?
1: Tím konečným rokem dokončení přehrady je podle státního podniku rok 2033. V té době už by taky měly být dokončené všechny navazující protipovodňové stavby. Když bychom to uvedli v penězích, samotná přehrada bude stát asi 4 miliardy korun, ještě víc, zhruba dalších 7 miliard, budou stát související projekty, jako jsou přeložka silnice nebo protipovodňová opatření na řece Opavě až ke Krnovu. Všechno by mělo být dokončeno v roce 2033 společně s hlavní přehradou. Tak aspoň vypadají plány. Celkový objem nádrže Nové Heřminovy bude přibližně 14,5 milionu metrů krychlových.
0: Nejnovější informace ke stavbě přehrady v Nových Heřminovech nám nabídl Martin Knitl. Díky za to.
1: Hezký den.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Ještě jednou zhodnotíme aktuální počasí v regionu a také nabídneme předpověď na celý den. Ve Frýdku Místku teď naměříte 15, tedy 10 stupňů Celsia, necelých 15 je v Novém Jičíně. Prognóza na dnešek tak ta hovoří o tom, že středa bude hezká, většinou slunečná, s teplotami až okolo 23 stupňů. Pokud vyrážíte nahory, počítejte s teplotou okolo 15 stupňů Celsia. Deštníky ani pláštěnky bychom dnes potřebovat neměli.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: deváté do konce dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Už toho moc nestihneme. Za chvíli vás pobaví Artur Kubica, a pak ještě zahrají a zaspívají Black Milk anebo Paul Young. Ve zprávách v 9 hodin se dozvíte, jakým způsobem město Ostrava mimořádně podpoří domovy seniorů a zařízení pro lidi s postižením, kterým chybí peníze. Tereza Hájková řekne podrobnosti v 9 hodin, no a pak už vás dopoledním programem začne provázet Richard Piskala. Pro dnešek se loučí Petr Souku, přeji vám všem příjemný den.
1: Zasmějte se s námi. A to jdou dva chlapi městem a najednou ten první povídá. Vidíš tam toho boháče v tom Ferrari? Toho bohatého chlapa. Tak ten skrblík mě okradl. Okradl mě o několik milionů dolarů. A ten druhý se ho ptá, no a jak to asi tak mohl udělat, když ty v podstatě nic nemáš? A ten první povídá, okradl mě. A to tak, že mi odmítl dát za manželku svou dceru. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Město Ostrava mimořádně podpoří domovy seniorů a zařízení pro lidi s postižením, kterým chybí dotace od kraje. Nový Ostrůvek má zvýšit bezpečnost chodců na Bruzovské ulici ve Frýdku Místku. Simulovaný stav bez tíže ve speciálním letadle chce zažít přes 3000 českých školáků. Obloha bude převážně polojasná a naměříme do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. 8 městských organizací pečujících o seniory a zdravotně handicapované v Ostravě dostane mimořádnou podporu přes 32 milionů korun. Rozhodla o tom městská rada. Domovy seniorů a pobytové služby se potýkají s výpadkem financí od státu, které přerozděluje Moravskoslezský kraj. Podle mluvčí ostravského magistrátu Gabriely Pokorné letos dostali celkem o 60 milionů korun méně, než potřebují.
2: Ostrava poskytne mimořádnou finanční podporu ve výši 32,4 milionů. korun z rozpočtové rezervy města. Prostředky pomohou pokrýt provozní náklady organizací, kterým nebyly přiznány dotace pro zajištění péče o seniory a zdravotně handicapované.
0: Na Bruzovské ulici ve Frýdku Místku přibyl nový ostrůvek. Zatím jde o provizorní řešení ze smontovaných betonových profilů. Ostrůvek má chránit přecházející chodce v místě opakovaných střetů aut s chodci. V jednom směru se také snížil počet jízdních pruhů.
3: Dosavadní nehody se na přechodu staly v případech, kdy automobil v jednom pruhu dal chodci přednost, zatímco řidič v druhém pruhu nezastavil. Město chce na místě postavit pevný vyvýšený ostrůvek s bezbariérovou úpravou. Magistrát teď čeká na povolení od stavebního úřadu. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Lidé dnes mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Skončilo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Zájem výrazně překonal loňský rok. Podle organizátorů se přihlásilo přes 3000 školáků. Z uchazečů nakonec vyberou 26 kadetů, kteří si příští rok při parabolickém letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže.
4: Výběrové řízení je vypsáno pro žáky, děti mezi 13 a 18 lety a nám se podařilo mít téměř naprosto rovnoměrně rozprostřené věkové zastoupení.
5: Říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek. Uchazečům teď začíná další fáze. Do 25. října musí natočit představovací video.
4: A potom bude následovat další a další etapy, které budou postupně, řekněme, eliminovat jednotlivé uchazeče, až nám z toho vykrystalizuje opravdu ta celá 26.
5: Mise Zero G je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, od jihozápadu přechodně až oblačno. Později odpoledne má oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Odrách na Novojičínsku. V ulici ke koupališti se srazila dvě osobní auta. A problémy hlásíte i ze Studénky. Osobní auto havarovalo v ulici Sjednocení. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám dnes přeje ze studia Richard Piskala. Užívejme krásného dne, protože to počasí už se od zítřka asi začne kazit, tvrdí to meteorologové, tak uvidíme, jak jim to vyjde. Každopádně dnešek má být ještě krásný, tak říkám, užívejme hezkého dne a věřím, že to bude i u vás ze naší přítomnosti, tedy Českého rozhlasu Ostrava. Jako vždy v této hodině se už za chvíli vydáme na vlny magazínu Křížem krajem. Dnes budeme Křížem krajem vysílat živě z Karviné. Tam dnes totiž začala akce Den příběhů bez hranic. Pořádají ho společně dvě knihovny, česká a polská. Kolegyně, redaktorka Romana Kubicová už je na místě a do vysílání se nám přihlásí za necelých 7 minut. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: všem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ano, je to tak, pravidelný magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava je tady a jak jsem sliboval, dnes ho budeme vysílat živě z Karviné. Začnu ale motem akce, o které bude řeč. Literatura spojuje, dávám slovo. Tento projekt je společný česko-polský, je to projekt dvou knihoven, Karvinské a z Jastřembia zdroju. Dnes je v rámci něj přichystán pro všechny milovníky knih, dobrého čtení a kreativních činností Den příběhů bez hranic. No a to zaujalo kolegyni redaktorku Romanu Koubicovou, která se do Karviné Mizerova vydala, teď už je na místě, takže Romano, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Když jsi říkal, že vstoupíme tedy do vysílání živě, tak já podtrhnu dvakrát živě, protože tady v literárním salonu Sakura regionální knihovny v Karviné je pěkně živo. Je tady školka, která sedí na zemi, dětičky mají vytřeštěné oči, protože sledují herce divadla Bajka, loutkového divadla z Českého Těšína. No a jak mi prozradila paní knihovnice Zuzka Konzulková, tak toto je vůbec první akce celého projektu, který má spojovat českou a polskou knihovnu. Je to tak, paní Zuzko?
3: Dobrý den všem posluchačům, zdravím vás z Karviné. Ano, je to správně tak. Dneska vlastně oficiálně nám začíná projekt, který spolupracujeme s městskou knihovnou v Jastřembě zdroju. Projekt se jmenuje Literatura spojuje, dávám slovo. A dneska je velice významný den, a tudíž Den příběhů bez hranic.
2: No a zrovna nám tady jedna z hereček zavřela dveře, protože jsme asi byli hlučnější, tak abychom nerušili jejich představení. Takže co všechno kromě divadla se tady dneska děje?
3: Tak dneska děti budou mít opravdu velké vyžití, jak děti polské, tak děti české, protože o tom vlastně celý projekt je. Takže samozřejmě kromě toho, že teďka začalo divadelní představení Bajka, které je dneska začalo v 9 hodin a bude pokračovat ještě v 15 hodin pro širokou veřejnost, tak mimo to bude ještě setkání 10-15 s polskou vlastně spisovatelkou Agniškou. Agniškou, teď mi vypadlo jméno. Ranček, ano.
2: Napovídají kolegyně.
3: Samozřejmě, teď jo, samozřejmě to vypadlo z té hlavy, ale to bude velice příjemné setkání, protože děti budou mít možnost se zeptat na cokoliv, paní Agniška bude samozřejmě ochotně odpovídat a budou samozřejmě mít i takové čtení, kdy budou vlastně číst úryvky. Takže kromě toho hlavního, co jsem vlastně vyjmenovala, bude venkovní hry, jsou připravené různé stanoviště, takže děti budou mít opravdu velké vyžití. Je tam samozřejmě i připraven studio bez kliky. To znamená, je to pan Roman Prokeš, který vlastně dětem ukazuje, jak vlastně souvisí příběh knihy s tím, jak kniha vůbec vzniká. Takže opravdu chceme ukázat dětem, že není to jenom o samotném čtení, ale o multifunkčním prostě informovanosti o těch knihách a o všem, co se kolem knihy děje.
2: No, ano, ten tiskařský list mě opravdu zaujal na první pohled, takže pokud někdo půjdete kolem tady knihovny, tak neváhejte, můžou se zastavit všichni z veřejnosti, není to teda jenom pro školní a školkové děti. Určeno.
3: Samozřejmě, my budeme vítat srdečně veřejnost v odpoledních nebo i dopoledních hodinách. Primárně teď jsou děti ze školičky a ze základní školy, ale samozřejmě, pokud přijde někdo z veřejnosti, budeme velice rádi a srdečně zveme na to odpoledne na 15 hodin na tu Bajku.
2: A do kolika ti hodin tady bude rušno dneska?
3: Tak celkově akce je do 17 hodin, ale myslím si, že kdyby náhodou přišli asi opozdělci, takže přivřeme oko.
2: Paní Zuzko, vy jste chtěla ještě rychle poděkovat, tak teď máte možnost. Komu všemu budete děkovat na startu tohoto ročního projektu?
3: Tak samozřejmě velké poděkování patří kolegyním a kolegům z městské knihovny v Jastřembiu zdroju. V neposlední řadě děkujeme také kolegům a kolegyním z regionální knihovny Karviná, protože opravdu těch schůzek bylo nespočet nápadů a prostě připomínek a tak dále. Opravdu za tím stojí velká práce a chtěli bychom také poděkovat městu Karviná za to, že umožňuje vlastně realizovat takovéto projekty, a v neposlední řadě chceme poděkovat paní ředitelce Markétě Kukrechtové za podporu celého projektu.
2: a já jsem zvědavá, komu tady budeme děkovat za rok. A ještě se někdo najde.
3: No, musím samozřejmě podotknout, že celý ten vlastně projekt je vlastně realizovaný z Fondu malých projektů v rámci Interreg Česko-Polsko, takže to samozřejmě nesmíme zapomenout zmínit.
2: Ano, to byla taky nutná informace. Nicméně, já v tuto chvíli poděkuji paní knihovnice Zuzce Koňzelkové. Děti jsou zcela ponořeny do představení, takže ty asi rušit nebudeme. Nicméně po písničce využiju další vzácnou návštěvu, protože kolegyně z polské strany je tady taky přítomna, tak se pokusíme o jeden polsko-český vstup. Takže zatím vracím slovo do studia.
1: Dodává naše redaktorka Romana Kubicová, která, jak už zaznělo, je teď v tuto chvíli opravdu živě v Karviné Mizerově. Vydala se tam na Den příběhů bez hranic. Za necelých 5 minut se tam vrátíme.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
1: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně, sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším středečním hostem bude Martina Dunděrová, která je vedoucí péče o dárce v mobilním hospici Ondrášek. Proč si ke svým narozeninám vymyslela jako dárek stojku na rukou a jak můžeme i my pomyslně vysypat kapsy a přispět na provoz Ondrášku? To se dovíte z rozhovoru Kateřiny Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: Pokračujeme v magazínu Křížem krajem, který dnes vysíláme živě z Karviné Mizerova. Tamní pobočka regionální knihovny Karviná se totiž stala dějištěm Dne příběhů bez hranic. Z něj se nám už před písničkou živě přihlásila naše redaktorka Romana Kubicová. Tak Romano, co tě dále zaujalo?
6: No samozřejmě jsem nemohla minout ředitelku knihovny v Jastřembě zdroju, která se nám raději sama představí. Jak se jmenujete?
7: Mařena Kutařin, dobrý.
6: Dobrý den. A já jsem paní Mařenu Gutu vlastně vyrvala kolegyni polské, která ji také zpovídala. Viděla jsem nějaké rádio, tak jsem se ptala, jestli to je teda taky nějaké polské regionální rádio. A prý ne, prý mají osobní rádio této knihovny, což je teda úžasná záležitost. Takže a teď se zeptám. S jakou náladou nebo s jakým nadšením jste vstoupili do tohoto projektu? Tak, bude třeba tlumočení?
7: Rozumíte, že? S jakou ofertou, tak? Přijeli jsme tutaj dzisiaj. To je pytanie, czy w ogóle jaką ofertę?
8: Pocity.
6: Pocity. No,
8: nebo... Emocje.
7: A z jakimi emocjami? Ja generalnie, jeżeli dobrze zrozumiałam pytanie, to jakie emocje nam towarzyszą przy realizacji tego projektu? No to są wspaniałe emocje, ponieważ one skierowane w szczególności do naszych najmłodszych czytelników, ale również mamy tutaj taki ambitny cel, ponieważ nasze działania projektowe również kierowane są do czytelnika dorosłego i przede wszystkim do bibliotekarzy. Bo ten projekt został tak przygotowany, że mamy również działania takie wspierające pracę bibliotekarza. Tu może poczekam na przetłumaczenie.
8: Takže tento projekt je zacílený jak na děti, ale také na dospělé lidi a hlavně taky na knihovníky, protože v tomto projektu se děje spousta věcí.
7: To już zostało pewnie powiedziane, że projekt jest długim projektem rocznym, że uzyskał finansowanie ze środków europejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Republika Czeska i Polska. To nam daje takie możliwości realizacji fajnych działań w tym projekcie.
8: Tento projekt se uskutečňuje za podpory Evropské unie a v rámci programu Fond malých projektů Interreg Česko-Polsko máme mnoho možností realizovat právě několik měsíců tento projekt.
7: Dzisiaj do Karwiny przyjechaliśmy ze swoimi działaniami, bo tak jak mówiłam wcześniej, tutaj w kuluarach jest to wspólny projekt, bo to są nasze wspólne działania i my razem z Biblioteką z Karwiny realizujemy je raz po części po stronie czeskiej w Karwinie, a kolejne działania realizowane będą z udziałem Biblioteki Karwińskiej po stronie Jastrzębskiej.
8: A takže dnes Jastřemská knihovna přijela se svou paní spisovatelkou, já to rovnou i doplním, a i se svými workshopy, které tady mohou děti dělat, ale i dospělí samozřejmě. A teď...
6: No a zase vy pojedete k ním, jak jsem rozuměla.
8: My pojedeme, ano, přesně, a my pojedeme potom se svými ilustrátory a se svými třeba divadelkem na polskou stranu.
7: Tak, dzisiaj te działania są kierowane do najmłodszych tutaj w Karwinie, ale już od 10 miesiąca, od października startujemy z wymianą pracowników. Bibliotekarze z Karwiny będą pracować u nas z Zaladą Biblioteczną w Jastrzębiu Zdroju, taka wymiana partnerska, a nasi bibliotekarze z Jastrzębia będą będą pracować w bibliotece w Karwinie. To będzie ten kontakt z czytelnikiem z drugiego miasta, z drugiego kraju. Będziemy się uczyć tej pracy i sięgać po dobre praktyki.
6: Tak ja si myslím, že tady jsem rozuměla. Dobře, prostě si budete i mezi sebou knihovnice měnit. To je výzva paní Svatavo Sukupová, která nám tlumočíte. Umíte všichni dobře polsky?
8: Ne. Perfektně rozumíme a špatně mluvíme někteří z nás, třeba já.
7: Ale my si švětně dogadujeme i ta znajomost na tyle jest podstawowa, ale dobra, że niekiedy nie potrzebujemy tego tłumacza. Tu będzie ważna ta interakcja z tym czytelnikiem i pozyskiwanie tych informacji, jak czeska biblioteka pracuje, jak przyciąga czytelników do biblioteki. Na to my będziemy patrzeć i wierzę, że panie z Biblioteki Skarbiny również będą pod tym kątem obserwować pracę jastrzębskich bibliotekarzy.
6: No ano, pani Svatava opět přikivuje, ja jsem taky krásně rozuměla, takže já vám držím palce, ať se vám to podaří. Děkuji, paní ředitelko. Držím palce, těšíte se na všechny projekty?
7: Ja nie wiem, czy mamy jeszcze czas, bo ja chciałam powiedzieć, że w piątym miesiącu przed nami ważna konferencja, taka biblioteczna, dotyczy ona biblioterapii, generalnie tego, jaki książka ma wpływ na człowieka, jak bardzo rozwojowo na niego wpływa. Jeden dzień tej konferencji odbywać się będzie z programem właśnie w bibliotece w Karwinie, drugi dzień będzie w Jastrzębiu-Zdroju, taka dwudniowa konferencja po dwóch stronach granicy i kolejnym takim działaniem plenerowym, już kierowanym do najmłodszych czytelników w Jastrzębiu-Zdroju, pierwszy czerwiec w naszym przypadku, tak. Międzynarodowy Dzień Dziecka, organizujemy w Jastrzębiu-Zdroju wokół Biblioteki Jastrzębskiej Festiwal Literatury Dziecięcej Witajcie w naszej bajce. I tam będzie szereg atrakcji, z którymi również do nas przyjedzie Biblioteka z Karwinem.
6: Tak, pani Svatavo, w krótkości teraz.
8: Czeka nas dwudenní konference w květnu, gdy jeden den se bude odehrávat v Karine, druhý den v Jastrzębiu-Zdroju. Tématem bude biblioterapie, neboli uzdravující síla literatury. A prvního na Den dětí u knihovny v Jastřebě-Zdroju, kde bude spousta akcí pro děti a taky Karvinská knihovna tam přijede se svou nabídkou.
6: Tak jak slyšíte, v Karvine v Jastřebě-Zdroju budou mít spoustu práce a já ještě rychle jsem si tady vytáhla paní učitelku Petru od dětí z mateřské školy, které bedlivě sledují představení, takže pro vás všechno je toto uspořádáno. Vítají to děti a vítáte to vy jako pedagogové.
9: Ano, jsme moc rádi, že máme tuhle možnost zhlédnout takové krásné divadlo, protože my spolupracujeme s knihovnou Karvina. Rádi tu docházíme na akce právě pořádané jimi.
6: Takže vidíte, má to smysl, protože vychováváte nejmladší čtenáře a jak vidím to nadšení v jejich očích, taky si říkáte, že to stojí za to.
9: Ano, je to skvěle. Hned si tam dosednout a dosedu dívat.
6: Dobře, já už vás tedy nezdržuju a vlastně to je ode mě dneska všechno. Jak slyšíte, je před Karvinskou knihovnou i knihovnou v Jastřebě-Zdroju rok plný krásné spolupráce. Já jim přeju, ať se to vydaří. Z Karvine Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Tak dnešní vydání magazínu Křížem krajem je za námi, bylo to částečně česko-polské, ale teda přiznám se, nevím jak vy, ale já to mám úplně stejně jako ta paní z knihovny v Karviné, která tlumočila. Já taky docela rozumím polsky, ona říkala, že vlastně rozumí perfektně, já rozumím docela dost, ale mluvit neumím vůbec, to je prostě dědictví toho, jak jsme se kdysi dívali na tu polskou televizi tady u nás v regionu, poslouchali polská rádia, ale alespoň já jsem tady moc nemluvil. No, pojďme dále, pojďme k zítřejšímu vydání Křížem krajem. Co nás tam čeká? Ve čtvrtek, tedy zítra, vás pozveme do Rýmařova. Konkrétně k budově Městského muzea. Jednu jeho venkovní stěnu totiž zdobí nový murál s motivem rýmařovské prostřelené vlčice. Ikonické zvíře s původem ve středověké místní legendě najdeme pak i v muzejní expozici. O vlčici natáčela Petra Štrimplová a já se přiznám, protože nejsem

Dozněla písnička Čmelák, hrála a zpívala kapela Divokej byl v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Nabídka potravin je opravdu široká. Pro spotřebitele je ale někdy těžké rozeznat mezi tím, jestli jde o zdraví prospěšné potraviny nebo jenom reklamní triky. Jak nenaletět, to si povíme už za chvíli. Teď jsou 4 minuty po 9:30.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Snažíte se jíst zdravě? Pak si dejte pozor na reklamní triky. Výrobci často používají označení, která znějí lákavě. Po knedlíku z biomouky ale rozhodně nezhubnete. Na marketingové pojmy v potravinářství se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky. Například fitness, proteinový, farmářský, anebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě na pastvě z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný dezert a on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Rubrika Jak nenaletět tady bude zase zítra dopoledne po 9:30 a povíme si o bezpečnosti při komunikaci s bankou.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kde

až do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucanský šípy najmou titán. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucanský šípy najmou titán. Jo-ho-ho. Ahoj!

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ostravě. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Volby se blíží, proto je čas si připomenout třeba to, kde bývají volební místnosti. A víte, co všechno si k volbám vzít sebou? Jestli váháte, poslechněte si už za chvíli další díl našeho volebního průvodce.

0: Za 8 minut bude 10 hodin v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Se dostáváme k dalšímu dílu našeho volebního průvodce. Máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas? Radši si to před volbami zkontrolujte. Bez průkazu totožnosti vás totiž komise nemůže nechat odvolit. Co všechno sebou do volební místnosti vzít? A co když se do ní nemůžete dostat? Třeba kvůli schodům. Tak to vám poradíme v dnešním díle našeho volebního průvodce.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak oni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: Houston.
1: Pavel Bobek a písnička Houston v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už za 3 minuty tady budou aktuální zprávy s Terezou Hájkovou. Mimo jiné přinese podrobnosti k tomu, že Břidličná na Bruntálsku musí vyhlásit referendum o větrnících. Nařídil to soud.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Břidličná na Bruntálsku musí vyhlásit referendum o větrnicích, nařídil soud. Češi za vlastní byt platí nejvíce v Evropské unii, dvakrát víc než třeba v Belgii. Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí vystavuje houby. Bude polojasno, naměříme do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. O stavbě větrných elektráren v Břidličné na Bruntálsku rozhodnou obyvatelé v místním referendu. Krajský soud v Ostravě ho městu nařídil vyhlásit, přestože konání referenda zastupitelé před časem odmítli. Hlasování bude 30. října. Lidé budou odpovídat na otázku, jestli má město poskytovat součinnost k přípravě, povolování anebo stavbě větrných elektráren na svém území. Podle mluvčího soudu Igora Krajdla není překážkou konání referenda ani skutečnost, že město už uzavřelo smlouvy související s přípravou projektu. Vystoupení poslanců při jednání ve sněmovně by mohla být ještě kratší než dosud. Naznačil to předseda klubu motoristů Boris Šťastný. Řekl, že připravuje usnesení, kterými by se zkrátily projevy při projednávání zákonů, pokud by se jednání natahovala. Podle předsedy poslaneckého klubu opoziční ODS Marka Bendy, ale nebude pro koalici jednoduché něco takového prosadit.
2: Já pokládám usnesení za v tuto chvíli nemožná, protože jsme novelu jednacího řádu přijali, takže věci, které tehdy měly být původně případně v usneseních jsou dneska v jednacím řádu představa toho, že přinesou nějakou novelu, která má jako brutálně osekat opozici a že jim to projde za týden, je opravdu naprosto nereálná.
0: Šťastný chce taky připravit úplně nový jednací řád dolní komory parlamentu, aby se například dal dopředu stanovit den, kdyby se o zákonech už mohlo hlasovat bez rozpravy. Češi mají dál nejméně dostupné vlastní bydlení v Evropské unii. Průměrně velký byt stojí přes 13 průměrných ročních hrubých platů. To je zhruba dvakrát více než v Irsku nebo Belgii. Vysoké náklady dopadají hlavně na mladé lidi. Více než polovina z nich bydlí alespoň částečně s rodiči. Desetina domácností navíc vydá za bydlení přes polovinu svých příjmů. Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí začala výstava hub. I přes suché počasí se letos mykologům podařilo během jediného dne nazbírat v lesích v okolí 234 druhů hub. To je dvakrát více než loni. Podle mluvčího muzea regionu Valašsko Jiřího Koňaříka přijeli exponáty odborně popsat mykologové, kteří budou dnes návštěvníkům k dispozici i v poradně.
3: Od 14 do 17 hodin můžete přijít na komentované prohlídky výstavy a mykologickou poradnu, ve které vám odborníci poradí s vašimi houbařskými nálezy a dotazy. V 17 hodin pak proběhne samostatná přednáška Jana Wipplera, letos se zajímavým názvem Holubinky a rysci, mňamka nebo hnus, ale žádní významní traviči.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, od jihozápadu přechodně až oblačno. Později odpoledne bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě přívoze na silnici číslo 56 u křížení s ulicí Slovenskou havarovala dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to vám už opět přeje Richard Piskala. V této hodině našeho vysílání přineseme podrobnější informace k tomu, že v Bílovci na Novojičínsku se ve školce objevily kšiltovky a letáky hnutí ANO. Vedení školky přitom neumí vysvětlit, jak se tam politické propagační materiály dostaly. Vy už tu informaci víte z našich zpráv dnešních, pokud jste poslouchali pozorně, ale teď přineseme podrobnosti. No ne, teď bude to zhruba za půl hodiny, tedy po půl jedenácté. Do té doby stihneme ještě pravidelné rubriky, tedy tipy pro dnešní den a také moravskoslezský rozhlasový kvíz, ten tady bude už za chvilku, no a k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Právě teď v podání Petrianů a Petra Jandy jedeme dál, no a pak se přidá skupina Elán s písničkou Zalíbený, tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Hned se rozblikal náš studiový telefon, který nezvoní, ale bliká. A kdo je na této lince, to už se ptám
2: teď.
1: Zdravím vás, paní Milado, dovolala jste se do Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dnešní cenou je kniha, ale není to ani detektivka, ani román, ale je to taková praktická věc. Je to příručka výletníka. Ta vám poradí třeba, jak se zorientovat bez kompasu, co si vzít sebou na výlet do hor, kde se ukrýt během bouře a spoustu dalších takových věcí. Je to jak pro děti, tak pro dospělé. Ilustrovaná knížka, moc hezká. Takže paní Milado, moc vám přeji, abyste ji vyhrála. A teď už pojďme k dnešní otázce. Ostrava s rozlohou 215 kilometrů čtverečních patří mezi největší města v České republice. Tedy nejenom podle počtu obyvatel, tam víme, je třetí za Prahou a Brnem, ale i rozlohou. Ostrava je rozdělena do 23 městských obvodů. Jak víme z historie, tak dnešní Ostrava vznikala postupně slučováním s okolními městy a obcemi. No a já se ptám, víte, kolik katastrálních území tvoří dnešní velkoměsto, dnešní Ostravu? Dám vám tři možnosti. Za A 29, za B 49, anebo za C 39. Tak co myslíte, paní Milado, nebo možná to víte?
2: No já to nevím, já si budu typovat.
1: Tak zkuste.
2: No, tak já asi vezmu to Bčko.
1: Bčko vezmete, ale to je mi líto. 49 je prostě moc. Tak dáme šanci někomu dalšímu. Mějte se moc hezky, naschledanou. Tak dáváme tedy šanci dalšímu volajícímu na lince 59 611 22 66 a já už se ptám, kdo je teď na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Pískala. Tady Ondra z Velký Karlovic.
1: Zdravím vás, Ondro. Taková příručka výletníka by se vám mohla hodit, že jo?
3: Mohla.
1: Tak já vám držím palce a znovu opakuji tedy otázku, kolik katastrálních území tvoří dnešní Ostrava? Za A 29, za B 49, za C 39. Co myslíte?
3: No, takže to bude... Já bych řekl...
1: Tak zkus...
3: 39.
1: Je to tak, 39, skutečně. Tak dneska to byla trošku typovačka. Bylo to taky ve vašem případě, Ondro?
3: Bylo.
1: Já se přiznám, že jsem to taky nevěděl. Vláďa Šmehlík vymýšlí tyto otázky a taky jsem jako typoval, ale 39 prostě bylo správně, takže vy jste vyhrál příručku výletníka. Já vám gratuluji a zůstaňte ještě na lince.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Kapela Mandraže, písnička Brouci v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Pokud by vám dnes přišla k duhu pořádná dávka jazzu, pak pro vás máme tip, kam si zajít. Více v našich tipech pro dnešní den už za chvíli.

Je 10:30 dopoledne, dostáváme se k pravidelným tipům pro dnešní den. V sále radnice v Jablunkově se dnes můžete v rámci literárního podzimu setkat s regionálním autorem a badatelem Vlastimilem Česlarem. V 17 hodin začíná jeho přednáška o rodině Sikorových svojství v 17. a 18. století. V ostravském klubu Parník vystoupí legendární jazzman a trumpetista Laco Deči se svým uskupením Celula New York. Koncert začne v 19 hodin.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Před námi je další téma z našeho kraje. Překvapení zažili rodiče předškoláků v Bílovci na Novojičínsku, když ráno ve školce našli na botníku kšiltovky a letáky hnutí ANO. Politická reklama ve školách přitom být nesmí. Ředitel školské organizace Petr Šlof je přitom lídrem ANO v komunálních volbách. Po zveřejnění fotografie materiály ze školky zmizely. Hnutí ANO odmítá, že by je tam nechalo umístit.
1: Propagační materiály hnutí ANO objevil na botníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
2: Tohle to do školy nepatří, že jo? Ale útočit na potenciální voliče ve školce.
1: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
3: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
1: Lídr hnutí ANO Petr Šlof reagoval jen písemně. Uvedl, že k umístění materiálu došlo nedopatřením. Škola k tomu podle něj nedala žádný souhlas a zaměstnanci byli znovu poučeni o zákazu politické propagace v prostorách školy. Propagační materiály, včetně několika červených kšiltovek, byly úhledně seřazené nahoře na botníku dětí. Vedoucí bílovecké školky Svobodová je Jana Tenková.
4: Patříme pod základní školu. Směřujte dotazy tam. Jo, já nevím, jak se materiály tam dostaly. Zřejmě to bylo něco na hraní pro děti. Už tam materiály nejsou. Pokud budete...
1: Ale vy jste vedoucí té školky.
4: ...nějaké vyjádření. Ano, nevím, jak se mi tam dostali. Prostě objevily se tam materiály.
1: Které a vám dal pan ředitel Šolf pokyn?
4: Ne, nic takového.
1: A kdo je tam přines?
4: Netuším, objevily se tam materiály. Já mám třídu nahoře, nevím.
1: Nyní v horké fázi kampaně podnětů, které se týkají problematické politické propagace, stále přibývá. Potvrzuje Aneta Pinková z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických

0: stran a politických hnutí.
1: Obecně můžu říct, že náš úřad dostává v současné době řadu podnětů, které se týkají podezření na nevhodné umístění volební propagace, včetně budov, které jsou v majetku obce. Dostáváme i podněty například na podezření na volební propagaci v radničních zpravodajích, v různých komunikačních kanálech obce, jako jsou webové stránky nebo facebookové kanály. Skutečně se zdá, že ne vždycky dokážou veřejní činitele jakoby rozlišovat mezi tou svojí rolí veřejného činitele a kandidáta.
0: Úřad však u komunálních voleb nemůže takové události řešit udělením sankcí.
1: Pro komunální volby tam zákonodárce nestanovil přestupek. Pro ostatní volby je to přestupek, ale pro komunální ne, takže se tam nedá udělit sankce.
0: Aktuálně dohledový úřad řeší desítky podnětů. Z Bílovce Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Naším středečním hostem bude Martina Dunděrová, která je vedoucí péče o dárce v mobilním hospici Ondrášek. Proč si ke svým narozeninám vymyslela jako dárek stojku na rukou a jak můžeme i my pomyslně vysypat kapsy a přispět na provoz Ondrášku? To se dovíte z rozhovoru Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Podzimní růže a hortenzie si vybral jako téma pro dnešní vydání seriálu Dvakrát měř, jednou hřeš kolega Artur Kubica. Uslyšíte ho už za chvíli po písničce Marka Ztraceného Vítr do plachet. Mimochodem, pokud jste viděli film Gump, tak si možná i z tohoto filmu na tu písničku vzpomenete.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Růže a hortenzie, tak to je jako pohádka na zahrádce. A teď, co s nimi v říjnu? Zahradníci doporučují keřové růže zkrátit přibližně o třetinu, pnoucí růže také prořešte a zkraťte jim staré výhony. Stromkovým růžím podle potřeby upravte a prosvětlete korunu. Pokud je říjen slunečný a teplý, je možné řez ponechat až na listopad. Mnohé růže totiž za hezkého počasí ještě kvetou, až do konce podzimu. Pěstujete-li latnaté hortenzie, zkraťte jim výhony přibližně o 2/3. Ony potom vytvoří výhony nové a silnější, takové, které v následující sezóně lépe unesou velká, obrovská květenství, která jsou pro tyto hortenzie typická. Hortenziím se dobře daří jak na polostinných, tak na slunných stanovištích, přičemž je důležité, aby teplota nebyla příliš vysoká. Půda by měla být živná, dobře propustná a pravidelně zavlažovaná, zejména v obdobích sucha. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Policie vyšetřuje ranní nehodu nákladního auta a autobusu v Havířově. Podrobnosti přineseme za 4,5 minuty. To přijde do studia Tereza Hájková s aktuálními zprávami. Teď ještě Robbie Williams.

0: to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Policie vyšetřuje ranní nehodu nákladního auta a autobusu v Havířově. Úřady před volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. Valašské Meziříčí pomůže včelařům, kterým mor zničil včelstva. I dnes bude počasí slunečné s teplotami do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Karvinští policisté vyšetřují dnešní nehodu autobusu MHD v Havířovském Šumbarku. V křižovatce ulic Okružní, Lidická a Opletalova se srazil s nákladním autem. Podle policie nedal řidič nákladňáku přednost. Autobus skončil mimo cestu na nedaleké travnaté ploše. Oba řidiči a 5 cestujících museli kvůli zraněním do nemocnice. Policie provedla u obou řidičů dechovou zkoušku s negativními výsledky. Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neščivery hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
5: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
3: Volby do obecních a městských zastupitelstev a taky do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a sobotu. Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Včelaři z Valašského Meziříčí, kterým nákaza zničila chovy, dostanou od města 100 000 korun. Kvůli moru včelího plodu nařídili veterináři 6 včelařům zlikvidovat včelstva i vybavení. Peníze jim pomůžou chovy obnovit, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
6: Velkou část nákladů zaplatí včelařům ministerstvo zemědělství. Tyto náhrady ale nepokryjí vše. Dotace od města proto doplní rozdíl mezi částkou vyplacenou státem a skutečnými náklady včelařů. Částku jsme odhadli spolu s místním svazem včelařů a v případě potřeby jim město ještě navýší.
3: Kopřivnický výstavní pavilon na Novém náměstí otevírá unikátní výstavu. Nabídne pohled do tříletého projektu Kateřiny Šedé Národní sbírka zlozvyků. Ta se zaměřuje na originální vzorce chování, které lidi ovlivňují a charakterizují, anebo se dědí z generace na generaci. Návštěvníci můžou zároveň sbírku obohatit o své vlastní zlozvyky a přijít je přímo do kopřivnického pavilonu registrovat do Národní sbírky. A to každé pondělí, středu a čtvrtek.
4: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, od jihozápadu přechodně až oblačno. Později odpoledne bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte mezi 13 a 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor stále v Ostravě přívoze. Na silnici číslo 56 u křížení se Slovenskou ulicí havarovala 2 osobní auta. Pokud víte o dalších nehodách nebo jiných dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Stojka Martiny Dunděrové. Tak to je téma, které vám už za chvíli nabídneme v rozhovoru s naším hostem. Tím právě bude Martina Dunděrová. Proč dělá stojky a proč je sleduje na Facebooku tolik lidí, jak se jí to daří nebo nedaří? Pardon, má to spojitost s mobilním hospicem Ondrášek. Na detaily se bude ptát už za chvíli Kateřina Huberová. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, slad

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava, to vám přeje Kateřina Hoberová. No a zároveň zdravím taky dámu, kterou vám představím jako mého dnešního hosta. Je to Martina Dundirová, zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj.
1: Z mobilního hospicu Ondrášek, což je téma, které už jsme tady potkali v našem povídání vlastně vícekrát, ale tahle ta okolnost mi přijde vlastně, no v souvislosti s tím, jakou náplň máte, poměrně dost vtipná, protože ty patříš k lidem, kteří mají za úkol Ondrášek zviditelňovat. A teď jsi vymyslela zviditelnění. No a strhlo to velkou vlnu pozornosti. Udělej stojku, vysyp kapsy. Ano. To není teďka pokyn pro Martinu, ale ona si to takhle nastavila.
2: Je to tak vlastně. Ta moje práce v Ondrášku je ta, že musím upozorňovat na Ondrášek a zároveň sehnat peníze na to, aby Ondrášek mohl poskytovat své služby lidem, kteří to potřebují. Což není úplně jednoduché. A jedna z těch vlastně aktivit, které děláme, tak je, říká se tomu fundraising, to znamená práce s dárci. A vyzýváme lidi, aby za nějakým účelem nebo za nějakou zajímavou věcí darovali peníze. A protože teďka zrovna běží fundraisingová výzva, která zrovna teďka vlastně sbírá peníze na to, abychom pokryli péči o určitý počet dní, tak já jsem na to nasadila svoji osobní výzvu, která se jmenuje Stojka pro Ondrášek. Ta myšlenka je taková, že mě vlastně bude příští týden 55 let. A říkala jsem si, že si chci splnit to své přání jednou umět stojku. A je to stojka na rukách. Já všechny ty ostatní stojky umím, ale ta stojka na rukách mi nikdy moc nešla. A je poslední příležitost v těch 55 se o ně pokusit. A proč to tedy nespojit s tím, s nějakou výzvou a upozornění na to, že jiní lidi si můžou plnit přání, že není třeba čekat do 55 let, že to můžeme stihnout. Některá přání daleko dříve. No a tak proto vlastně vyzývám lidi, aby já za ně udělám stojku, nebo se ke mně můžou přidat s tou stojkou, ale zároveň bych ráda, kdyby přispěli na tu naši výzvu, aby přispěli Ondrášku, aby vysypali své kapsy, když teda se obrátí vzhůru nohama a pomohli tak vlastně nám pokrýt část nákladů na péči.
1: Kolik pokusů asi tak za sebou třeba můžeš mít?
2: No, tak to jsou, řekla bych, že možná i stovky. Je jich mnoho i zajímavých. Já vlastně tady tuhletu svoji výzvu sdílím na sociálních sítích, na svých osobních. Dávám je ale veřejně, takže mnoho lidí už vidělo mé neúspěchy. Jeden z nejoblíbenějších neúspěchů je, když dělám stojku o dveře a ty dveře se otevřou.
1: Ano.
2: Tak, ale zároveň sdílím i to, jak, co všechno pro to musím udělat, že musím taky posílit to tělo, že si musím někdy odpočinout, že mě to musí bavit. To je asi to nejdůležitější, že do toho musím jít s lehkostí a že je to věc, že vlastně o nic nejde, že je důležité ty věci zkoušet.
1: Ve chvíli, kdy my si povídáme, tak to je za týden tvých 55 a ve chvíli, kdy to vysíláme, což je středa, tak to máš jak?
2: To budou mít ty narozeniny.
1: Přesně dneska, jinými slovy v jiném čase, dneska máš 55. narozeniny.
2: Ano, dneska mám 55. narozeniny.
1: To znamená, že cílem je tady dneska udělat stojku, která by měla vydržet pár vteřin.
2: Mm-hmm. Je to tak?
1: No a kolik už si takhle jako ustála?
2: Už se tam jsem se dostala sem tam třeba i na 4-5 sekund.
1: No, tak to už máš.
2: Ale není stabilní. Já bych si to představovala trošku jinak. Uvidíme, co to udělá za ten týden.
1: Vlastně to upoutalo i mou pozornost, čímž chci zdůraznit, že ta pozornost jde takhle napříč lidmi, ale vlastně i subjekty. Vím, že na to reagovali vlastně jako různé typy lidí anebo společností. Dostalo tě to do novin.
2: Ano.
1: Stojka zajímá opravdu spoustu lidí.
2: Já si myslím, že nezajímá úplně ta stojka, ale spíš to propojení toho věku, stojky a Ondrášku, protože vlastně, když my na cokoliv upozorňujeme v Ondrášku, tak to téma není úplně lehké. A je těžké najít něco lehkého, čímž bychom vlastně to vyrovnali, tu těžkost toho tématu. A tady u tohohle to si můžeme hrát, ale zároveň to má tu svoji hloubku. Takže ano, upoutalo to pozornost hodně jogových center. Tam právě přesně se k tomu dostala jedna novinářka z novin, protože tu stojku sama na té lekci dělala. Vyšly jednak jako v novinách, dostala jsem celou stranu v deníku a pak jsem, a dneska to vyšlo ještě i někde jako v onlineu.
1: No a ještě k tomu teď máš celý pořad.
2: A ještě celý pořad. Stávám se slavnou, no. Díky stojce.
1: Přesně tak to je. A tohle je Martina Dunděrová, to je host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava s Martinou Dunděrovou z mobilního hospicu Ondrášek. Trávím dnešní dopoledne. Mnohokrát jsme vlastně o náplni vašeho hospicu mluvili, o všem možném, o různých příbězích. Měli jsme tu vlastně i lidi, kteří prošli vaší péčí. Mimochodem ty sama, ačkoliv nejsi na té pozici, která přímo je pečující, ale je pečující o ten Ondrášek, aby se o něm vědělo, aby dostával jakési finance. Tak kolik let to je?
1: Já jsem v Ondrášku 11. rokem.
0: No a teď mi řekni, vlastně z jakého předchozího prostředí jsi tam přecházela?
1: Já jsem přišla z té první péče. Já jsem ze sociálních služeb, pracovala jsem v rané péči, což je péče o děti, které jsou nějakým způsobem postižené. Je to vlastně péče o celou tu rodinu od narození do 7 let a dostala jsem se vlastně z té první péče do té poslední. Byla jsem na různých pozicích. V rané péči jsem prošla úplně vším od začátku přes poradkyni, přes vedoucí pobočky, přes ředitelku. No a teď jsem vlastně ale v jiné pozici, jsem v pozici čistě fundraisera, vlastně je to moje specializace.
0: Čili jinými slovy, abychom si to uměli představit, tvým úkolem je opravdu starat se o nějaký příjem ze strany veřejnosti.
1: Je to tak, protože mobilní hospicová péče je financovaná tak, že vlastně až 40% nákladů, někdy i více, musí přijít od darů, od dárců. Takže vlastně v Ondrášku je docela velký tým fundraiserů. Máme rozdělenou péči o individuální dárce, o pravidelné dárce, o firemní dárce, o nadace. A celý tady tenhle ten můj tým musí přinést přibližně 20 milionů ročně.
0: To je jedna stojka na to teda?
1: Jedna stojka je málo. Na druhou stranu ta stojka přitáhne pozornost lidí, přitáhne pozornost k tomu tématu a může oslovit někoho právě i pro to darování, že ho zaujme ta naše práce.
0: A vnímáš už teď během nácviku stojky, že se opravdu zvedla nějaká vlna?
1: Zvedla se, jasně. Samozřejmě první vlna je ze strany mých kamarádů, známých, lidí, kteří chodí ke mně na jogu, kteří se mnou kdy sportovali a podobně, takže to je vždycky první vlna těch dárců. Je tam strašně moc fanoušků, tak jsou nádherné zprávy, že by to nedali, takže mi radši pošlou peníze a podobně. Pak je taková ta vlna lidí, kteří mi chtějí dát k těm narozeninám dárek a já ten dárek nechci, protože si myslím, že úplně nepotřebuju dárky, takže mi pošlou dárek jako tady touhletou cestou, pošlou dár Ondrášku. No a pak jsou, a to je nejvíc zajímavé, že se ozývají cizí lidi, které zaujala ta výzva samotná, ta snaha samotná. Hodně v tom hraje roli právě to, že ty jogové centra se do toho zapojily. Moje kamarádky joginky to sdílejí na svých profilech.
0: Čili, takže je to promiň, máš povědomí o tom, že neděláš stojku sama, ale že tady stojkuje mnohem více lidí.
1: Je to tak, nestojkuju sama, posílají mi fotky, takže vidím, že skutečně do toho jdou. Dokonce teďka na LinkedInu je jeden člověk, kterého jsem nikdy neviděla osobně. A ten pořád mi píše, pořád ještě zvažuju, jestli nezačnu, jo.
0: A hele, co o sobě poznáváš? Myslím fyzicky teda, protože jako postavit se v 55 hlavou vzhůru, ono to vypadá, že je to lehké. No, ale není.
1: Fyzicky poznávám, že tělo má své limity, ale na druhou stranu já jsem se hýbala od dětství a pořád jsem byla někde hlavou dolů a vzhůru nohama a visela jsem ze strumu a podobně. Takže mě ten pohyb je přirozený a nevadí mi ten pohled ze spoda nahoru. Což právě pro mnoho lidí je jako problém, jo, otočit se hlavou dolů. Tady tohleto mě vůbec nevadí. Teď jde o to, jako najít si tu stabilitu a tu rovnováhu. Poznávám to, jak hodně ovlivní tvá současná nálada a ten současný psychický stav to, jakou máš stabilitu v těle. Takže jako když jsem v pohodě, když jsem rozehřátá, veselá a tak, tak ta stojka je lepší, než když člověk přijde nějaký nesvůj, než se odpoutá od toho okolního světa, tak to vypadá úplně jinak. To jsou ty pády právě ve dveřích a podobně.
0: No jo, když jsme rozhášení, tak vlastně nejsme v rovnováze, že?
1: Je to tak.
0: Tak Martina si teda dala velmi zajímavý dárek ke svým 55. narozeninám. Mimochodem, jako, jak to tak máš s tím, jak se ta čísla mění? Jsi ten prožívací typ?
1: Myslíš narozeniny?
0: Jo.
1: Vůbec. Vůbec. Jako já jsem prožívací jenom v tom smyslu, že toho musím využít. Takže jako já pro Ondrášek dělám téměř každý rok nějakou takovou výzvu podobnou. A to je jako, že využiju toho, že ty narozeniny jsou pro něco lepšího, dobrého. To mám ráda.
0: No, umět to přetavit v něco, co je trošku nad námi, to neumí úplně každý, ale tak Martina je člověk velmi kreativní a teď si o tom máme šanci povídat. Je to stále můj dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si dnes s Martinou Dunděrovou tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Martina pracuje v mobilním hospicu Ondrášek na té pozici, to slovo já neumím prostě říct.
1: Já jsem fundraiser.
0: Fundraiser.
1: Ano, ano.
0: Perfektní. Dobře, tak to já říkat nebudu.
1: Nemusíš. My tomu taky říkáme péče o dárce.
0: No, vidíš to. Vždycky se snažím najít v každém to, s čím přišel, s jakou dispozicí. A když se našel a funguje mu to, tak je to prostě vždycky vítězství. Takže pakliže si pracovala ty v těch sociálních službách, znamená to, že ty dispozice si k tomu asi musela mít. S nějakým vztahem to bylo, nebo?
1: No úplně ty začátky takové nebyly.
0: Aha, ne, tak ne, to mě zajímá.
1: Já jsem šla jakože do školství, šla jsem studovat speciální pedagogiku, protože na přijímačkách nebyla matika.
0: Rozumím.
1: A dneska jsem fundraiser, který denně řeší rozpočty, který si denně vypočítává všechno. Všechno, kolik potřebuje peněz, kolik to stojí, kolik jsme získali peněz, kolik budeme potřebovat za 5 let. A počítám to vlastně denně.
0: Takže odříkaného chleba největší.
1: Přesně tak, jo, ale teď jsou ty počty dobrý, no. Teď jsou zajímavější než tenkrát, jako z té školy. Takže jsem absolvovala speciální pedagogiku, šla jsem nejdříve, jako jsem mířila trošičku do školství, ale už na škole, když mě pustili na praxi, tak jsem už druhý rok věděla, že to nikdy dělat nebudu, že nikdy v té třídě prostě nemůžu učit. A šla jsem teda do poradenské práce, do té rané péče, která byla propojení speciální pedagogiky s poradenstvím pro rodiče. Pak jsem teda skončila v Ondrášku, ale úplně na, jako vlastně na manažerské pozici.
0: Cítíš to teďka po těch letech, že jsi tam správně?
1: Jsem, ale vždycky jsem byla správně. Vždycky to bylo, prostě v tom období životním jsem byla na tom správném místě. I ten posun takový, že od toho poradce rané péče přes vedoucího, potom přes jako vysokou manažerskou pozici. Vždycky to bylo dobře a když si v rané péči jsem si říkala, ne, do hospice bych nikdy nešla, jako to vůbec není moje téma. A pak najednou se to zlomí v určitý moment, když člověk dozraje do nějakého období a zjistí, že je přesně tam, kam patří.
0: Už je to tvoje téma?
1: Je to moje téma.
0: Naučí se vám člověk něco?
1: Naučí se hodně věcí v hospici. Jedna z nej...

0: nejdůležitější, jakože ten svět vidíme jinak. Když přijdeš do Ondrášku, tak je tam vlastně spoustu veselí. Je tam strašně moc veselých lidí, neřeší se blbosti a je tam spoustu hezké atmosféry a krásných vztahů mezi lidmi.
1: Myslíš, že tě to proměnilo?
0: Myslím si, že jo, především jakoby moje postavení v tom týmu a mezi lidma. Tam jsem odkoukala právě ten nadhled, že úplně nejde o mě. Nemusím být nejlepší já, ale potřebuju, aby ta práce byla nejlepší.
1: A potom napadá mě, já to můžem trénovat i ve svých běžných životech, nedělat velký problém z věcí, které nejsou velký problém.
0: Je to tak, ano. Pořád jako o nic nejde.
1: Asi to chce mít nějakou formu kuráže, teda já si to myslím.
0: Třeba Ondrášek už vlastně pracoval s dětma nevylečitelně nemocnýma a to jsem vůbec nechtěla slyšet, protože jsem měla stejně staré děti.
1: Jo.
0: Takže ve chvíli, kdy se mě to nějakým způsobem osobně dotýkalo, tak jsem od toho se držela dál, až jsem překonala potom jako určitý ten věk, kdy už mě to neohrožovalo, ty myšlenky, tak vlastně jsem to začala přijímat, jako, že to takhle může být a že v tom taky se můžu pohybovat.
1: Já jsem zmínila to slovo kuráž a nevím, jestli je na místě úplně, ale když se podíváš na ty holky, které tam dělají, nebo vůbec na všechny ty lidi, tak jaká je nějaká spojující vlastnost?
0: Že chtějí lidem dát hezký odchod. Myslím tím teďka naši přímou péči, když se podívám na zdravotní sestry, lékaře. Oni zpravidla viděli někde v předchozí práci, že umírání a smrt může vypadat jinak. Může být osamocená, může být plná jako nepříjemných věcí, být v nemocnici, bez rodiny a podobně. A oni to tak nechtějí. A proto přišli do hospice, proto pracují v mobilním hospici, aby mohli doprovodit lidi doma.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s Martinou Dundirovou, dámou, která stojí na hlavě teď mnoho dnů, aby vysypala kapsy, nebo aby inspirovala nás k těm kapsám pro mobilní hospic Ondrášek. Vlastně to vypadá na těch sítích, protože ty jsi tam teď dennodenně a člověk má pocit, že to s tebou žije a že je u vás doma. Že stojka je absolutně hlavní program tvých dnů teď.
1: Ta stojka je hlavní program, ne, že bych nechodila do práce, jo, dělala jiné věci, ale vlastně je to téma. Kamkoliv přijdu, všichni se mě ptají, jak seš na tom, co ta stojka, jako už stojíš, takže téma to je. Ale mě to vlastně, je to součástí tady tohohle období, je to v pořádku.
0: Zase se dotknu toho věku v kombinaci s námi ženami, občas sami sebe trošku prožijem, když třeba přijde nějaká číslovka, tak ty zjevně neprožíváš, ty se postavíš na hlavu, což je velmi sympatické, ale zajímá mě vlastně celá ta žena namíchaná v těch 55 letech. Martina, jaká je?
1: Ty jsi tady zmiňovala kuráž a myslím si, že to je jako součástí mě, já jsem odvážná, pouštím se do různých věcí, ale s tím, že vlastně až tak o nic nejde, moc se neprožívám jako sama sebe, ale mám ráda, když se věci povedou. Co je pro mě strašně důležité, to ty věci vyzkoušet. Když jsem udělala maximum a nepovede se, tak jsem to teda aspoň zkusila, ta důležitá mantra moje.
0: Ty máš domů, já si pamatuju z filmu Přelet i nad kukačím hnízdem, Jack Nicholson to zkusil urvat tu velkou sprchu, nepovedlo se. Ale prorazil cestu někomu jinému, komu se to potom povedlo. Seš taky takový jak prorážeč?
1: Možná i jo. Jsem asi dost kreativní, takže vymýšlím různé směry a různé cesty a mám různé nápady. Musím mě lidi teda potom korigovat, jako jestli je to zvládnutelné nebo není to zvládnutelné. Teďka myslím hodně v práci, protože já si jako jsem schopná myslet za tři rohy, ale nedomyslím, jako jestli ta cesta jako bude schůdná. Jo? Takže mě trošičku musí hlídat, ale od toho jsou zase jiní lidi, kteří řeknou, hele, a domyslela jsi tady tohle a domyslela jsi tohle.
0: Máš dobré nápady, něco s buchtama jsem registrovala.
1: Ano, třeba. Ano, to jsou ty moje narozeninové výzvy. Ty jsi se vlastně ptala, jestli prožívám ty roky.
0: No.
1: No a já jsem říkala, že vlastně ty narozeniny úplně neprožívám, ale snažím se je vytěžit. A především většinou je vytěžuju pro Ondrášek a dělám různé výzvy, takže jedna z toho byla, že jsem řekla, že když někdo přispěje 100 000 na jednou, takže mu každý týden potom budu péct buchtu po dobu celého roku. A ještě jiná moje narozeninová výzva byla, že jsem řekla, že když nám pošlou 10 000, takže vyjedu na Lysou na kole. Jenomže oni poslali 30 000, takže ta cesta byla třikrát.
0: Ty jsi třikrát vyjela Lysou.
1: No nejela jsem nakonec na Lysou, ale jela jsem jednu Lysou, jedny pustevny a jeden praděd.
0: Hele, přemýšlíš ty dopředu, když něco takového pleskneš?
1: Přemýšlím a doufám, že to nevyjde, že to nebudu muset.
0: A to je trošku kontraproduktivní.
1: Je to tak, ale třeba ta buchta, tak tu jsem nemusela upéct a přesto to přineslo vlastně ty peníze, takže to dopadlo to dobře.
0: Představuju si malou Martinu, jestli byla takhle v tom nejlepším slova smyslu cáklá už i jako dítě.
1: Pohybově určitě. Já jsem pořád visela hlavou dolů. Když jsem si četla, tak jsem dělala u toho šňůru. Nebyla jsem hyperaktivní, ale milovala jsem pohyb, milovala jsem přemety, stojky, salta. Vedl nás k tomu taťka. Já jsem vlastně lyžař od dětství, takže on nás vlastně trénoval s bráchou ještě a zkoušeli jsme všechny sporty, všechny pohyby. Nebál se o nás, teda asi se bál, ale nechal nás, ať si to všechno vyzkoušíme.
0: To ti zůstalo?
1: To mi zůstalo.
0: Děláš to i se svými dětmi? Takhle?
1: Jo. Ti byli taky, jako když byli teďka, já už mám dospělé děti, ale když byli malí, tak měli otevřené dveře, otevřené stromy, ploty, všecko. Všechno si mohli vyzkoušet a jenom se mi tak někde zezadu jistila.
0: Je to barevný svět, i když tvoje práce může budit dojem, že tam o barvy může být nouze, ale sama si říkala, že vlastně je to mnohdy veselé prostředí.
1: Tam spoustu, ano, je tam spoustu usměvavých lidí, laskavých lidí, vlastně všichni jsou laskaví, milí, s nadhledem. I naše obědy jsou velmi hlasité, protože rádi společně sedíme u obědu. Sama víš, že jsou jiní.
0: Jsou. Díky za to, že jsou, že jste. Nikdy nevíme, kdy budeme muset poprosit o pomoc. Kromě toho, že ti přeju všechno krásné k tvým 55. narozeninám, přeju ti mnoha vteřinovou stojku. A jaké bonusové přání k tomu máš ty?
1: Aby lidi využili svůj čas pro to, aby si plnili své sny. To, co vždycky chtěli zkusit, tak aby zkusili.
0: Říká Martina Dunděrová a rozhodně ví, o čem mluví. No tak nám to přejme. Děkuji ti moc za tvůj čas.
1: Taky děkuju.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: No ještě pár slov k tomu pořadu, který právě teď skončil, rozhovor s Martinou Dunděrovou. Pokud jste to tedy poslouchali pozorně, tak jste vyrozuměli, že Katka Huberová natáčela s Martinou Dunděrovou minulý týden. A já se teď dívám na platformu Darujme.cz a z těch původně, tedy z toho původního cíle 55 tisíc korun je v tuto chvíli téměř 80 tisíc korun pro mobilní hospic Ondrášek. Ta výzva je pořád ještě otevřená, takže možná pokud byste se tam třeba chtěli podívat, darujme.cz, tam to najdete. Tolik tedy k dnešnímu hostovi, k Martině Dunděrové, která, jak zaznělo, dnes slaví narozeniny, tak ji přejeme tedy všechno nejlepší a za chvilku už se v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava vydáme do Českého Těšína. Co se tam děje aktuálního, zjistíme hned po písničce.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jaké sociální a zdravotní služby mohou lidé využít v Českém Těšíně a okolí? Tak to dnes na jednom místě ukazuje mini veletrh sociálních služeb. Koná se už po páté a jeho součástí je taky konference zaměřená na seniory. No a na místě máme regionálního stopaře, tedy redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Pivkovou. Petro, co všechno si tam návštěvníci mohou nejenom zjistit, ale třeba i přímo vyzkoušet.
2: Dobré poledne, už skoro, no je toho opravdu mnoho, co se tady nabízí a co by lidé mohli vyzkoušet, co by je mohlo zajímat, ať už je to třeba nějaká prevence, samovyšetření, nebo mohou zjistit, jaký mají cholesterol či cukr, je toho opravdu hodně, ale samozřejmě, jak už bylo řečeno, tenhle veletrh je zaměřený hlavně na sociální služby, takže je to i o tom, když někdo potřebuje pomoci, nebo už je ve věku, že už si sám se sebou neporadí, tak jakým způsobem by to šlo a jak jde právě třeba právě tady v Českém Těšíně mu pomoct. No a všechno to tady zaštiťuje právě Charita Český Těšín a se mnou je tady paní Michaela Horňáková, která má tady tento veletrh na starosti. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Řekněte mi, paní Horňáková, co si co u vás mohou lidé dneska zažít a pro koho vlastně celý veletrh je?
3: Takže odpovím na tu druhou otázku. Celý ten veletrh je určený pro celou širokou veřejnost. A to nejen pro tu odbornou, ale i pro běžného člověka. Momentálně tady máme kolem sebe středoškoláky ze zdravotnické školy, kteří také chtějí zjistit, o čem vlastně péče je, že to není pouze píchání injekcí, ale jsou to i jiné věci. Tak jak jste už říkala, mohou si tady vyzkoušet různé aktivizační hry, pomůcky, máme tady i něco ze zdravé výživy a každopádně nabízíme služby, které mohou lidem pomoci nejenom v těch domovech pro seniory, ale zejména taky v terénu, což znamená v domácnostech těch klientů a je to o sociálních službách, ale je to taky o zdravotních službách, které poskytujeme, aby ten člověk nemusel třeba do nemocnice, ale zdravotní sestra přijede za ním a pomůže mu.
2: My jsme se bavili o tom, že kromě toho veletrhu, který je tady teď probíhá, tak od 13:00 začne ještě konference, která je o seniorech a pro seniory. Takže vlastně může na ní i široká veřejnost můžou přijít a poslechnout si přednášky, které máte nachystány?
3: Ano, přesně tak, jak říkáte, můžou přijít a poslechnout si. Máme v plánu 3 přednášky za to odpoledne a všechny se budou týkat seniorského věku. První přednáška má téma Pečovat je síla. V obou směrech, jako je to náročné, ale je to i příležitost. Druhá přednáška má téma Stáří je síla, nebo stárnout je síla. Bude to přednášet lékař z psychiatrické ambulance. Tu první přednášku bude mít paní Kunstýřová, zakladatelka společnosti Mila. A třetí přednáška bude poradenská, má název Dobrá rada nad zlato, která umožní těm, kteří přijdou se i zeptat přímo a naši odborníci z charitní poradny jim řeknou, co a jak v dané situaci dělat.
2: Pokud jsme nalákali nějaké naše posluchače a někdo by chtěl sem přijít a podívat se na veletrh a na konferenci, do kolika tady dnes budete?
3: Dneska tady jsme až do 16. hodiny, určitě dveře máme doširoka otevřené a můžete se k nám přijít podívat a zeptat se na cokoliv vás bude zajímat.
2: Já děkuji moc, přeji tedy, ať dnešní konference a také veletrh dopadnou dobře a ať jsou všichni návštěvníci spokojení. Děkuji.
3: Děkuji taky za to, že jste přišla a přejeme a voláme do světa. Přijďte, těšíme se, nashledanou.
2: Tak jak jste slyšeli, můžete dorazit na 5. ročník mini veletrhu sociálních služeb sem do Českého Těšína.
1: Říká Petra Pivková, děkujeme za informace, Petra, naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
1: Dnes dopoledne už jsme vysílali po 9. hodině z Karviné Mizerová z tamní knihovny. Teď jsme právě byli živě přímo v Českém Těšíně.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.
4: Hudba země. pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Dohledový úřad před volbami eviduje desítky podnětů kvůli nevhodné politické propagaci v obcích. Také o tom přineseme podrobnosti ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava přesně ve 12, tedy za 4 minuty. Do studia s nimi přijde Lucie Kociánová. No a poté po 12. po zprávách už tady bude samozřejmě hudební pošta. I dnes budeme hrát vašim oslavencům.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dohledový úřad před volbami eviduje desítky podnětů kvůli nevhodné politické propagaci v obcích. Předseda poslanců motoristů Šťastný chce začít připravovat nový jednací řád sněmovny. Nový Ostrůvek má zvýšit bezpečnost chodců na Burzovské ulici ve Frýdku Místku. Odpoledne bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Podnětů kvůli nevhodné politické propagaci před volbami přibývá. Například v Bílovecké mateřské škole se na botníku dětí objevily kšiltovky a letáky hnutí ANO. Lidé upozorňují také na politickou reklamu v radničních zpravodajích, na obecních webech nebo v městských budovách. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí už dostal desítky takových podnětů. Potvrzuje to jeho členka Aneta Pinková.
2: Skutečně se zdá, že ne vždycky dokážou veřejní činitele jakoby rozlišovat mezi tou svojí rolí veřejného činitele a kandidáta. Pro komunální volby tam zákonodárce nestanovil přestupek. Pro ostatní volby je to přestupek, ale pro komunální ne, takže se tam nedá udělit sankce.
0: Jednací řád poslanecké sněmovny by se mohl opět změnit. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný chce připravit úplně novou podobu pravidel jednání dolní komory parlamentu. Podle něj není možné, aby schůze byly blokovány v takové míře menšinou, jako se to děje teď.
3: Musíme skutečně se dostat v českém parlamentu na úroveň běžných západních evropských demokracií. Například bychom měli z mého pohledu nastavit pevný hlasovací den, kdy se hlasuje o jednotlivých návrzích. Už bez rozpravy, a kdy není možné tedy tu sněmovnu vlastně zablokovat.
0: Podle předsedy poslaneckého klubu opozičních lidovců Mariana Jurečky by měl Šťastný nejdříve se svými návrhy seznámit všechny strany ve sněmovně. Ta by se měla na případných úpravách dohodnout. Jednací řád sněmovny je zákon, ten aktuální platí jen několik týdnů. Na Burzovské ulici ve Frýdku Místku přibyl nový ostrůvek. Zatím jde o provizorní řešení ze smontovaných betonových profilů. Ostrůvek má chránit přecházející chodce v místě opakovaných střetů aut s chodci. V jednom směru se také snížil počet jízdních pruhů.
4: Dosavadní nehody se na přechodu staly v případech, kdy automobil v jednom pruhu dal chodci přednost, zatímco řidič v druhém pruhu nezastavil. Město chce na místě postavit pevný vyvýšený ostrůvek s bezbariérovou úpravou. Magistrát teď čeká na povolení od stavebního úřadu. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Sokolové chystají v centru Bohumína obnovu areálu Kuželna. Modernizace bude stát zhruba 7 milionů korun. Náklady pomůže z velké části pokrýt dotace Národní sportovní agentury. Zbývající více než 2 miliony korun doplatí město, uvedla mluvčí radnice Jana Končítková. Sportovci tak získají lepší zázemí pro volejbal, nohejbal i malou kopanou.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, místy až zataženo. Později bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů. V noci pak bude jasno nebo skoro jasno, k ránu většinou polojasno. Během zítřka pak očekáváme od západu postupně oblačno až zataženo. Později odpoledne a večer se přidají i přehánky, déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Hrabové je uzavřena ulice Dubravijova. Probíhají tam práce na inženýrských sítích. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 20. prosince, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, no a před námi je hudební pošta. Jako vždy budete moci blahopřát svým oslavencům, no a taky jim vybírat písničky podle vašeho gusta. 59 611 22 66, to je telefon k nám do studia, tak volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A první přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava je tady. Zdraví paní Julii z Kravařkoutů. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás a všechny posluchače, co tento báječný pořad poslouchají. Dnes posílám písničku k zítřejším jmeninám pro naši sousedku Věru Grigarčikovou, která má jmeniny. Přeji jí všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti a dobrého zdraví a krásných dní v životě a k tomu Boží ochranu. Přeje sousedka Julie s manželem, přátelé a známí a všichni, kdo ji znají a mají rádi. Vám, pane šéfredaktore, děkuji za prostor ve vysílání. Všem přeji krásný den a naslyšenou.
1: Mějte se i vy moc hezky, paní Julie, naslyšenou.

0: kolébavka pro mou lásku zpívala fenomenální zpěvačka Věra Špinarová, jak jinak to říct, prostě byla úžasná. Pokračujeme dál v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je pan Karel z Karviné, dobrý den.
1: Krásný dobrý pověd, pane šéfredaktore, Richarde Piskalo, zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. A v pondělí měli svátek Elišky a Elišce to přeju ze Šůneku s Plickým Argoškem a zítra mají svátek Věrky, takže Věrku z Lubna a Věrku z Frýdku Vysku. Všem třem přeju hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Štěstí jako zdraví, pevně jako křen, ať se jim splní každý sen. Kapce trošku drobných, ať mají kolem sebe lidí dobrých. Tomu boží požehnání stojím celého srdce, přeje Karel z Karviné. A vám, pane redaktore, přeju všechno nejlepší a všem posluchačům i vám rozhlasu.
0: Děkujeme.
1: Děkujeme. A mějte se krásně.
0: Mějte se krásně také vy, pane Karle. Naschledanou.
1: Naschledanou.

kde se, když seš v novým kabátě, byl fášák, jakže šumáři.

0: kafy.
1: Já mám ráda Políra, zpívala Ljuba Hermanová. Tuto písničku před chvilkou vybral pan Karel z Karviné svým oslavencům. Teď už je s námi v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava Ondra z Velkých Karlovic. Vítejte, Ondro, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Pískala, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Ostrava a všechny posluchače. Zítra má narozeniny 40 roků zpěvačka lidových, mariánských písní a dalších písní Vlasta Mudryková, rodačka ze Skalitého, od Čadce. Toho času žijící s přítelem ve Zlatých Moravcích, tak přejí touto cestou. V knize tvého života se strana 40. otvírá, připijeme si s tebou perlým vinem z pohára. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Nech popíjej víno, písničky zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Přeji taky hodně božích milostí, dary Ducha Svatého ochranu Panny Marie. A to jí přeje přítel Vilko, její mamka od Vlasty Mudrykové a připojují se všichni přátelé a známí a taky fanoušci, příznivci Vlasty Mudrykové a všichni heligonkáři.
1: Dobře, tak já posílám písničku, zaspívá jí právě Vlasta Mudryková, která má zítra narozeniny, jak jste říkal, Ondro. Vy se mějte moc hezky, nashledanou.
2: Je to krásný věk, 40 roků má, takže a bude mít jí narozeninový koncert v Čadci 14.
1: No vida, tak děkujeme i za pozvánku na koncert do slovenské Čadci. Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: I naslyšenou.

0: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
1: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na vojně, sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Hostem příští rozhlasové lékárny bude odborník na první pomoc a urgentní medicínu magistr Michal Biok z oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava. Jakou péči a léčbu toto oddělení zajišťuje, jak funguje a kterým pacientům je urgentní příjem určen, na to se bude ve čtvrtek po 11. hodině ptát Naděja Čvančarová.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Připomínám telefon k nám do studia 59 611 22 66. Teď je na této lince paní Jana z Oldřichovic, kterou vítám. Dobrý den, paní Jana.
5: Dobrý den, pane Richarde, já vás zdravím. A prosila bych tu písničku pro nejstaršího syna Pavla Lípky, který dneska oslavuje 56 roků. Přejeme mu hodně štěstíčka, zdravíčka, pohody, hlavně, aby byl zdravý. A přeje mu to manželka Martina, dvě dcery a sestra Dáša, bratr Tadeáš a mamka Jana a tata Tadeáš a vnučky dvě Maruška a Anička posílají dědečkovi pusinku velikou. Děkuji vám mnohokrát za... Kde můžu zavolat? Tak shledanou.
4: Ráda se stalo. Mějte se moc hezky, paní Jano, a posílám písničku.

0: Josef Zoch a nejlepší ženská. Teď už míříme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava do Lubna, odkud nám volá pan Karel. Dobrý den.
1: Hezky vás ještě jednou zdravím, pane Richarde, a také zdravím všechny posluchače. Zítra máme v kalendáři Věrky a to má také svátek Věrka Olšanská z Lubna. Přeji hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, ať se jí ve všem daří, hodně radosti, malo starosti. To přeje Karel a přikloňuje se dcera Lucka s rodinou a syn Přemek s rodinou. Vám, pane Richarde, děkuji za vybrání písničky, přeji všem hezky zbytek dne.
0: Mějte se i vy moc hezky, pane Karle, a posílám písničku, kterou jste vybral.

0: Whitney Houston zpívala v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je paní Elena z Poruby. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde, já vás srdečně zdravím. Já přesto, že jsem nemocná, tak bych chtěla potěšit písničkou Věrku, která má zítra svátek, Věrka Stridku Misku. Věruško, já ti přeji hodně štěstí, pohodu, lásku v rodině, hlavně zdraví a ochranu paní Marie. Měj se krásně a nezlep se, opravdu nemůžu ani pořádně mluvit, ale jsem ráda, že jsem se dovolala. Děkuji vám, pane Richarde, a pěkný den vám přeji.
0: Vám přeji také co nejlepší den a brzké uzdravení, paní Eleno.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.
1: Vám moc, děkuji.

0: Dozněla písnička Vlaštovičko Leď v podání Evy a Vaška. No a paní Zdeňka z Valašské Bystřice už je také s námi v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, paní Zdeňko.
1: Dobrý den.
0: Komu popřejete?
1: Já bych chtěla popřát dneska naší kamarádce Dance, taky z Valašské Bystřice, dnešním její

0: narozeninám hodně štěstí a hlavně zdravíčko přeju a jejímu manželovi také. Děkuji vám.
1: Rádo se stalo. Mějte se moc hezky. Naschledanou.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tak ještě dvě slova, nebo čtyři možná, k té pozvánce, která teď zazněla. Vojenský umělecký soubor Ondráš, to je prostě známka kvality. Je to sice až 27. možná se to může zdát, že je daleko ještě ten koncert, ale ty vstupenky už mizí. Tak pokud tedy chcete přijít k nám a užít si to, bude to určitě parádní, jako vždy s Ondrášem, tak neváhejte, pořiďte si ty lístky. Teď zpátky k hudební poště, paní Jiřina ze Zubří je na lince. Dobrý den, paní Jiřino.
3: Dobrý den, já vás všechny zdravím v rozhlase i vás, pane Richarde. A já bych chtěla nechat zahrát k zítřejšímu svátku ze Zubřího Věrušce Třetinové, Věrušce Machové a ještě mám jednu Věrušku Stanislavsku, ale ta je z Dolních Domaslovic. Všem Věruškám přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání a ať si to dnes, zítřejší svátek, ať si to krásně užiju. Děkuju moc a nashledanou, to je Jiřka z Kopečka. Naschle.
2: Mějte se moc hezky, paní Jiřino. A vašim Věrkám už hraje.

0: Dvě růžičky vedle sebe hrála a zpívala Veselka v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď míříme do Nebor, kam zdravím paní Jarmilu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače z Ostravy a tuto písničku věnuji, nebo chtěla bych popřát tímto paní Věrce Zelinské z Havířova, která má zítra svátek. Je to moje dlouholetá kolegyně a tak jí přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a ať se jí daří v práci a má ještě pořád kolem sebe spoustu dobrých lidí. Děkuju moc.
0: Rád se stalo. No a posílám písničku, kterou jste vybrala.

0: Dozněla Skála, písnička v podání brněnské kapely Folk Team. Doteď vzpomínám na jejich skvělý koncert u nás ve studiu S1. No, zanedlouho už to budou 3 roky, letí to. Tak teď ještě závěrečné přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Dospálová, zdravím paní Aničku, dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a vás v rozhlase. Dnes bych chtěla popřát paní Slávce do Lubovněře, která slaví narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání, radosti z vnoučat a hodně radosti ze zahrádky, na které ráda děláš. To ti přeje rodina Králova a všichni, kdo tě mají rádi. Děkuji za prostor a nashledanou.
0: Rádo se stalo. Mějte se moc hezky. Nashledanou, paní Aničko.
1: Nashledanou.
0: Posílám písničku Hanky Zagorové, kterou vybrala paní Anička, a zároveň se tedy s vámi pro dnešek loučím. Rád s vámi byl Richard Piskala. Přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Cizinka měla z humanitárních dávek státu vylákat skoro 750 tisíc korun. Nový most v Držkovicích postaví společně kraj a polské Branice. Frenštát pod Radhoštěm zmodernizuje přechod u školy. Zítra bude oblačno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Třicetitříletá cizinka měla od státu vylákat téměř 750 tisíc korun na humanitárních dávkách. Mezi lety 2023 až 2026 uváděla, že se svými třemi dětmi bydlí na Bruntálsku. Cizinecká policie zjistila, že žena ani její děti v republice po celé tři roky nepobývaly. Mluvčí moravskoslezské policie Sonja Štětínská upřesnila, že žena o peníze žádala jako uprchlík před válkou.
2: Policisté z odboru cizinecké policie vedou proti cizince podezřelé z podvodu zkrácené přípravné řízení. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody ve výši 1 až 5 let.
0: Moravskoslezský kraj a polská obec Branice společně postaví nový most v opavské městské části Držkovice. Předtím bude nutné starou povodněmi poničenou mostní konstrukci zbourat, potvrdilo to moravskoslezské hejtmanství. Kompletní obnova bude stát 80 milionů korun. Každá strana zaplatí polovinu.
3: Povodně v roce 2024 výrazně poškodily celou mostní konstrukci a do Branic se z Držkovic od té doby přes řeku nedá dostat. Nový most by měl být hotový do roku 2032. Česká a polská strana budou spolupracovat ve všech fázích stavby, včetně přípravy. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: O stavbě větrných elektráren v Břidličné na Bruntálsku rozhodnou obyvatelé v místním referendu. Krajský soud v Ostravě ho městu nařídil vyhlásit, přestože konání referenda zastupitelé před časem odmítli. Hlasování bude 30. října. Lidé budou odpovídat na otázku, jestli má město poskytovat součinnost k přípravě, povolování nebo stavbě větrných elektráren na svém území. Podle soudu není podle mluvčího Igora Krajdla překážkou konání referenda ani skutečnost, že město už uzavřelo smlouvy související s přípravou projektu. Přechod u školy Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm město kompletně opraví. Radnice v místě plánuje nová LED návěstidla doplněná o videodetekci vozidel, ale i výměnu tlačítek. Všechny úpravy budou stát více než 2 miliony korun.
4: Přechod bude nově úplně bezbariérový. Přibude na něm zvuková signalizace pro nevidomé, hmatová dlažba i bezpečnostní zábradlí. Město počítá i s novými chodníky a dopravním značením. Z Frenštátu pod Radhoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, kránu většinou polojasno. Během zítřka pak očekáváme od západu postupně oblačno až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově se v dlouhé třídě srazil nákladní vůz s osobním. Nehoda je bez zranění, ale počítejte tam se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Relax a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě
0: byste měl na co? Věděl
1: určitě
0: byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo, vy jste 83. ročník, ano. Takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já tak jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vy máte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturu Santini. Jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju čistě jasný. To bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům měl, bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídil do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Franceskem Kinským dal Borgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě. Kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil, a ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt takzvaný Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiverzitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si jako město. To si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, jo, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s týma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano, ano,
1: pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situace. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský dal Borgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Frančeskem Kinským Dalborgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále.
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodat už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matr seděl tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc, bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má, a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili. Bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pasé, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dalborgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
1: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělal, co chcete dělat. Uh-huh. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
0: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století?
1: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgány. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
0: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodinám, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožněni, třeba hlasujete nebo přete se
1: určitě,
0: také?
1: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
0: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
1: To je prostě velká odpovědnost a i krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
0: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe, a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném, než vy, neobklopen třeba tou krásou.
1: Ne, já si myslím, že jde jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
0: to se
1: ale já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti, a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
0: Francesco Kinský dal Borgo je stále naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňovala, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak jsem, já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak. Máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. No. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to je jaká tradice, aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
0: A vy jste chodívával domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jakdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Franceskem Kinským dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví
1: no, jasně,
0: a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30letovou válkou, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různé barvy. Jo. Až potom hrabě Octavian Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to a taky byl ten, který začal jezdit parforsní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik velké Pardubicky, jak ji známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Octavian a Octavian Kinský, Lata Brandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh výzdární, konírny a kočárovny, kopitem sem, kopitem tam, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforsní hon na počest Octaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kde vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s ním jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali z namalý nožičky. Ne, my ty psi, ta smečka psů, která je určena k takovým honu, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešní trasu.
0: No dobře, tak na to, tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně přišel i pozvat Francesco Kinský dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: V Opavě se staví nový úsek vlakové trati do Malých Hoštic a Kravař. Policie vyšetřuje dnešní nehodu nákladního auta a autobusu v Havířově. Muzeum v Rýmařově má novou fasádu. Zítra bude oblačno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Začala demolice železničního mostu, který v Opavě poničili předloňské záplavy. Poškozené jsou taky náspy a úsek kolejí ve směru na Malé Hoštice. Správa železnic chce vrátit vlaky na tuto trať zhruba za rok a půl.
4: Právě probíhají práce na demolici původní mostní estakády. Vidíme velký jeřáb, který vlastně postupně snáší ocelový příhradový nosník.
5: Stavby vedoucí Václav Přehnal potvrdil, že demolice mostu mezi Opavou a Malými Hošticemi potrvá asi 2 měsíce.
4: Další práce budou zahájeny až, předpokládáme, na jaře příštího roku.
5: Starý most nahradí nová mostní estakáda. Je to obnova poslední z vlakových tratí, které se ještě nepodařilo po povodních zprovoznit. Podle správy železnic se tady svezou první cestující v první polovině roku 2028. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Karvinští policisté vyšetřují dnešní nehodu autobusu MHD v Havířovském Šumbarku. Na křižovatce ulic Okružní, Lidická a Opletalová se srazil s nákladním autem. Podle policie nedal řidič nákladňáku přednost. Autobus skončil mimo cestu na nedaleké travnaté ploše. Oba řidiči a 5 cestujících museli kvůli zraněním do nemocnice. Policie provedla u obou řidičů dechovou zkoušku s negativními výsledky. Rýmařovské muzeum dokončilo opravu fasády svého sídla. Plášť budovy památkově chráněné budovy ze 17. století byl ve špatném stavu. Součástí oprav je taky nový mural v boční části budovy. Ten znázorňuje legendu o rýmařovské vlčici, kterou má město ve znaku.
6: Vedení muzea se snažilo budově vrátit původní vzhled, i proto na fasádu přibyla římsa, která je vidět na historických fotografiích, ale na muzeu chyběla. Nový je i samotný nátěr budovy. V zadní části muzea opravy stále pokračují. Chybí tam totiž dokončit rekonstrukci schodiště. Z Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí začala výstava hub. I přes suché počasí se letos mykologům podařilo během jediného dne nazbírat v lesích v okolí 234 druhů hub. To je dvakrát víc než loni. Podle mluvčího muzea regionu Valašsko Jiřího Koňaříka přijeli exponáty odborně popsat mykologové, kteří budou dnes návštěvníkům k dispozici i v poradně.
7: Od 14 do 17 hodin můžete přijít na komentované prohlídky výstavy a mykologickou poradnu, ve které vám odborníci poradí s vašimi houbařskými nálezy a dotazy. V 17 hodin pak proběhne samostatná přednáška Jana Wipplera, letos se zajímavým názvem Holubinky a rysci, mňamka nebo hnus, ale žádní významní traviči.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. K ránu většinou pak polojasno. Během zítřka pak očekáváme od západu postupně oblačno až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť. Výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 na 344. kilometru před sjezdem na Bravantice ve směru na Prahu je neprůjezdný levý jízdní pruh. Stala se tam nehoda kamionu, tak s tím počítejte a projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám krásné odpoledne, 4,5 minuty po 14. hodině. V tomto čase startujeme to dnešní 7. říjnové odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A kam se společně vydáme, není toho málo. Určitě zamíříme do Horních Bludovic, kde zabránili stavbě velké výrobní haly v centru obce. Zastavíme se také v Ostravě, protože v Porubě mají nové komunitní centrum a těch informací bude samozřejmě více. Z muziky Karel Gott, Helena Vondráčková a třeba také zpěvák Drupy. Chybět nebude ani Sebastian, prostě je toho více. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava, ať se vám dobře poslouchá.

0: Obec Horní Bludovice na Havířovsku odkoupila pozemek, na které měla vzniknout velká výrobní hala na zpracování plastů. Se stavbou ale nesouhlasili právě místní lidé. Báli se znečištění ovzduší a více kamionů na cestách. A tak radnice plánům soukromé firmy zabránila. Já už ve studiu, v ostravském studiu Českého rozhlasu vítám Natálii Janiškovou, která má pro nás aktuální informace. Hezké odpoledne.
1: Přeji. Dobrý den.
0: Natálie, tím odkupem končí dlouholetý spor ohledně průmyslové haly v centru Horních Bludovic.
1: Je to tak. Zastupitelé obce na posledním jednání odsouhlasili odkup pozemku, který má označení P1. Jde o plochu v centru Horních Bludovic, bývalý areál JZD, který má přibližně 20 000 metrů čtverečných. Obec podepsala kupní smlouvu na tento pozemek a radnice si tak musela vzít 15-milionový úvěr, aby vše zvládla zaplatit, ale ještě to bude zhruba měsíc a půl trvat, než bude obec zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník pozemku. Ten spor se táhne opravdu dlouho. Před 8 lety se obec snažila zabránit stavbě výrobní haly na zpracování, lisování, výrobu nebo sterilizaci plastových výrobků tím, že chtěla změnit územní plán. Pozemek je totiž určený pro lehký průmysl, radnice ho ale chtěla změnit na pozemek určený pro občanskou vybavenost. Kvůli tomu se začala soudit, protože se změnou majitel pozemku nesouhlasil, no a nejvyšší správní soud rozhodl, že má pozemek zůstat určený pro lehký průmysl, a tak musela obec hledat jinou cestu, jak zabránit stavbě výrobní haly.
0: Připomeňme, že v roce 2023 proběhlo v obci i referendum, které se týkalo právě zmíněné výrobní haly. Jak k celé věci přistupovali místní obyvatelé?
1: Ano, radnice tehdy k prezidentským volbám připojila i referendum, ve kterém se měli lidé vyjádřit, jestli výrobní halu v obci chtějí anebo ne. Většinově rozhodli, že nechtějí, a od té doby začala radnice pracovat na tom, aby pozemek odkoupila. Aktuálně obec počítá s tím, že změní územní plán a pozemek v centru bude určený pro občanskou vybavenost, mohly by tam vzniknout obchůdky nebo budovy pro další služby nebo dokonce domov pro seniory.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Natálie Janišková. Díky za všechny informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V rámci gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě Porubě vzniká nové komunitní centrum. Jak prozradila ředitelka školy Monika Kocháňová, nechali se inspirovat v zahraničí, kde je spolupráce studentů a veřejnosti dlouhodobě prověřená a také prospěšná. Na podrobnosti se jí ptala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: Kdo bude vymýšlet ty programy? Je to na vás, pedagozích, anebo byste postupně třeba převelali nějakou agendu také na studenty, aby se zasnažili vtáhnout trošičku do komunitního života lidí kolem sebe?
2: Máme to vymyšleno asi takovým způsobem, že máme tady novou koordinátorku práce komunitního centra, má spoustu nápadů na to, koho tady pozveme, a není to jenom, že budeme pozývat lidi zvenku, ale chceme nabídnout prostor, dejme tomu k přednáškám taky našim kolegům, protože naši kolegové jsou odborníci ve svých oborech a určitě mají co nabídnout. Kromě toho jsme vyzvali i rodiče našich žáků, aby v případě, že jsou o sobě přesvědčení, že třeba pracují v nějakém zajímavém oboru, že i oni mají co nabídnout, být inspirací pro naše děti nebo pro kohokoliv jiného, takže se mají přihlásit a my je do programu zařadíme. No a vy jste se ptala na ty studenty, takže my předpokládáme, že v rámci toho komunitního centra bude fungovat i, dejme tomu, nějaký divadelní kroužek, jehož členové budou naši žáci, takže potom s nějakými divadelními kusy chceme ohromit naše rodiče, případně přátelé školy.
1: Ostatně nový rok a nové projekty se teprve rozjíždějí, nicméně vy už jste tady minulý týden vyslali první vlaštovku do světa a pozvali jste vzácného hosta z Prahy. Kdo pak jim byl?
2: Máte pravdu, byl to spisovatel, politolog pan Kosatík, který nám tady v rámci studentského semináře udělal osvětu o Václavu Havlovi a taky o Pavlu Tigridovi, jehož jméno naše gymnázium nese. To bylo dopoledne. No a odpoledne jsme pana Kosatíka pozvali právě jako premiérového hosta na besedu s veřejností a byli jsme mile překvapení, že jsme měli plný sál a beseda proběhla ve velmi pracovní atmosféře.
1: Další setkání bude patřit hudbě, protože prostor, kde se budete setkávat, je vybaven také klavírem a vy pozvete mladého muže, který má vazbu tady na Ostravu a studuje v současné době klavír, jestli se nepletu.
2: My kromě toho, že spolupracujeme s různými organizacemi a institucemi, tak spolupracujeme také s Základní uměleckou školou Vilema Petrželky na Ostravě Jih. A jejich absolventem je Jakub Danis, který nám tady vystoupí vlastně jako druhý host v našem komunitním centru. Tímto bych chtěla možná veřejnost pozvat na jeho vystoupení. Bude to ve středu 21. října v 17 hodin.
1: Dodává ředitelka jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě Porubě Monika Kocháňová. Z Ostravy Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Mám pro vás i pozvání na hrad Hukvaldy. Třeba při podzimních toulkách, pokud se tam vydáte, tak tam můžete prožít i dobrodružství, protože nejen prohlídka hradu je tím jediným, co hrad Hukvaldy nabízí. Čeká vás i dobrodružství při pátracích hrách s názvem Tajemství hejtmanova deníku a Princezna zakletá v čase. Ty připravila zpráva hradu a absolvovat je můžete po celou sezónu. Více informací se ale dovíte na našem webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hostem příští rozhlasové lékárny bude odborník na první pomoc a urgentní medicínu magistr Michal Biok z oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava. Jakou péči a léčbu toto oddělení zajišťuje, jak funguje a kterým pacientům je urgentní příjem určen, na to se bude ve čtvrtek po 11. hodině ptát Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: A také, ať nepropásnete šanci vyhrát náš další balíček správného houbaře. Kdo je na lince, koho vítám, dobrý den.
2: Tady je Trutka z Bohumína.
1: Zdravím vás, paní Trutko. Také pro vás máme připravenou soutěžní otázku a ráda vám ji prozradím. Bílý lanýž patří mezi ty nejcennější jedlé lanýže. Ve kterých zemích se ale přirozeně vyskytuje? Za A v USA anebo pouze v USA, nebo za B pouze na řeckých ostrovech, a nebo za C, například v Itálii nebo v Chorvatsku. Takže pouze ve Spojených státech, to je první možnost, pouze na řeckých ostrovech je druhá možnost a třetí možnost například v Itálii nebo v Chorvatsku.
2: No já bych to dala za to C.
1: Líbí se vám, že by... Ano. Že by to bylo v Itálii nebo v Chorvatsku?
2: Ano.
1: Je to ta správná znělka a správná radost z výhry. Moc vám blahopřeji, paní Trutko.
2: Já jsem si myslela, že to bude Francie, víte?
1: Ano.
2: A ne, Francie tam nebyla.
1: Tak, takže bílý lanýž, například v Itálii nebo v Chorvatsku, to byla ta správná odpověď. Nožík, atlas, hub, síťovka, pláštěnka, rolnička do lesa, to vše je v tomto okamžiku vaše. Tak ať vám to dělá radost a slouží, pokud vyrazíte do lesa. Blahopřeji.
2: No já to potřebuju, protože loni jsem vyhrála košík, víte?
1: No vidíte, tak
2: to mě chytí k tomu.
1: Ano, letos to ráda přidáte a bude to všechno v pořádku.
2: No.
1: Samozřejmě, a že potom, i ve... Ano?
2: A potom bych potřebovala ještě zdravé nohy.
1: Tak k tomu bych vám ráda pomohla, ale můžu jenom popřát, ať bolí co nejméně, ať se můžete projít i do lesa na houby. A jen doplním, že samozřejmě včetně té Itálie a Chorvatska, kde ty bílé lanýže najdeme, je i Francie, ale kdyby byla v možnostech, tak je to takzvaně tip na první dobrou a každého by to napadlo. Takže vy jste to tipla i bez té Francie a správnou odpověď jste uhádla. Blahopřeji.
2: Mám tak, velkou radost.
1: To mám také radost. Paní Trutko, hodně zdraví, pohodové podzimní dny a také nožky, ať co nejméně bolí, přeji. Mějte se hezky.
2: Děkuji vám.
1: Naslyšenou, ano, loučíme se ve vysílání a pro ostatní takovéto stručné shrnutí naší soutěže je tady.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: Sociálním službám pro lidi bez domova chybí v Moravskoslezském kraji peníze. Podrobnosti nejen k tomuto tématu přidáme za 3 minuty. V 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava je pro vás bude mít Lucie Kociánová. Do 15. hodiny ještě kapela Queen. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Sociálním službám pro lidi bez domova chybí v Moravskoslezském kraji peníze na platy zaměstnanců. Cenový strop na naftu zítra klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Simulovaný stav bez tíže ve speciálním letadle chce zažít přes 3000 českých školáků. Zítra bude oblačno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Některým noclehárnám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji chybějí peníze na provoz a výplaty. Pomoc proto hledají u měst, kde působí. Ministerstvo práce tvrdí, že letos poslalo na sociální služby víc peněz než loni a jejich rozdělení je na kraji. Některé organizace se obávají, že bez další pomoci budou muset své služby v zimě omezit.
4: Teď nám chybí 2,8 milionu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
5: Říká ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková Brňáková. Noclehárnu nezavřou, aby lidi bez domova nenechali v zimě venku. Stejné je to v Havířově, kde noclehárnu provozuje armáda spásy.
6: Naše služby lidem bez domova budou poskytovány bez ohledu na to, že financování je nejisté.
5: Říká ředitel Marek Blahut. Oba jednají o podpoře s městem. Moravskoslezský kraj už dříve řekl, že další peníze organizacím nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. 1 litr budou čerpací stanice moc nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. To je o 74 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění, zůstane na 46 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Sokolové chystají v centru Bohumína obnovu areálu Kuželna. Modernizace bude stát zhruba 7 milionů korun. Náklady pomůže z velké části pokrýt dotace Národní sportovní agentury. Zbývají více než 2 miliony korun a to doplatí město. Uvedla to mluvčí radnice Jana Končítková. Sportovce tak získají lepší zázemí pro volejbal, nohejbal i malou kopanou. Skončilo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Zájem výrazně překonal loňský rok. Podle organizátorů se přihlásilo přes 3000 školáků. Z uchazečů nakonec vyberou 26 kadetů, kteří si příští rok při parabolickém letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže.
7: Výběrové řízení je vypsáno pro žáky, děti mezi 13 a 18 lety a nám se podařilo mít téměř naprosto rovnoměrně rozprostřené věkové zastoupení.
8: Říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek. Uchazečům teď začíná další fáze. Do 25. října musí natočit představovací video.
7: A potom bude následovat další a další etapy, které budou postupně, řekněme, eliminovat jednotlivé uchazeče, až nám z toho vykrystalizuje opravdu ta celá 26.
8: Mise Zero G je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. K ráno pak většinou polojasno. Během zítřka očekáváme od západu postupně až oblačno, později zataženo a odpoledne a večer se přidají přehánky, déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Velkých Albrechticích dávejte pozor na hlavním tahu na Bílovec. Stala se tam nehoda motorky a osobního auta. A na dálnici D1 na 344. kilometru ve směru na Prahu je stále po nehodě kamionu neprůjezdný levý jízdní pruh. No a jiné dopravní komplikace volejte na linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji vám krásné odpoledne, 5 minut po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Další hodinka aktualita zajímavosti je před námi. Kam se vydáme? Určitě začneme na Bruntálsku. Obyvatelé Břidličné čeká referendum. Kdy a k čemu? Řekneme už za malou chvíli. Samozřejmě přidáme spoustu dalších informací i pravidelné rubriky, jak nenaletět jedna z nich v druhé půlce hodiny, zdraví, prospěšné potraviny nebo jen reklamní triky, jak je rozeznat. I to si řekneme. Kapela Jelen Vabidaněk nebo Madonna, to už je muzika, kterou uslyšíte. Příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Vám všem.

0: kapraní a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hezké odpoledne vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Míříme na Bruntálsko. Břidličná totiž bude pořádat referendum o výstavbě větrných elektráren. Přestože ho zastupitelé odmítli. Zasáhl totiž krajský soud v Ostravě. V okolí města má tak vyrůst 11 větrných elektráren. Více informací má už v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava reportér Adam Tomáš, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Adame, zastupitelstvo referendum odmítlo, i tak ho město musí podle soudu udělat. Co se stalo?
2: No, začalo to peticí, kterou uspořádal místní občan Petr Knoup, který kandiduje v komunálních volbách. Podle něj petici proti výstavbě větrníků podepsalo asi 1000 lidí. V Břidličné žije ani ne 3000 lidí, takže byla splněna podmínka, která v takových obcích a městech platí, tedy že svou podporu musí vyjádřit 30% a více obyvatel. I přesto ale tamní zastupitelé rozhodli, že referendum neuspořádají. Podle krajského soudu v Ostravě jsou všechny podmínky splněné, takže to nakonec městu nařídil.
1: Adame, proč zastupitelé to referendum odmítli?
2: Podle nezávislého starosty Miroslava Kladníčka, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, se ve městě obávají sankcí ve výši desítek až 100 milionů korun za zmařené přípravné práce. Navíc město by muselo vrátit i těch 10 milionů, které už inkasovalo od investorů. V tomto případě jde o společnost ČES a místní firmu Alinvest. Starosta taky dodal, že větrné elektrárny by v příštích 25 letech přinesly do kasy asi 150 milionů korun na rozvoj města. Nic ze zmíněného ale podle rozhodnutí krajského soudu neopravňuje město odmítnout vyhlášení referenda.
1: Dá se tedy předpokládat, že odpůrci rozhodnutí soudu vítají?
2: Ano, potvrdil to iniciátor petice Petr Knop. Počítá s tím, že případné odmítnutí projektu může mít pro město finanční následky. Podle jeho vyjádření na sociálních sítích je ale okolní příroda to nejcennější, co v Břidličné je, a nejde na to nalepit cenovka. Současný starosta Miroslav Kladníček už dříve uvedl, že pokud se ve městě něco nezmění, nebude se mít na tu přírodu kdo dívat, protože Břidličná pomalu vymírá a v příjmech z obnovitelných zdrojů energie vidí šanci na změnu. Referendum v Břidličné se nebude křížit s nadcházejícími komunálními volbami, v plánu je na 30. října. Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35% oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25% všech oprávněných voličů. V Břidličné je to zhruba 2500 lidí.
1: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava reportér Adam Tomáš. Adame, díky za aktuální informace.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
1: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně, sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ostravě. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: obecní budově kousek od staroveské hasičárny se scházejí seniori ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Spolek přátel veselého stáří, jak se jejich sdružení nazývá, je organizace velmi činorodá. Co všechno nabízí a jakou partu sdružuje, to se vypravila zjistit redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová a přivítala ji předsedkyně spolku Bedřiška Byčanovská.
1: Chceme tady trénovat čípky. Aha. Jo, a potom máme ještě cornhole. To je ta deska s pytlíkama, jak se haže.
2: Aha,
1: znáte to?
2: To já neznám, to neznám. No
1: to je hodně mezi dětma. Tak to tady bude mít tréninkovou místnost.
2: Tak to, co já slyším od Bedřišky Byčanovské, vlastně hlavy spolku přátel veselého stáří ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, tak to jsou plány, které vy máte v jedné z místností v zázemí, ano, kde se scházíte. Vy jste mi před chvilinkou říkala, že tady takhle byl stůl.
1: Záclony tady chybí.
2: Záclony chybí. A kde jsou záclony?
1: Záclony mám doma na vyprání.
2: Takže si to tady pěkně zútulňujete.
1: Ano, tady máme kuchyň.
2: Ano.
1: Kuchyňku, tady se hrajou žolíky za stolem.
2: Žolíkový stůl.
1: Máme obývací pokoj.
2: Takže jsou to takové vlastně tři
1: místnosti.
2: My jsme v jakém objektu?
1: To je objekt obecního úřadu, který nám pronajali bezúplatně. Předtím tady bylo zubní středisko, potom knihovna, než se přestěhovala do zámku. A teď tady první rok po vystěhování knihovny jsme si to zútulnili.
2: Takže jste vlastně na novém
1: od loňského září.
2: No a kde jste se scházeli předtím?
1: V hospodě.
2: A to je taky ale dobré místo.
1: Ne.
2: No a to už nám do hovoru přichází další členka spolku přátel veselého stáří. Já vás poprosím o jméno.
3: Dobrý den, já se jmenuji Marcela Tylečková. Jsem dlouholetým příznivcem,
2: ano,
3: spolku přátel veselého stáří, ale členem jsem se stala až před 3 lety. Ráda tady chodím, ráda se zapojí do činnosti, pokud mohu, pomohu.
2: Tak dámy, pojďte, popovídáme, já vás nechám odložit deštník, protože venku prší a to je takový jako příhodný čas na posezení nad šálkem kafe a popovídání, jak to u vás všechno chodí. Nesladím, děkuju.
1: Dobře, Marci, co si dáš? Tak nebo větší?
3: Jsem velká, velká, já chci
1: velké kafe.
2: Tak, my si nachystáme to kafíčko. Voda už nám vaří. Tak a to my už sedíme v jedné z místností zázemí a Bedřišky Byčanovské se ptám, jak vlastně vznikl ten název, protože upoutá na první dobrou spolek přátel veselého stáří. Vy vlastně boříte ty představy, že přicházejí ty zdravotní problémy a podobně, že to není úplně veselé období, ale ve Staré Vsi nad Ondřejnicí máte veselé stáří.
1: Není to můj původní nápad, ale když jsme v roce 2018 zakládali spolek z důvodu toho, že předcházející klub důchodců předsedkyně chtěla končit a já jsem se toho ujala, tak jsem řekla, že musíme založit oficiální spolek a vzpomněla jsem si na moji kamarádku podstatně mladší, která vždycky říkala, že až bude stará, tak budeme mít spolek veselého stáří. Takže jsem to použila, aby si někdo nemyslel, že si přivlastňuji autorství. No a tak to začalo. Teď už máme 8 let činnosti. Mm-hmm. Činnost je pestrá.
2: Říká předsedkyně spolku Bedřiška Byčanovská, její kolegyně Marceli Tylečkové se ptám, kolik se vás schází takhle v partě?
3: Tak záleží na tom, o jaký program se jedná. Když je běžná schůzka, která se koná vždy jednou za měsíc, tak záleží na tom, co je jejím obsahem. Mm-hmm. Pokud je to jenom obyčejné povídání, které je vždycky obohocené, ale nějakým třeba krátkým programem, tak se sejde asi tak 60-70 lidí. Mm-hmm. A pokud je to nějaká zábava společenská nebo mikulášská nadílka, tak tam přijde i 100 lidí. Mm-hmm. A když je členská schůze, tak přijde téměř celá členská základna, což už je dneska asi 110, 120 lidí.
2: No a ten program, paní Bedřiško, čím tak se bavíte na těch běžných třeba schůzkách?
1: Na běžných schůzkách tím jsme navazali na ten předcházející klub důchodců, který se scházel jednou měsíčně v sále hasičské zbrojnice, takže ti starší členové v tom chtěli pokračovat. Tam si zveme děti ze školy nebo z mateřské školky, soubor Ondřejnice nebo z tanečních kroužků. Máme taneční, martinskou zábavu, pomlaskovou zábavu. V únoru děláme chování basy s hudbou a tancem.
0: Říká prozatím v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava předsedkyně spolku Bedřiška Byčanovská. No a do Staré Vsi nad Ondřejnicí se určitě vrátíme i po písničce. Teď už Naďa Urbánková. Pěkné odpoledne.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: jsme založili turistický oddíl,
1: Ano.
0: který velmi úspěšně vede náš kolega Jenda Šeděnka. A potom máme cvičení žen.
2: Když jsme popisovali ty plány v té
0: Ano.
2: přední
0: Jo,
2: části,
0: no
2: tak tam se bude
0: a
2: trénovat
0: novinkou
2: v
0: v
2: šipkách.
0: loňském roce jsme v říjnu udělali první pokus a nábor právě v té hasičské zbrojnici na účast na sportovních seniorských hrách. Prvních 8 členů bylo na Ostravské Vánočce v prosinci v Ostravě a od té doby už jsme byli na dalších akcích v Palkovicích, na krajských seniorských hrách v Krnově v květnu a Bílovci na seniorském víceboji. Takže to už se taky vyprofilovalo tak 20 členů, které to baví, zjistili, že chtějí soutěžit. Děláme tréninky i v hale
2: A
0: nebo
2: ty
0: na
2: disciplíny jsou
0: hřišti.
2: jaké? Jsou třeba ty šipky jednou z disciplín?
0: Ano, ty jsou různorodé. Šipky, lukostřelba, která nám vůbec nejde, košíková.
1: Paní Marcela, co dodat?
3: Tak já jsem se zúčastnila právě té ostravské Vánočky a vzpomínám si ještě, že tenisákem jsme pinkali různé jako běhy kolem překážek, fotbal tam byl. Takže jako těch různých prostě druhů sportu, který víceméně mohl zvládnout každý. No a tam jako na tom jedna naše členka se umístila na třetím
1: No tak hned na
3: místě, hned
1: poprvé.
3: na poprvé.
2: No a co na to říkají třeba doma, protože některé ty disciplíny to jsou takové opravdu sporty, které člověk běžně třeba dělá naposledy ve školním tělocviku. A teď vlastně v tom soutěží.
3: To jsou ale i sporty, které dříve nebyly, které já neumím ani pojmenovat, protože to má všechno anglické názvy. Vlastně, když jsme se dozvěděli, že půjdeme na tu soutěž, tak jsme věděli, v čem se tedy jako bude soutěžit, ale my jsme to nářadí tady ani neměli, ani jsme nevěděli, co to je, takže pro většinu z nás to byla teda jako novinka, ale myslím si, že se nemusíme stydět.
2: Rodiny fandí tady v tom, že babička
0: Určitě.
2: chodí po soutěžích a poměřuje
0: Určitě.
2: síly.
0: Tak jedině aktivity udržují naši veselost.
2: A jsme zpátky u toho klíče, který tady vlastně funguje.
0: Krom toho děláme minimálně jeden celodenní zájezd nebo dva takové menší exkurze. Třeba letos jsme byli na exkurzi na Landeku, potom jsme byli na celodenním zájezdu na Baťově kanále nebo předloni na Osoblažské
2: Tak
0: úzkokolejce
2: to
0: a
2: děláte daleké
0: Osoblažské.
2: cesty teda.
0: Ano, ale většinou to je tak, aby na ty autobusové zájezdy mohli jet všichni, i ti méně zdatní.
2: No a jak jsem vás tak poslouchala, tak spousta vlastně aktivit se odvíjí jenom od toho, že třeba se přátelíte, jste se domlouvali, že půjdete na nákupy, prostě tradiční shopping. I takhle se vlastně dávají
0: Je
2: dokupy
0: pravda, že
2: seniori.
0: za těch 8 let, co děláme setkání v hasičské zbrojnici pro širokou členskou základnu nebo i pro přátele, takže se silně objenilo osazenstvo. Ti starší členové buď bohužel zemřeli, nebo ze zdravotních důvodů přestali chodit. A právě ty nové aktivity jsme začali kvůli tomu, abychom přitáhli mladší seniory.
2: Jaký je teda recept na to, aby si člověk užil jakoby zvesela to stáří?
0: No, kdo se chce setkávat, tak si vždycky důvod k setkání najde. Náš aktivní, veselý senior, kdyby chtěl stihnout všechny naše akce, tak nestíhá.
2: To je hezká definice, paní Marcela.
3: No a já si myslím to, co je běžné, co by měl dělat jako každý. Trošičku scházet se s lidmi ze své generace, trošičku se hýbat, i trošku si upravit třeba ten jídelníček, abychom jedli zdravé s nezdravým, aby se to jako vyrovnalo. Takže to, co vlastně denně z rozhlasu slyšíme, hýbejte se, setkávejte se, udržujte trošku paměť, no, střídmě jeste a ono to půjde samo.
2: Dámy Bedřiška Byčanovská, Marcela Tylečková ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava,

0: nenaletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: A další téma pro dnešní den. Snažíte se jíst zdravě? Tak pozor na reklamní triky. Výrobci často používají označení, která znějí sice lákavě, ale nemusí tomu tak být. Po knedlíku z biomouky ale rozhodně třeba nezhubnete. Na marketingové pojmy v potravinářství se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky, například fitness, proteinový, farmářský anebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových, a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě na pastvě z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný desert, on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a zítra si také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava v naší rubrice řekneme něco víc o bezpečnosti při komunikaci s bankou.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Opavě začala oprava povodněmi poničené vlakové trati, které konkrétně řekneme za chvíli podrobnosti v 16 hodin, to znamená za 2,5 minuty v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině Humoriáda, ta dnešní s hostem Vítězslavem Jandákem. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opavě začala oprava povodněmi poničené vlakové trati. Třemešná na Bruntálsku chystá velkou opravu mostů a cest v obci. Továrna na zpracování plastů v Horních Bludovicích nebude, potřebný pozemek koupila obec. Zítra bude oblačno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních pořád mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou na zhruba 500 000 000 korun, potvrdil Jiří Dittner ze Správy železnic.
2: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách. Provoz zkušební a železniční chceme zavést první polovině roku 2028.
0: Radnice v Třemešné na Bruntálsku opraví své mosty a silnice. Obec dostane peníze z programu Živel 1 na obnovu po povodni. Na rekonstrukci infrastruktury Třemešná získala 60 milionů korun. To je víc než celoroční rozpočet obce. Radnice teď vybírá stavební firmy.
3: Celkem jde o 14 mostů a 10 úseků silnic. Mezi nimi je například výjezd na Polsko v lokalitě Damašek, cesta kolem fotovoltaiky i cesta před požární zbrojnicí. Obec současně nahradí i část starého vodovodního řádu směrem do místní části Rudíkovy. Střemešné Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Obec Horní Bludovice koupila pozemek, na kterém měla stát výrobní hala na zpracování plastů. Radnice si na to vzala 15-milionový úvěr. Obec tak ukončila mnohaletý spor o výstavbu průmyslového objektu v centru vesnice. V budoucnu by tam mohly vzniknout budovy s obchody, službami nebo třeba domov pro seniory.
4: Se stavbou nesouhlasili lidé z vesnice, báli se znečištění ovzduší a více kamionů na cestách. V referendu z roku 2023 obyvatelé většinově vyjádřili názor, že výrobní halu na zpracování plastů v obci nechtějí. Z Horních Bludovic Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. K ránu pak většinou polojasno. Během zítřka očekáváme od západu postupně oblačno až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky, déšť a výjimečně také i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v křižovatce ulic Výškovická a Srbská se srazila dodávka s motorkou. Počítejte na místě se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Proč končí?
7: Já mám nalíkají.
8: Slyšte z toho strudana.
9: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
10: Máš oblíbený pořad plný ukázek z archivu těch humorných, je tady Patrik Rozená, vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák. Slavko,
11: samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra, takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, že ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
10: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jendák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude to první?
1: No můžem, Patriku. Mě napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali ten Cibulka Munzar.
0: Dobře, jo? A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych se dal do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte, vy vole, až napnou zase vás, protože nemusíme mladší. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Ukázka z pořadu Sejdeme se na Cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér. A odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlo 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák. Byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskaři v takovém případě vidět fotku třeba mládí, nebo to tak je
1: jejich myslím,
0: tvůrčí.
1: Že na to oni kašlou. Jo. Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečnej, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací, tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličej.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota, opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme, já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, díč, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
1: samozřejmě.
0: To, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila. Může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak ve hře připomíme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
1: Taky přeji dobrý den.
2: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi dřív jako herec. A vybral bych, a Patryku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Dějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další
3: Luděk
1: bod.
3: Munzar další.
1: Ať se daří. Kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky. To je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den. Tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky. Dobrý, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar? Ptám se tedy.
6: Ano.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štábní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvuk bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat, ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces a když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnout? Všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si jí kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František Nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
1: Humoriáda. Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný, všichni ho milovali, toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě mockrát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněný. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře, a jsou si vědomi, co to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště, některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s reliovými jezdci Škodovky, Finny, to bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli ferelijový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo. No. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Já jsme hledali jsme, našli jsme, ono to je jak zlato, ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: No, protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce. Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
3: Ulehli jste?
4: Ano.
3: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano. No.
3: Objali jste se?
4: Ano.
3: Políbili?
5: Políbili.
3: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si nařadíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
3: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si nařídíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece.
3: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaž dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinku, víš, jsem rozespalý.

0: by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
1: Ano.
0: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
1: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
0: Takže když se probudíte, tak...
1: Tak se budíme každý trošku jinak.
0: Ano.
1: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme, to už nemá smysl.
2: Jo.
1: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
2: Kterým věkem to přestává mít smysl?
1: Já si myslím po té 70.
2: Jo.
1: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí v tomto případě, čtvrtou.
2: Jo.
1: No a před tou 80. to už nemá smysl.
0: Jo, to už je to zmoudření, jo?
1: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má bejt.
0: Mhm. K hercům, kteří tu hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
1: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou. Takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala. Takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menších, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko. Tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky, nakytky, které byly v barvách Slávie.
0: On jako až tak,
1: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
0: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu, vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestali.
3: Chtěl bych hlasovat... Slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce... O Popelce, moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu a tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hraček německých,
4: ano,
2: která se
4: té pohádce obyla. Ano, já se omlouvám, mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka a já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře, ještě nějaký ten hlas přidáme, dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct, máte ho mít, Menšíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas se žení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá? Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si, to si ani nedovedeš představit.
9: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopusti si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní. Já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte. Aha.
7: Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz? No, ten hlava co... rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím. Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Jináčko, pojď na tuhle tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: No to jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, on nás zblajzne 10 rakviček, jen to hvízdne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
8: Ale.
7: Pan Koňas, slečno Dučmořová, holduje alkoholu?
8: No prčka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
8: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
8: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukr, blíky napadá cintr.
9: Kokta! To má spytí.
8: Že se nestydíš ty, ačkoliv ty ses nikdy nestyděla.
9: Jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
7: No, pokračujte, no ty.
9: Netvorky! Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu všechno. Má úcta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku. S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
7: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo... To trvalo strašně dlouho, že on chud listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo,
4: bylo to hezký, my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, to bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl, takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval, já jsem studoval divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways a no, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A byl to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo to fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je
2: dobrý.
4: To hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, nebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíper, Rostav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všechny ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: Ten se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, po dovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře. A ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Humoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Humoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak a co to bude, Ačko nebo ano. Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Až ke hvězdám, někdy ano.
7: Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já ne,
8: Goethe. To krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno, Goethe.
8: Čí?
7: Ale... No jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam,
7: ani Kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést muže výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: srazit dolů,
8: do propasti. Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky cílem ženy.
8: Ženy. Ale jsme-li dole, je to vinou nás mužů.
7: Ano. Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no?
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe. Ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Ne, pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Víte, to je vulgární.
7: Ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: vyjasní,
8: zduchovní.
7: I vy jste zduchovní, jak vyšla ta blondýna.
8: Jsem říkal krásné věci. Co?
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: Nádherný věci. To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, co, no tak tako, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. To já bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde byl? Kde
8: v jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl na sebou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takový. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchozy.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Olomoučtí kriminalisté dopadli 3 cizince podezřelé z podvodných obchodů. Nový most v Držkovicích postaví společně kraj a polské Branice. Sokolská jednota opraví bohumínské sportoviště Kuželna. Zítra bude oblačno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Olomoučtí policisté dopadli 3 cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu na plastových výrobků. Pokračuje Jiří Prečan, vedoucí oddělení kybernetické kriminality.
4: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
3: Mužům ve věku 29, 33 a 37 let hrozí až 8 let vězení. Moravskoslezský kraj a polská obec Branice společně postaví nový most v opavské městské části Držkovice. Předtím bude nutné starou povodněmi poničenou mostní konstrukci zbourat. Potvrdilo to moravskoslezské hejtmanství. Kompletní obnova bude stát 80 milionů korun. Každá strana zaplatí polovinu.
5: Povodně v roce 2024 výrazně poškodily celou mostní konstrukci a do Branic se z Držkovic od té doby přes řeku nedá dostat. Nový most by měl být hotový do roku 2032. Česká a polská strana budou spolupracovat ve všech fázích stavby, včetně přípravy. Martin Knetl, Český rozhlas.
3: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová neuspěla s dovoláním v kauze nehody podnikatele Zdeňka Pelce. Její stížnost zamítl nejvyšší soud. Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media podle policie pod vlivem alkoholu havaroval a těžce se zranil. Řidič protijedoucího vozu střet nepřežil. Justice později Pelcovo trestní stíhání zastavila s ohledem na jeho vážnou nemoc. Bradáčová s tím nesouhlasila a žádala, aby nejvyšší soud dosavadní postup přezkoumal. Sokolové v Bohumíně upraví Kuželnu. Schátralý areál začne tamní sokolská jednota opravovat příští rok na jaře. Projekt vyjde na skoro 7 milionů korun. V areálu má vzniknout víceúčelové hřiště nebo 3 moderní volejbalové kurty. Mluvčí Bohumína Jana Končítková dodala, že z 1/3 rekonstrukci zaplatí město.
6: Volejbalové kurty i sousední hřiště s umělým povrchem už jsou za hranou životnosti, a to i kvůli předloňským záplavám, při kterých byl celý areál několik dnů pod vodou. My jsme už bezprostředně po povodních avizovali, že našim spolkům pomůžeme dofinancovat opravy jejich majetku.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, k ránu pak většinou polojasno. Během zítřka očekáváme od západu postupně oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně se objeví i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na vjezdu z Plzeňské ulice na Rudnou se srazil skútr s osobním autem. Bylo to v Ostravě. Projíždějte místem opatrně a počítejte tam i s možným zdržením.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hezké odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava, také dnes vám už po písničce nabídneme třetí sérii předvolebních debat s kandidáty letošních komunálních voleb. Tak příjemný poslech.

0: Komunální volby 2026.
1: Téměř 8 minut po 17. hodině a z rozhlasového studia v Ostravě vás opět zdraví Vladimír Šmehlík. Začíná třetí část předvolebního speciálu z Ostravy. Volební los tentokrát určil tyto hosty do ostravského studia. Po mé pravé straně je to Jan Dohnal, představitel Srdcovy, tedy ODS, lidovců TOP 09 a nestraníků. Vítejte.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Na protější straně stolu Petr Harvánek, Svoboda a přímá demokracie. Vítejte ve studiu.
3: Dobrý den, přeji a zdravím všechny posluchače.
1: No a hnedka vedle něho Lukáš Semerák ze hnutí Ostravak. Dobré poledne, odpoledne i vám.
4: Jak já přeju, příjemné odpoledne.
1: Začíná třetí díl předvolebního speciálu z Ostravy a za malou chvíli budeme pokračovat s tématy.
0: Komunální volby 2026.
1: Český rozhlas Ostrava oslovil všech 13 politických subjektů, které kandidují do komunálních voleb ve statutárním městě Ostravě do takzvané Velké Ostravy, do Velkého zastupitelstva. No a jak už jsem řekl, los pod dohledem notáře určil mé dnešní hosty, které jsem představil včera. Jste mohli poslouchat tuhletu debatu zase s jinými kandidáty, stejně tak předevčírem a pokračovat budeme i zítra. Pánové, stejně jako všichni ostatní před vámi, i vy budete mít teďka stejnou možnost. Já už si chystám stopky a dáme si velmi, velmi oblíbenou část tohohle pořadu. Každý z vás dostane teď prostor, minutu na to, abyste nám vysvětlili a řekli, s čím do těch voleb vlastně jdete. Co je ta ambice vašeho politického subjektu? Co je tím nejpalčivějším, co podle vás je třeba v Ostravě řešit, dotáhnout, co rozvinout? Co vlastně nabízíte za program vašim voličům? No a začneme teďka kontra, předtím končil pan Semerák, tak poprosím. Lukáš Semerák z hnutí Ostravák. Pane Semeráku, je to celé vaše.
4: Děkuji moc krát. Dívejte, my jako hnutí Ostravák vlastně představujeme jedinou občanskou platformu v rámci všech kandidujících subjektů. Do voleb jdeme zejména s týmem zkušených odborníků, lidmi, kteří mají opravdu zkušenosti z nejrůznějších oblastí společenského nebo profesního života. To znamená, jdeme do voleb prostí ideologie. My jsme přesvědčeni, že při správě našeho města ideologie nepotřebujeme, takže opravdu nabízíme nebo jdeme do voleb s lidma, kteří pracovat umí a pracovat chtějí. Pokud mě říká nějaké konkrétní témata, tak my je neměníme. Pro nás mezi klíčové věci patří renovace městské nemocnice. Dále nám prostě víme, že musíme zabrat v otázce dostupného bydlení, ale samozřejmě bezpečnosti. To znamená, pokud mě se řadit, tak za mě bezpečnost, městská nemocnice a bydlení.
1: Lukáš Semerák z hnutí Ostravák ani nevyužil celou jednu minutu, ještě 7 vteřin jste mohl používat. Každopádně další, kdo dostane prostor a vlastně stejnou otázku, s jakými ambicemi jdete do voleb, co je třeba v Ostravě z vašeho pohledu řešit, co je tím stěžejním tématem, kterým by se město mělo zabývat, tak na tuhle otázku teď bude odpovídat Petr Harvánek ze Svobody a přímé demokracie.
3: Ještě jednou děkuji za slovo. Já chci Ostravu, ze které mladí nebo potažmo obecně lidi neodcházejí, protože tady najdou skvělou práci, dostupné bydlení, bezpečnost, kulturu, vyžití a dá se říct vyžití pro rodinu. My jsme ještě před volbama začali dělat anketu mezi lidma s názvem Určí směr svému městu, kde sice máme na jednu stranu program, na druhou stranu jsme si chtěli určit priority tak, jak to vnímají lidi. A vyšlo nám, že největší problém pocitově mají tady s bezpečností, následně s parkováním a s dostupným bydlením. Čili logicky z toho, tohle to jsou i naše 3 priority, které chceme řešit. A další věc, příští rok se bude řešit provozní model vody, takže v podstatě chci řešit i tady tu věc, aby jsme to už měli jednou provždy vyřešené. Nevím, jestli jsem vyčerpal minutu, takže...
1: Nevyčerpal. Panové, jste struční, nevadí, třeba i vyčerpá Jan Dohnal z uskupení Srdcova, tedy ODS, lidovci TOP 09 a nestraníci. Pane Dohnale.
5: Tak já samozřejmě tím, že v tom městě celý život žiju a vychovávám tady děti, tak chci, aby to město bylo prostě pěkné a aby pokud možno třeba i ty děti tady chtěly žít i do budoucna. A to si myslím, že asi ta největší výzva udržet ty mladé lidi opravdu ve městě. A my máme těch nástrojů několikero, jak toho můžeme dosáhnout. Tím úplně nejzákladnějším je to, aby oni se tady cítili dobře, bezpečně, aby měli kde bydlet a samozřejmě, aby tady našli dobrou práci. Takže já opravdu říkám, ve volebním programu všichni slibují, že postaví nové byty. parky, školy, školky. To všechno bude možné jenom za předpokladu, že opravdu to město bude ekonomicky fungovat, bude tady ta práce, budou tady ti lidi pracovat, budou tady produkovat ty daně, které to město potom spotřebovává. Takže tím bych začal. Samozřejmě je třeba dotáhnout, ale když bych se bavil konkrétně i velké infrastrukturální projekty, chybí nám tady dostavět ještě komunikace, chybí nám tady opravdu revitalizovat některé ještě území, které jsou dotčené bývalou průmyslovou výrobou. Těch témat je celá řada, asi bychom se o tom mohli bavit celé hodiny, ale říkám, to město musí prostě šlapat.
1: Stihl za jednu minutu říct Jan Dohnal, představitel uskupení Srdcova. Pánové, já vám děkuju, tohle bylo na úvod.
0: Komunální volby 2026.
1: Já vím, že minuta není úplně jako standardní formát a člověk by toho dokázal říct asi mnohem více. Nicméně teď budete mít příležitost. Zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava po dlouhé úvaze, po analýzách vybrali jsme tři témata, která jsme se rozhodli, že budeme vlastně probírat se všemi 13 představiteli jednotlivých politických subjektů, kteří kandidují do Velké Ostravy. A ta témata jsou tedy daná. Zajímá mě první otázka, jestli budete prosazovat stavbu nového fotbalového stadionu na Bazalech a nové hokejové haly. Chápu, že v tomhle uskupení, jak tady teďka sedíte, je možná ta otázka téměř zbytečná. Každopádně doptáme se na to, jak vlastně vy vnímáte problematiku Bazalů a vůbec možná i výstavby nové hokejové haly. Pane Harvánku z SPD.
3: Já teď, abych tady nenahrál soupeřům, já jsem chtěl původně říct, že to je pro mě srdcová záležitost, ale...
5: ale děkujeme.
3: Teď vážně. Bazaly, já si myslím, že když se to projednávalo, když se o tom hlasovalo, tak víceméně hlasovalo... Aspoň si dovolím tvrdit, možná většina nebo celé zastupitelstvo.
6: 54.
3: Dokonce jsem někde zaslechl, že jestli nebyl na nás vyvíjen nátlak nebo něco takového, což můžu absolutně odmítnout, nebyl žádný nátlak. Ty studie jsem viděl. Bazaly za mě ikonické místo, které by se mělo vrátit na svoje to původní místo. Já, co jsem měl nějaké takové spíš výhrady, je samozřejmě, že ta cena se začíná šplhat někam, kam možná v téhle chvíli nechceme. Je otázka, zdali pak na to město má. Mám takovou trošku obavu, asi to není o rýpnutí, ale s tím, že jsem manažer, těm financím trošku rozumím. Já jsem 4 roky zpětně v České televizi trošičku říkal, že projekt koncertní haly se může hodně prodražit. V té době jsme se bavili o nějakých 2,5 miliardy a já jsem říkal, že budou stát 4,5 a více, což do 4 let se potvrdilo. Takže bych byl nerád, aby se tady to třeba něco takového stalo, takže bych rád hlídal ten provozní model financování. Co jsem měl ještě další?
1: Jak je možné tohle uhlídat v čase, v průběhu realizace, navyšování nákladů?
3: Ono se to dá řešit třeba u té haly. Když jsem se na to ptal, tak ono se to dá řešit i už u zadání projektové dokumentace. Kdyby ta projektová dokumentace byla zadána správně, detailně a podrobně, tak možná se teď nedějou kolem koncertní haly některé věci, které se dějou. No, to můžu
1: určitě
3: říct.
1: Může reagovat Lukáš Semerák z Hnutí Ostrava.
6: Já jsem to pět doplnil, řekl Havánek, já se po to podepíšu, protože koncertní síň, kterou chceme, kterou musíme postavit, tak opravdu tam byla extrémně uspěchaná a spackaná projektová dokumentace. A už budeme bavit, prosím vás, o Bazalech, o hale pro zimní sporty, tak to poučení z té koncertní tady je. To znamená, my tomu nejenom, že můžeme, ale my tomu musíme zabránit právě už tenhle z těch raných fázích při projektování. Opravdu, já to trošku veška pitomně, mě to strašně mrzí, protože ta koncertní si to nezaslouží, ale tak to jakoby na sílu politicky potlačená velká stavba je pro město neštěstí a nesmí se to opakovat.
1: Přesto předpokládám, že ambice je rozhodně o koncertní síň dobudovat.
6: Ano, se dobudovat, jděte. Určitě je ambice koncertní síň dobudovat. Dobudovat se musí. Samozřejmě jsme z toho nešťastní, protože víte, že stojí stavba. Každá stavba, která stojí, tak se prodražuje. Ta stavba trpí, jo, prostě. Ale bohužel my neumíme vrátit historii a je taková poučka, že historie se vrátit nedá, ale moudří se z ní poučí. Takže já pevně věřím, že prostě se poučíme opravdu ve fázi přípravy velkých projektů.
1: Říká Lukáš Semerák. Pane Vránku, vy dostanete samozřejmě určitě ještě prostor, ale já poprosím o názor a vraťme se zpátky k fotbalovému stadionu na Bazalech a případné výstavby nové hokejové haly ve Vítkovicích a se stejnou otázkou i na Jana Dohnala ze Srdcovy.
5: Tak ten příběh je jednoduchý. Tím, že jsme u toho od počátku, tak asi nepřekvapím tím, že řeknu, že tomu projektu fandím, a myslím si, že jsme opravdu šli tou nejlepší cestou, jakou byla mezinárodní archeologická soutěž, a sešli sám tady opravdu kvalitní návrhy, ale ono už to tady trošičku padlo. My teďka musíme pohlídat opravdu ve fázi toho projektování, jednak aby ten projekt byl dobře, aby opravdu nás ta stavba potom příliš nepřekvapovala, ale hlavně, a to je za mě ještě důležitější, je udržet jakoby v mezích ty provozní náklady. Ten stadion je koncipovaný tak, aby na sebe provozně vydělal, protože já si troufnu říct, že pro město velikosti Ostravy, pokud nám teda stávající vláda neveme peníze rozpočtovým určením daní, je vlastně jakoby reálné ten stadion postavit. Budeme samozřejmě schánět externí peníze, ale já když to vemu ad absurdum, tak ono je to reálné opravdu i z vlastních zdrojů. Ten rozpočet města to umožňuje, pokud to natáhneme v čase, ale co by byl problém, kdybychom tuhle stavbu postavili, ona by potom tím mandatorním videm to město zatěžovala i do budoucna. Proto jsme to nastavili tak, aby ten stadion byl schopen fungovat opravdu dennodenně. Dneska možná si to dívá, posluchači ani neuvědomují, ale stávající stadion ve Vítkovicích je vlastně za plotem, je tam brána, je tam vrátnice, a pokud se tam nehraje fotbal, tak se tam nedostane.
1: Pojďme se podívat ještě na hokejovou halu. Víme, že nám v Ostravě stojí naprosto ikonická a fascinující stavba bratislavského architekta Vladimíra Dědečka. 40 let zdobí architektura někdejšího paláce kultury a sportu, dnešní Mustang Arény Ostravu, a je s ní nadmyslitelně spjata. Přesto tady vzniká vlastně nápad na vybudování nové hokejové haly. Co s tím, proč?
5: Já jsem byl u začátku, když ta debata jako začala, a ten důvod je jednoduchý. Stávající arena, dneska Mustang Arena, má několik slabých míst. My všichni máme rádi, ale ona samozřejmě energeticky naprosto šíleně navržená právě pro provoz toho ledního hokeje. Tam opravdu, když ten hokej se dneska hraje v dubnu, v květnu, tak udržet ten led je energeticky strašně složité. Za druhé, ta hala je vlastně velká, ti hokejisté sami nám říkají, že chtějí menší prostor. A za třetí, to, že tam máme dneska multifunkční jakoby halu, ve které se hraje i hokej, tak nás to často nutí. Ten hokej, který tam pro město je vlastně nejméně ziskový, tak nás to nutí ho často jako vypovědět a překládat jim zápasy, proto abychom tam mohli dělat úspěšné komerční akce. Takže vznikla myšlenka, že by se opravdu postavila nová hokejová hala, která by byla menší, provozně smysluplnější. Ale tady bych chtěl říct si to, co je na té myšlence zajímavé, ona by měla vzniknout, a takhle i uvažujeme, opravdu jako soukromý projekt. Naproti developer společnost Redstone Development vlastně koupila pozemky, kde byl ledňáček, heavy machinery, jsou to pozemky, které na to navazují.
1: Takže ten nový zimák, ta nová hokejová hala prostě nebude městskou investicí.
5: Neměla by být městskou investicí, měla by vzniknout v tom místě a měla by pro nás být vlastně rozpočtově jakoby neutrální, ale tady musím říct, my jsme teďka na začátku, opravdu se tam mění teprve územní plán, to území, kde se bourají ty těžké provozy, se vlastně bude proměňovat v novou městskou čtvrť, kde by to mělo vzniknout. Tady bohužel musím říct, že ty jednání, které běžely, nám trošičku přerušila tragická smrt majitele společnosti Redstone, která vlastně proběhla českými médii někdy tuším 3 týdny zpátky. Takže tady připouštím, že teď ta společnost asi řeší jiné starosti. Mimochodem není bez zajímavosti, že oni podobný model vlastně výstavby multifunkční haly mají připravený v Olomouci, kde jsou podstatně dál. Ono je to opravdu složitá legislativa.
6: Já musím, že to olomoucký model bych vlastně dost nerad viděl. Jo?
1: Lukáš se mi tak skáče do řeči.
5: Olomoucká hala se navíc odlišuje tím, že je navržená jako multifunkční. Každopádně, co jsem chtěl říct, tak tím, že opravdu ta společnost teďka se musí konsolidovat po smrti svého majitele, tak to asi ten proces trošičku i v Ostravě přibrzdí, ale věřím, že určitě budeme tím pokračovat. Já si umím představit ve finále, a tím bych uzavřel, ať můžu mluvit i kolegové, že bude mít Ostrava novou krásnou hokejovou halu, ve které bude skvělá atmosféra, tréninkové centrum pro hokej, a vedle bude stát Ostrava, dneska Mustang Arena, která bude hostit řadu kulturních a sportovních akcí.
1: Pane Harvanku, vy jste chtěl ještě předtím reagovat. Povídejte, co vás ještě napadlo
4: já během rád, té diskuze? Děkuji za slovo, já jsem velice rád, že tady zaznělo, že bazály jsou stavěné v podstatě mandatorně neutrálně, když to řeknu.
6: Mírně
4: do plusu, protože to je jedna z věcí, kterou fakticky chci hlídat. Tady vzniklo spoustu projektů a nikdo
5: já
4: si
5: neuvědomuje. Já jenom skočím, mluvám se, teď jsme byli v Katovicích, kde otevřeli novou halu vlastně před 3/4 rokem, a ta hala, fotbalový stadion, pardon, je vlastně provozně zisková, takže jo. Jako jde to.
6: Ale my už dneska tom pracujeme, že vůbec nepřipouštíme variantu, že by to nebylo ziskové.
3: Ne, já jsem chtěl jenom na margo toho, že tady vznikalo spoustu projektů, kde možná někdy se nepřemýšlelo, že musí tam být nějaká udržitelnost, musí tam být ziskovost, vznikají mandatorní náklady. A když jsem třeba viděl u koncertní haly ty house numera, že najednou nám představili excelovskou tabulku, že ze dne na den tam přijde o 100% víc lidí nebo z roku na rok, tak trošičku mě polil pot, takže proto jsem rád, že...
5: Ale my jsme rádi, že Petr Harvánek je krajský radní pro kulturu a že to samozřejmě spolu s krajem určitě jako Ostrava zvládne a těšíme se na mohutnou podporu právě kraje.
1: Mě tady docela baví, jak si tady pánové notujete. Každopádně to, že jste jako tady ve shodě v určitých věcech, je sice fajn, ale zásadně jako docela otázka. Jak je na tom Ostrava a její finanční kondice? Může si aktuálně město dovolit rozjíždět a vlastně pokračovat v takhle náročných projektech? Koncertní síň, stadion na Bazalech. Jo. Teďka vím, že se pozastavil vlastně projekt haly pro míčové sporty, která by měla nahradit halu Tatra, o které se uvažuje, že se zbourá kvůli rozšíření místecké. To jsou poměrně zásadní, poměrně investice, které dlouhodobě to město mohou zatížit. V jaké finanční kondici je Ostrava? Není to tak, že prostě to město se dostane do nějakých úzkých a mohlo by hrozit nějakého zadlužení, pane Semeráku?
6: Já ještě jenom poznámečku k té hokejové hale. Já bych to zpřesnil, kdyby to byla hala pro zimní sporty. Já bych rád viděl třeba krasobruslaře, takový jenom
5: hokej.
6: Ano, dobře, to jenom, a to tady jako zazní, jo, to je jako jedna věc. Druhá věc je zase poznámka, vy jste v těch velkých věcích zapomněl jedno, a to je městská nemocnice, která potřebuje nutně modernizovat a musím říct, že z hlediska priorit určitě mám dříve než některé ty projekty, které jsi zmínil. A třetí věc je o tom, že samozřejmě Ostrava je v dobré finanční kondici na straně jedné, na straně druhé, a to už tady padlo, my všechny tyhle projekty, které tady padají, si musíme seřadit v čase, musíme k tomu dát reálná cash flow, nejenom tedy, ale...
1: A to jste dosud nedělali teda?
6: Tak popravdě řečeno, my jsme zdědili koncertní síň pohnutí ANO, které na rovinu silou prospalo v době minulých voleb. Já jsem smutný z toho, že upozadilo opravu městské nemocnice a realita taková, že vlastně my jsme mohli.
1: Zástupce hnutí ANO teďka ve studiu nemáme, nemůže se úplně jako adekvátně bránit.
6: On dokonce ten zástupce hnutí ANO nekandiduje, protože něco se vyměnili, to je takový, jako u nich takový zvyk, že se často mění. Ale já si tuto věc, že vlastně na tom příkladu jde krásně vidět to, co se neudělalo, udělat se má. Protože kdyby se vlastně paralelně rozvíjala městská nemocnice a připravila koncertní síň, to bychom došli k tomu, že vlastně by se v tom mezičase ta městská nemocnice mohla masivněji opravovat a ta dneska stojící stavba by se nikterak nespozdila. To znamená, my to dneska, takže to, co jsme zjedili, nemám ve svých rukou. To, co jste zmínil, což je hala pro zimní sporty, bazaly, městská nemocnice, míčovka, to jsou projekty, které ve svých rukou máme. Budeme teda doufám i ještě příští týden
1: po volbách.
6: A musíme opravdu zodpovědně si je seřadit, dát si k tomu cash flow, teda nejenom prostě investiční, ale taky provozní. Protože ono postavit to je věc jedna, ale taky musíme to umět ufinancovat, musíme to umět uprovozovat. A na rovinu říkám, Ostrava je v dobré kondici, ale nutně budeme muset zapojovat soukromý kapitál.
1: Zhodnete se na tom i vy další s panem Semerákem, že Ostrava je v dobré
6: finanční.
5: Ono je to fakt, já bych chtěl říct, že v tomhle volením období kleslo zadlužení města skoro o 50%, o 44 a je skoro historicky nejmenší za celou dobu fungování města. Dokonce dluh městských obvodů je dneska větší část. Ostrava opravdu dneska zadlužená není, má skvělý rating a je připravena, ale platí to, co tady řekl kolega Semerák. My si musíme uvědomit, že všechny ty velké stavby se nesmí potkat v jeden čas, ale ono se to nestane. Oni de facto jsou už dneska seřazené, abych to pořadě asi jako měli vyjmenovat.
1: Takže uvidíme po volbách, pane Dohnale. Jan Dohnal, Srdcová, zástupce ODS Lidovců a TOP 09 na Nestraníků, Petr Harvánek za SPD a Lukáš Semerák dnešním hostem v studiu Českého rozhlasu Ostrava. Pokračovat budeme za chvíli.
0: Komunální volby 2026.
1: Pan Harvánek chtěl ještě reagovat na předchozí diskuzi. Poprosím jenom velmi stručně, protože už máme před sebou další téma a čas neúprosně běží.
3: Já bych byl opatrný v tom říkat, určitě se to nestane, taky se to nemělo stát u parkovacího domu, koncertní haly a jsou to projekty, které stojí. Takže já jsem na zastupitelstvu cca půl roku, rok dozadu upozorňoval, že pokud se sejdou ty ambiciozní projekty, tak v téhle chvíli my můžeme mít obrovský problém, protože na rok v podstatě 26 my tam máme 5,4 miliardy investičního rozpočtu. Počtu z toho 1,2 je na halu a tak dále. A nemocnice, která má přidělené, nebo že se řeší v generelu 5,2 miliardy, myslím si, že teď už jsme cenově úplně, ale úplně někde jinde, takže bacha na to, když se to časově potká, tak můžeme ten problém mít. Nestraším, rozpočet máme silný, ale je potřeba si uvědomit, že každou miliardu můžeme fakt utratit jednou a je potřeba to pořádně.
1: Třeba na to budete moci dohlížet po volbách, pane Harvánku, a my jdeme na další témata, další otázka, zcela zásadně, protože musíme probrat všechna tři témata, která jsou daná. A teďka téma ekologie, která je docela zásadní a poměrně podstatnou část města velmi výrazně trápí, a to je prohořívající halda v Heřmanicích v městském obvodě Slezská Ostrava, kde nám tak trochu reálně hrozí velký ekologický problém, kdyby se stalo, že halda prohoří až do podzemních zásobníků, nebezpečné skládky odpadu z koksoven a podobně. Celá ta aféra je poměrně dobře známá, je celou si ji můžete dohledat a je zmapovaná velmi detailně na serveru irozhlas.cz. A já moc dobře vím, pánové, že z pozice statutárního města Ostravy dění na Heřmanické haldě nemůžete úplně napřímo ovlivnit. Prostě tohle je v kompetenci státu a hráčů, kteří tam působí. Nicméně zajímá mě, co vlastně Ostrava v této pozici může dělat, jak můžete přispět z pozice ostravských zastupitelů, radních, vedení města k tomu, aby tenhle ten problém byl vyřešen. Protože Heřmanická halda je dost zásadní problém v životním prostředí města Ostravy. Pane Dohnale.
5: Tak ono už se to děje. Já musím říct, že samozřejmě je to takové téma, které se tady vždycky vrací, když se přiblíží parlamentní volby, a mě vždycky baví, když přijdou všichni politici a říkají, že to vyřeší, a pak se reálně nic neděje. Tady bych chtěl říct, že předchozí vláda, ať třeba ne všichni musí souhlasit s tím technickým řešením, které se tam navrhovalo, a to je pro připomenutí to přikrytí tím betonovým sarkofágem, na to alokovala aspoň finanční prostředky, které byly ve výši tuším 3 miliard korun. To se teďka bohužel neděje. Státní podnik Diamo přešlapuje na místě. Ale já bych chtěl říct, že tam jako běží několik linek jako problémů. Tím prvním je samozřejmě ta kauza, kterou všichni sledují, to je, jestli bylo v té vzdušné stěně navezeno to, co tam být mělo nebo nemělo, jestli ta stěna hluboká, jak měla být. To je první linka. Druhá, která tam je, tak opravdu část té haldy není majetkově vlastně Diama, není státu, není města. Patřila soukromé firmě, která ji přeprodala jiné soukromé firmě, a tady už bych se chtěl zastavit, protože tady zrovna ta role města se děje. My jsme teďka na uplynulém zastupitelstvu města schválili změnu územního plánu, která právě umožní to, že se ta část, která dneska není v rukou státu, pokud se nedohodne stát jakoby na výkupu s tím stávajícím vlastníkem, může vyvlastnit, a pokud by se vyvlastnila, tak stát opravdu je schopen některé další kroky v rámci té sanace konat. Ale přesto všechno to rozhodnutí musí přijít, jak říkáte správně, opravdu ze strany vlády, že ten problém vůbec řešit chce.
1: Poprosím o vyjádření i pana Lukáše Semeráka z hnutí Ostrava.
6: Já to vezmu ze dvou půlů pohledu. Co se týče vlády, tak já nepatřím těm, kteří si stěžují, ale v daném okamžiku já se přiznám, že ten současný stav je tristní, protože pokud mám dobré informace, tak aktuálně snad jedno ministerstvo se hodlá žalovat druhé. Tuším, že ministerstvo životního prostředí Diamo. To asi jako kdyby vy jste se soudili, já nevím, s Českou televizí, prostě mi to připadne jako totální manažerské selhání prostě Andreje Babiše a vlády. Připustit, že budou si ministerstva najímat drahé advokáty, budou platit soudní poplatky, absurdní.
1: Jo. A do toho nám tady prohořívá ten městský centrum.
6: Tak, a do toho to prohořívá, všichni víme, jak dlouho trvá v České republice soudní spory, a ten alibismus, to znamená, oba dva nám řeknou, my nemůžeme nic dělat, proč se soudíme. Za mě je to alibismus a je to prostě neschopnost současné vlády. A já bych řekl, že to je pohrdání naším regionem. Já jsem si 100% jistý, že by ta halda byla v Praze, protože řešení se prostě najde. Jo, nicméně vrátím se zpátky.
5: Už by tam nebyla.
6: Přesně tak, ale jako mi to fakt mrzí, a mrzí mě to, protože to zasloužíme. Víte, že prostě já pevně věřím, že se to nestane, to neprohoří až dolů, že to neoteplí tam ty karcinogeny a podobně, ale když se to stane, tak co potom budeme probůh dělat?
1: No, budeme, co teda se může udělat Ostrava? Tak, jak já si může myslím, zasáhnout, že musí, Ostrava?
6: Takhle, vy jste řekl přesně jednu věc. My bohužel nemáme přímé pravomoce. A to, co dělat můžeme a co dělat musíme, jsou dvě věci. Za prvé, musíme naprosto intenzivně komunikovat veškeré dílčí skutečnosti, které se tam dějí. Padni komu padni. To znamená opravdu, že to na rovinu vytvářet zejména mediální tlak na všechny účastné hráče, počínaje vládou až po ty společnosti, které jsou v tom, že to na rovinu namočené. Je to věc, kde prostě si myslím, dneska to pokulhává, to mi město mělo zesílit opravdu mediální tlak. A druhá věc je opravdu důsledně využívat všech možností typu, to znamená přestat pronajímat pozemky těm, kteří jsou byť třeba podezřelí z nějaké prostě nekalé aktivity, protože rozumíte, jestliže tam byla navržena vzduchová stěna a někdo do ní umístil několik set tisíc něčeho, tak to prostě není normální. Jo? Hmm. A mně je skoro jedno, kdo to byl. Já prostě opravdu 40 let po nějaké změně, opravdu, abychom my tady dneska se báli toho, že se budeme dusit, tak to mi přijde otravovat, tak to je prostě absurdní. Takže opakuju, pozice města, důsledná komunikace, mediální tlak prostě na všechny účastné subjekty a já bych zašel ještě dál opravdu nulová tolerance všem těm, kteří jsou dneska v tom namočení a kteří vlastně alibisticky dělají, my se soudíme, my nic nemůžeme, ale pomožte mi, pánové, tady ve studiu, ten stav, kde nikdo za nic nemůže, trvá 3 roky, 5 let, 6 let.
1: Říká Lukáš Semerák z Ostraváka. Co na to říká pan Harvánek, Petr Harvánek z SPD?
3: Pro mě ochrana zdraví občanů Ostravy, to je jednoznačné. Asi bych trošku oponoval v tom, že za všechno může nynější vláda. Ten problém netrvá rok a půl, nebo kolik je teď vláda u moci, to vleče se to desítky let, takže bral bych to za prvé v tomhle kontextu. Za druhé, neřešme teď soudní spor. Za mě jsou pro mě důležitá vyjádření jak ministerstva, tak někde v médiích jsem zaslechl i pana Havlíčka, jednoznačně ty vrty se budou řešit, protože v téhle chvíli přesně nevíme, co, jakým způsobem je tam navezené. Druhá věc z dostupných zdrojů a materiálů, které jsem si měl možnost nastudovat, my v téhle chvíli ani nevíme, jestli ta hloubka je taková, jaká má být. Mně se zdá, že ona měla být nějakých 204 metrů nad mořem a jsou informace, že údajně prostě je tam nějakých 10 metrů hlušiny, která může třeba prohořet.
6: Což je vlastně absurdní, že my ani nevíme, co tam stát dělá.
3: Čili tím pádem
2: bavíme o tom prohořívání té vzdušné stěny, aby nechytla ta skládka, ale vlastně konečné řešení uhášení té hlady vlastně
1: vypadat,
2: to neřekl jako nikdo vlastně v tenhle okamžik.
1: A kontaktoval vás někdo třeba v téhle věci z Bohumína, z Rychvaldu, přece jenom byť se jedná o území Ostravy, tak jsme na hranici těchto municipalit a vliv Hermanické...
6: Na hranice, že jo?
1: Jsme na hranici Bohumína, Rychvaldu a Ostravy. Máte nějaké reakce?
3: Ne, ale za mě v téhle chvíli stát musí definitivně dořešit materiál, vyřešit to, dořešit sanaci, aby to celé proběhlo a v podstatě pokud by tam probíhal nějaký soudní spor, v pořádku, ale ten nemůže mít žádný odkladný účinek na to, aby se s tím začalo něco dělat.
6: Souhlas.
1: Velmi stručně, každý jednou jednoduchou větou. Fikce, jo? Pojďme si zafantazírovat, ale jak by měla vypadat Heřmanická halda za 10 let?
2: Za 10 let by měla za mě vypadat jako halda Ema, to znamená zelený kopec, se kterého se stane de facto třeba turistické místo. On je navíc v pěkném místě, protože tam jde pěkně vidět do Polska, na Heřmanický rybník, vlastně na Odru, takže to by měl být cílový stav, kterého bychom měli dosáhnout.
1: Co si myslí pan Semerák?
6: Já s tím souhlasím s nevěrou té Emy, protože pokud vím, tak z ní uniká nějaké plyny, to znamená, já bych rád, kdyby první etapě byla opravdu vyřešena jako katastrofa a následně by to měla být zelená nějaká rekreační část, prostě, kde můžou být nějaký lesopark, jo, prostě časová aktivita.
1: Pan Harvánek má nějaký jiný nápad, jak využít halu?
3: Jednoznačně vyřešení tady toho materiálu, aby jsme předešli případné ekologické katastrofe, protože i když ona prohořívá, měření tam běží, ale prostě ty lát

0: opravdu raketově rostou, dokonce výrazně jako předbíhají než ta tendence zvyšování nájmu. Co město a jeho bytová politika? Mělo by město stavět byty nebo to čistě přenechat developerům a soukromým investorům? Pane Dohnale.
1: Musí to být mix a je to za mě i dneska mix. Opravdu Ostrava má dneska vlastní velký bytový fond, máme skoro 13 000 bytů, nebo lehce dokonce přes 13 000 bytů. A tady tu naši roli je to určitě spravovat a máme ho v různých režimech, dotovaného nebo i tržního nájemného a za mě by se měl určitě i rozšiřovat. Takže my jsme si vlastně v letošním roce, tuším na Černovém zastupitelstvu, schválili koncepci, která říká, že z peněz, které vlastně točí Ostrava v rámci svého rozpočtu, bychom chtěli vyčlenit částku, která odpovídá zhruba 350 milionům korun ročně na to, abychom zapojili zhruba 100 nových bytů každý rok. To je cíl, který je za mě naprosto reálný. Ono se to, já to nemám teďka vysčítané, ale podle mě se to i děje, protože my to řešíme tou formou, že některé domy dneska třeba například vykupujeme. Samozřejmě připravit dům, postavit je jakoby delší, takže nejjednodušší cesta je určitě jakoby vykupovat domy a dneska vykupujeme zejména od společnosti Heimstaden, ale třeba i od jiných vlastníků. Ale co je velké téma, které leží na stole, je bytový fond, který dneska město samo o sobě vlastní, ale vlastně není zapojený a nefunguje. Máme opravdu několik stovek volných bytů, které jsou zejména na Moravské Ostravě a tyto byty, některé jsou popovodně neopravené, ale některé byly třeba vybydlené už dříve, vlastně jako leží ladem a mohly by sloužit. A tady si myslím, že pokud jsme tam schopni směřovat ty prostředky okamžitě, tak to jsou byty, které jsme schopni opravdu okamžitě házet na trh a povede to k tomu, že jednak zlikvidujeme některé třeba nezvyloučené lokality a přitáhneme do nich lidi a jednak
0: ono
1: vlastně
0: to ale
1: tu nabídku zvětšíme.
0: Městský obor Moravská Ostrava a Přívoz postupně rekonstruuje a dává do provozu svůj bytový fond, i ten, který dlouho ležel ladem. Přesto je otázka, je nutné, aby ta správa bytů ležela kompletně v Ostravě na městských obvodech, aby těch 13 000 bytů spravovalo 23 radnic. Není možné prostě tady tuhletu věc nějakým způsobem centralizovat a hýbat to prostě z jednoho místa. Proč
1: skupině
0: jako konzument, když si zháním městský byt, musím koukat na 23 městských stránek a musím vyplňovat 23 městských formulářů v 23 městských obvodech, když zháním městský byt?
2: Víte, to je dobrá otázka, protože já se přiznám, že já jsem byl u toho, když jsme na městě začali tvořit bytový fond, například prostě konverzi bytů na Husově Veleslavinově nebo novostavbu na Náčkově ulici, ale předešlé vedení prostě ty byty z města zase převedlo na městské obvody. To znamená, já si myslím, že na tom okamžiku určitě té 23 obvodů je to drahé ta správa, je to složité pro to uživatele. Takže já si myslím, že na stole jsou dvě úvahy. První samozřejmě mít vlastní městský bytový fond, o tom se bavme, ale určitě, a to si myslím, že shodneme, musí dojít prostě k propojení správy a vůbec jakoby komunikace kolem toho bytového fondu. Takže navíc, víte, ještě říkat 30 městských obvodů, ale my to máme v zásadě 4 obvody hlavní, které tvoří město a 6, dejme tomu, a potom ty obvody decentrální. Jo. To znamená pro mě třeba výstavba v Krásném Poli nereprezentuje městskou výstavbu, protože opravdu prostě je to na kraji města, někde to není město, už to už je prostě opravdu někde bokem. Takže jo, ta otázka je dobrá, ale podotýkám, že když jsme ten fond tvořili, tak byl obvodům sedlen. Takže dneska je to asi o komunikaci, o propojení této z toho a ještě jednu tomu tématu poznámku, řekl pan primátor. Určitě musíme přidat ve výstavbě, ať už teda městské nebo přes městské obvody. Myslím si, že je správné opravdu intenzivnit výkupy třeba od firmy Heimstaden, protože v Porubě jinou možnost nemáme a tam ty byty chybí citelně, protože tam opravdu těch bytů je málo. A do třetice já si dovedu představit a byl bych rád, kdybychom po volbách mohli opravdu i řekněme spolupracovat s soukromníky při řešení palčivých problémů, jako je dílčí věci třeba hotový dům Lindřich, ale taky prostě si myslím, že by město mělo vytvořit nějakou podporu třeba na obnovu Přívozu nebo Vítkovic. Jo? Jsou to prostě historické čtvrtě, které se zaslouží a ten tam má prostě těžké, takže já byl rád, kdybychom našli jakoby vůli a umět.
0: Říká
2: potřebovat.
0: Lukáš Semerák z Hnutí Ostravák a svůj názor přidá i Petr Harvánek z SPD.
3: Děkuji, já jsem zvyklý už.
0: Nepochybuju.
1: Petr.
0: Já jsem si trénoval spíš Petera, než Harvánka.
2: Jo. Dva,
3: přesně tak. Já si myslím, že developerský trh je tady docela silně etablován, dobře rozvinutý. Mimo to je fakt potřeba vedle toho dělat trh toho městského bydlení a družstevního bydlení, protože developerská výstavba vždycky neznamená dostupné bydlení. Jo, je to vždycky o té ceně. Já jsem o tom mluvil v debatách, myslím si, že tady tolik prostoru nedostanu, nicméně v podstatě, když to vezmu, tak průměrně 60-metrový byt v téhle chvíli pro

0: hodinu přichází na nějakých 25 až 27 tisíc měsíčně, když si vezmou hypotéku, když to mají v nájmu. Podle Deloitte indexu je tady 249 korun za metr čtvereční, to znamená, bavíme se o cenách někde 15 tisíc nájem plus další náklady na energie, fond doprav a tak dále, takže jsou na 22, 25 tisíc. Při té takzvané hrubé mzdě, kterou tady dvě třetiny lidí nedosahujou, tak mladá rodina, když jí vypadne jeden příjem, manželka jde na mateřskou, tak v té chvíli fakticky jsou to pro ně náklady 50 až 60% celkového rodinného rozpočtu. Čili proto říkám, ano, developerský ten tržní podíl tady máme docela slušný, ale potřeba je k tomu vybudovat i tady to městské bydlení. Máme tady těch 13 tisíc bytů. Na jednu stranu je potřeba dělat rekonstrukce, na druhou stranu je potřeba fakt řešit tu výstavbu, proto jsem rád za tu koncepci.
1: Panové, náš čas je úplně neúprosný. Tohle dořekl pan Peter Hrvánek z SPD, takže dáme si úplně poslední hypotetickou otázku, protože už jsme přes čas. Každopádně, vy se víceméně všichni shodnete na té bytové politice Ostravy. Všichni tvrdíte, že je zapotřebí rozšiřovat to bytové portfolio.
2: Všichni jsme pro koncepci hlasovali.
1: Vlastně. Ano, ano, takže to je vlastně úplně procházka růžovou zahradou. Uvidíme jenom, jestli se dostanete k takovým pozicím, abyste to mohli po volbách dále ovlivňovat. Nicméně zásadní otázka. Hypoteticky. Kdyby Ostrava dostala stejnou nabídku jako město Hlučín, že může odkoupit celé sídliště z 500 byty, šli byste do toho?
2: Já bych do toho šel určitě, my jsme dokonce asi 4 nebo 5 měsíců, no to už je díl, možná 10 měsíců zpátky oslovili společnost Hamštaden s teoretickou otázkou, zdali by nám byli schopni prodat celý svůj bytový fond v Ostravě. Oni samozřejmě logicky to nechcou dělat, protože to je pro ně prostě biznis, kterým funguje, ale kdyby taková nabídka byla na stole, tak já bych do toho šel a jsem si jistý, že z toho provozu těch bytů bychom byli schopni přefinancovat.
1: Tohle říká Jan Dohnal ze Srdcovy, co pan Hrvánek, šli byste do takového velkého nákupu, kdyby to teoreticky?
0: Bavíme se teoreticky, určitě bych přemýšlel nejdřív poloha, cena, návratnost, ale samozřejmě v téhle chvíli, když se bavíme teoreticky, určitě, protože by nám to skokově pomohlo právě řešit tady to dostupné bydlení, kde by mychom jako město mohli rozhodovat a řešit, co dál s těma bytama budeme dělat.
1: A co na tuhle jednoduchou otázku říká Lukáš Semerák z Hnutí Ostravák?
3: Tak to otázka je jednoduchá, ale hodně abstraktní, to znamená v obecné rovině. Určitě to stojí za úvahu, ale ono je taky třeba si říct samozřejmě, jaká tam byla cena, které části by to bylo, protože, jak jsem řekl, asi jinak se
2: chovat... Říkal všechno.
3: Jako kompletní by to
1: bylo. Ne, kdyby byste dostal na všechno. Vy jste řekl jedno sídliště,
3: znamená, jinak by se chovalo, kdyby nám nabízel třeba, já nevím, jako, protože rozumíte, jo, Hamštaden má poměrně velký podíl v Porubě, jo, vím, že má podíl v centru a jsme to museli vyvažovat, to znamená, obecné rovině by to určitě byla nabídka, která by se měla velmi, velmi silně zvažovat. Na druhou stranu bych nerad tady ve studiu možná poslouchá vedení Hamštádenu, vystal jakýsi Biankošek a řekl, dívejte, my to koupíme vždycky za každou cenu.
2: Nabídněte.
1: Takže třeba hned v pondělí. Dámy a pánové, posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Od mikrofonu vás stále zdraví Vladimír Šmehlík a s třetí diskuzí jsme aktuálně u konce. Mými dnešními hosty byl Jan Dohnal, představitel uskupení Srdcova, tedy ODS, Lidovci, TOP 09 a Nestraníci. Děkuju za návštěvu.
2: Děkuju za pozvání a pěkný podvečer.
1: Navštívil nás také a své názory říkal Peter Hrvánek ze Svobody a přímé demokracie.
0: Děkuji, příjemný podvečer posluchačům.
1: A také Lukáš Semerák z Hnutí Ostrava.
3: Děkuji za pozvání a příjemný večer.
1: My budeme s našimi diskuzemi pokračovat i zítra. Zítra uzavřeme předvolební speciál z Ostravy. Navštíví nás představitele České pirátské strany, uskupení pro naši Ostravu a Starostové pro Ostravu. A zítra po 19. hodině už všechny diskuze uslyšíte i na našem webu. Hezký večer do Ostravy.
4: Komunální volby 2026.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s Událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Skončila lhůta pro žádosti o voličské průkazy do senátních voleb. V Opavě se staví nový úsek vlakové trati do Malých Hoštic a Kravař. Frenštát pod Radhoštěm zmodernizuje přechod u školy. Zítra bude oblačno, teploty až 24 stupňů. Dobrý podvečer, přeje Lucie Kociánová. Úřady přijaly poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila taky lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit.
4: Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech. Prezident Petr Pavel podle Pražského hradu dál trvá na tom, že letos kvůli soukromé cestě v komunálních volbách hlasovat nebude. Kritizují ho za to zástupci vlády i opozice. Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová. Stát podle ní lidem neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku, i když termín voleb do zastupitelstev tentokrát pevně stanovil zákonem. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Začala demolice železničního mostu, který v Opavě poničili předloňské záplavy. Poškozené jsou také náspy a úsek kolem kolejí ve směru na Malé Hoštice. Správa železnic chce vrátit vlaky na tuto trať zhruba za rok a půl.
5: Právě probíhají práce na demolici původní mostní estakády.
6: Vidíme velký jeřáb, který vlastně postupně snáší ocelový přírodový nosník.
7: Stavby vedoucí Václav Přehnal potvrdil, že demolice mostu mezi Opavou a Malými Hošticemi potrvá asi 2 měsíce.
5: Další práce budou zahájeny až, předpokládáme, na jaře příštího roku.
7: Starý most nahradí nová mostní estakáda. Je to obnova poslední z vlakových tratí, které se ještě nepodařilo po povodních zprovoznit. Podle správy železnic se tady svezou první cestující v první polovině roku 2028. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. 1 litr budou čerpací stanice moct nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. To je o 74 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění. Zůstane na 46 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Přechod u školy Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm město kompletně opraví. Radnice v místě plánuje nová letná věstidla doplněná o videodetekci vozidel, ale i výměnu tlačítek. Všechny úpravy budou stát více než 2 miliony korun.
8: Přechod bude nově úplně bezbariérový. Přibude na něm zvuková signalizace pro nevidomé, hmatová dlažba i bezpečnostní zábradlí. Město počítá i s novými chodníky a dopravním značením. Z Frenštátu pod Radhoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, k ránu pak většinou polojasno. Během zítřka očekáváme od západu postupně oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
10: Příjemný podvečer po 18. hodině posloucháte Český rozhlas Ostrava, za chvíli také písničky na vaše přání. Ostravská rozhlasová rodinka už za pár okamžiků. V druhé půlce hodiny to si dáme lidovou muziku, pořad Hudba země, který pro vás připravuje Jan Rokita. Tak příjemný poslech a hezký podvečer s námi.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Ano, začíná ta dnešní ostravská rozhlasová rodinka, začíná přáním dnešnímu slavencu. Svátek má Justýna, tak Justýna, vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 7. října a slavíte dnes narozeniny, a vám, kteří v tomto období slavíte nějaké životní jubileum. 59 611 22 66 dnes v ostravské rozhlasové rodince máte k dispozici naši známou telefonní linku a písničky na telefonická přání. Můžeme otevřít.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A vítám paní Jarmilu, která se dovolala do Ostravské rozhlasové rodinky. Příjemný podvečer přeji.
2: Hezký podvečer i vám, paní Ivetko. Děkuji. Tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také celou rozhlasovou rodinku. Pěknou písničku posílám všem pro dobrou náladu a hezký podvečer. Především paní Emilce z Nitku, paní Věrušce s panem Petrem z Fritku, paní Aničce z Vendrině. Do Třince písničku posílám paní Dance Havrílové a paní Ružence, dále paní Haničce z Rychvaldu, paní Aničce Saranové z Českého Těšina, paní Lídě Závířova, paní Elišce s Argoškem z Fulneku, paní Aničce Kuchnové s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Haně z Místku, paní Evě z Ostravy Dubiny, panu Zdeňkovi z Karvine, Jarmilce z Havířova a také z Ostravy a panu Karlovi z Karvine. A ještě jménem Emilky také přeji hezký podvečer paní Věrušce s panem Petrem z Fritku, paní Elišce s Argoškem z Fulneku a paní Aničce Kuchnové s panem Petrem ze Slezské Ostravy a panu Zdeňku z Karvine. A nevím, jestli se dovolám zítra dopoledne, tak bych ještě Věruškám k jejich svatku popřála především pevné zdraví, štěstí, boží požehnání, pohodu v rodinném kruhu. A je to především paní Věrušce s panem Petrem a paní Sikorové Věrušce z Osuvek z Třince. Tak moc krát vám, paní Ivetko, děkuji a budu se zase těšit příště naslyšenou.
1: Tak krásný podvečer i vám. V Zálužanech na Potoce, to je písnička, kterou jste si přála. Posílám ji a loučím se.
2: Mějte se pěkně. Děkuji moc a přeji dobrou noc.
1: Vám také. Děkuji, naslyšenou.
2: Také.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V naší ostravské rozhlasové rodince vítám také paní Marušku. Příjemný podvečer.
2: Dobrý podvečer. Tady Maruška z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla popřát v první řadě Elišce s pejskem Argoškem k svátku. Eliško, já ti přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a pejskovi Argoškovi. Chtěla bych taky popřát Věrce k zřejšímu svátku z Misku. Hodně Věruško, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Ti přeje kamarádka Maruška. Ještě bych chtěla popřát Hance z Misku hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Daniele z Nového Jičina také hodně přá zdraví, štěstí a božího požehnání. V Karlovi z Karviné hodně zdraví, štěstí a všem, kdo nemá komu zahrát. Děkuji moc krát.
1: Tak písničku posílám, trošku vás tam rušilo rádio, paní Maruško, ale já věřím, že všichni důležití, které jste jmenovala, to slyšeli. Návrat z Francie, jak jste si přála, už posílám a vám přeji krásný podvečer. Naslyšenou.

0: Hostem příští rozhlasové lékárny bude odborník na první pomoc a urgentní medicínu magistr Michal Biok z oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava. Jakou péči a léčbu toto oddělení zajišťuje, jak funguje a kterým pacientům je urgentní příjem určen, na to se bude ve čtvrtek po 11. hodině ptát Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Naším pátečním hostem bude předseda Asociace řeckých obcí Michalis Tulgeridis. Posluchače pozve na oslavy narozenin této organizace, které se uskuteční letos na podzim. Při té příležitosti také připomene historii příchodu svých předků do Česka. Detaily nabídne Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Hezký podvečer, milí posluchači. Vítám vás všechny, kdo jste si cíleně nebo třeba zcela náhodou v přítmí říjnového večera naladili půl hodinku lidových melodií pod názvem Hudba země. S lidovou písní Nartu v různých podobách dnes v úvozovkách hrábneme celkem zásadně do rozhlasové historie i do historie hudebního cyklu Zpěvem k srdci. Jeho obnovená druhá edice se totiž konala téměř na den přesně před 20 lety a ve studiu S1 se tehdy se svými pěveckými solisty představila valašská cymbálová muzika Soláni. Hostem večera byl emeritní ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm doktor Jaroslav Štika, zpívali Ludmila Vašková, Klára Blašková, zaspívalo si i přítomné publikum a slovem provázel Jan Rokyta senior. Bez dalšího otálení či zdržování srdečně zvu k poslechu valašských písní i zajímavého vyprávění a pěkně zdravím do studia S1 Českého rozhlasu Ostrava do Běřínové roku 2006. Dobrý večer, Jane Rokyto seniore.
2: Pěkný dobrý večer. Vítám vás všechny u druhého večera našeho cyklu Zpěvem k srdci. Ten díl se bude jmenovat Dobře je z muziku, potom světě jítí. Přeju vám jak ve studiu, tak u rozhlasových přijímačů pěkné zážitky a předávám slovo cymbálové muzice Soláni.

Zpěvem k srdci. Tento název vlastně vymyslel a celý cyklus založil rozhlasový redaktor dr. Ivo Stolařík na konci 40. let minulého století. První muzikou, která tady tenkrát hrála, byla cymbálová muzika Vsacan ze Vsetína. Jejímž cymbalistou byl legendární Jožka Michálek a ten jednou řekl Stolaříkovi, víš, na Vsetíně znám jednu dcerku, která docela dobře zpívá. Ta dcerka zpívala opravdu dobře a její jméno bylo Jarmila Šuláková. Čili náš cyklus má hodně společného i s kariérou Jarmilinou. Dnešní díl se jmenuje Dobře je z muziku, v závorce Po tom světě jíti. Tento název nese poslední kompaktní disk zde přítomné cymbálové muziky Soláň, která pracuje v Rožnově pod Radhoštěm. A když ji budu pomalu představovat, řeknu, že patří mezi ty mladší muziky, je na světě 15-16 roků. Umělecko vedoucí je cymbalistka Monika Kovářová, upravuje písně také její bratr Martin Kovář, to je ten čahoun s tou violou tam. Primášem je Lukáš Španihel a zpěváci jsou čtyři dnes. Liduška Vašková, výtvarnice, Klára Blašková, studentka, Karel Petružela, podnikatel, Pavel Ptáček, vše uměl. Vzácným hostem našeho večera je doktor Jaroslav Štika, kandidát věd, dlouholetý ředitel Valašského muzea v přírodě, český, krátce a jasně Rožnovského skanzenu. A všichni ti jmenovaní čtyři solisté se nám teď postupně představí. Vy si můžete vybrat, který se vám bude líbit nejvíc.

0: O zpěvákovi Pavlu Ptáčkovi se říká všelicos. Mimo jiné, že když přijde na jeviště a rozpřáhne ruce, že už tam nikdo jiný nevejde. A říká se také, že když byl na zájezdě v Číně, tak si mnohokrát ani nevšiml, že mu Číňané procházejí mezi nohama po chodníku. Musím říct, že tato přehlídka těch prvních 4 hudebních čísel nám jednak ukázala 4 různé hlasy, 4 různé přístupy k té písni, ale také nám ukázala různé tvary toho valašského folkloru. Slyšeli jsme hlavně ten základní tanec, točivý, dvouštvrtní, párový, kterému se tu říká točená, tu valašská, tu všelijak. Slyšeli jsme ale také třídobý valašský, kterému se také říká valašský starodávný, to v podání Lidušky Vaškové. A tak jsme vlastně udělali maličký průřez jak tvarem, tak také tou interpretací. Všimli jste si, že všichni zpěváci vkládají do písničky své pocity. A to je jeden z vůčích znaků toho, čemu se tak nepřesně říká tady folklor, lidové písně. Právě teď vyšla knížka Ludvíka Vaculíka, nejnovější, která se jmenuje Polepšené pěsníčky. A ta knížka začíná větou: zpěv je tělesný projev duševního stavu a duševní výraz stavu tělesného a naopak. Je to opravdu definice asi dobrá, protože předtím a před ním nikdo se nepokoušel zpěv definovat. Můžeme říct, že to vokální projev, projev jednotlivce, projev sboru bez nástrojového doprovodu, ale tak, jak to napsal Vaculík, je to asi dobře. O tom citu, o kterém jsem mluvil, se dozvíme také z dalších písní. A tam budou hlavními hrdiny formani a zbojníci.
1: No, já se přidám. Víte, já jsem si nikdy nemyslel, že vlastně lidová píseň, to jsou moje básně, moje poezie. A spíš až na stáří na to přicházím. V mládí, kamarádi, to byla samá francouzská, jaká jiná poezie. A mě uchvacoval text lidové písně a určitě také pro jeho hluboký cit. Vzpomínám na píseň svatební, která se zpívala nevěstě dříve, než odešla za svým milým do jeho domu, že? A vlastně ztratila pouto k matce, a je lúto jí ti, Marino, lúto jí ti bude, že tvoja mamněnka na travěnku půjde. Na travěnku půjde a ušubraná bude, a je lúto jí ti, Marino, líto jí ti bude. Že? Tak prostými slovy vyličena ta skutečnost, to uzavření té dívky v nové domácnosti. A nebo i takový běžný text, který se zpívá, když jsem mašíroval, milá šaty prala, studenej vodičce po kolena stála. Že ani si neuvědomujeme, že to je vlastně obraz, který si ten rekrut nebo voják sebou nesl daleko ze své rodné vsi, někde do světa, do bojů. Tož tolik, víte, ten cit v té lidové písni mě vždycky oslovil. A možná, že si to ani neuvědomujeme, ale že je to obecná záležitost a velice silná záležitost.
0: Hudební skladatel Václav Trojan mi jednou v Praze vyprávěl, když byli na sedánku u básníka Jaroslava Seiferta a někdo tam zpíval písničku, která je v druhé Bartošové sbírce, je u ní napsáno z uherské strany, to znamená ze Slovenska, a ten text, nebo část toho textu zněla: keby bylo nebe samé papírové a voda atrament, hvězdy písarové, keby kto popísal celý široký svět, ještě by nespísal mej lásky testament. A Seifert řekl: toto v životě nemůžu složit, takovou krásu. Takže ocitu v lidové písni, v jejím textu i melodii, nás Soláň přesvědčí právě teď.

0: Národopisec Niederle by řekl, tady je duše lidu slovanského v nejlíbeznější její prostotě. My se teď trošičku zvetíme a dostáváme se k bodu, kdy přestanete být posluchači, ale stanete se spoluúčinkujícími našeho večera, protože si teď malinko odlevíme od toho věčného poslouchání a budeme společně zpívat. Když se takové písně pro společný zpěv vybírají, vždycky člověk říká, co vybrat. A vždycky ho vede, řekl bych, taková ta šipka, musí to být něco, co všichni znají. Musí to být písně, kterým se tak ne zcela přesně říká, populární. Když jsme na konci 50. let zakládali v Ostravě muziku Technik, tak jsme tyto písně bytostně nesnášeli. Říkali jsme jim protektorátní, což byla z naší strany velká nespravedlnost, protože za protektorátu sloužila lidová píseň jako taková zhromažďovací inspirace k projevům jakéhosi tichého vlastenectví neveřejného, protože to veřejné nebylo dovoleno. A tak si vždycky říkám, proč je populární zrovna toto, a proč ne ta vedlejší písnička? Jaká jsou ta kritéria, podle kterých se vybírají písně? Tato je známá, tu znají všetci. Co to už začneme, tak celý sál zpívá. A tato je podle našeho názoru krásnější a když začneme, nikdo se nechytá. V čem to je?
1: No, já rád vzpomenu Janka Pelára. Ten roku 1895, to je pro boha doba, tehdy vlastně ohromil Prahu svými písničkami a on to uměl. Víte, on nejenom, že byl dobrý klarinetista, ale uměl vycítit, co ti lidi potřebují. Některé písně vznikly právě tam, v Praze nebo pro tu Prahu. Myslím, že to byly ty dvacetníky, dokáď byly slavné, dvacetníky, ale on dokonce tam i z českých písní udělal písně valašské a byly velice dobře přijaty. To je ta píseň o andělích, ale ta se nedá hrát, nemá vhodný text ani trochu. No, zkrátka je to veliké umění. Oni také na jevišti nikdy neváhali udělat nějakou švandu takového typu, že když dostali flašku, že si ji podávali dál a ten první naprosto nedal na sobě znat, že ta flaška obsahuje petrolej. A všichni dokola se svorně toho petroleje napili. Zkrátka uměli to, věděli jak na lidi, vyšli z nich.
0: Tady ta příhoda je velice dobře známá s tím petrolínem, po valašsky se řekne petrolín. A u nás se taky končívá tím, že ten poslední se napil a povídá kruci, není to špatné, ale co si tom chybí? A ten první povídá, já vím, co tom chybí, knot tom chybí. Takže po vzpomínce na národopisnou výstavu československou si teď společně zaspíváme tři písničky populární. Já si myslím, že ten klíč k ním bude v tom, že jsou jednoduché, snadno pamatovatelné, že ta melodie jde sama do hlavy a že kdykoliv si vzpomeneme, co zpívat, tak nám přicházejí na mysl jako první. Takže máte slovo vy i vy v sále.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Nový most v Opavě Držkovicích postaví společně kraj a polská obec Branice. A počasí zítra postupně čekáme velkou oblačnost, později od západu na studené frontě s deštěm. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to potvrdil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších několika letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit.
3: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
2: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu téměř vyschla. Zůstává v ní už jen asi 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltavy. Vodohospodáři už budou z této přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
4: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se to ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička, ale takovýhle stav tady na přehradě, to teda opravdu je ubohé.
4: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Moravskoslezský kraj i polská obec Branice společně postaví nový most v opavské městské části Držkovice. Předtím bude nutné starou, povodněmi poničenou mostní konstrukci zbourat. Potvrdilo to moravskoslezské hejtmanství. Kompletní obnova bude stát kolem 80 milionů korun. Každá strana zaplatí polovinu.
6: Povodně v roce 2024 výrazně poškodili celou mostní konstrukci a do Branic se z Držkovic od té doby přes řeku nedá dostat. Nový most by měl být hotový do roku 2032. Česká a polská strana budou spolupracovat ve všech fázích stavby, včetně přípravy. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Ester Ledecká vstoupí do nové lyžařské sezony pod vedením nových trenérů. Budou jimi Rakušané, Pichler a Grasser. S snowboardovým koučem zůstal Američan Reiter.
1: Počasí.
2: V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni ve východní polovině Moravy a také ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku ještě místy polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky většinou mezi 16 a 20 stupni, jinak budou maxima mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení za Sackou. Zhruba na 33. kilometru stojí v omezení nepojízdná dodávka. Blokuje jeden pruh, zdržíte se do 10 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
7: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí. Zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřek a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě
0: byste měl na co? Věděl
1: určitě
0: byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo. Vy jste 83. ročník, ano. Takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vy máte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturu Santini. Jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju čistě jasný. To bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídl do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo. Alex a host.
2: Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě. Kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt takzvaný Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiverzitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s těma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Hmm. Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situace. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále?
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodát už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak když to řeknu takhle, umělectví, jo, protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matka seděla tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili, bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pase, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dalborgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Francesco Kinský dal Borgo je naším hostem. My jsme minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uhum. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století?
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgánymi. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodina, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožnění, třeba hlasujete nebo přete se
2: určitě,
1: také?
2: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
1: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
2: To je prostě velká odpovědnost a i krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dosp-

0: to, že jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský Dal Borgo je stále naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským d'Albergo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňoval, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli,

0: že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně kínský, historie parforsní honu, i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
1: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
0: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
1: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
0: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak jsem, já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
1: Tak. Máte zkrátka soukromí.
0: Ano, ano, to je určitý bohatství.
1: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
0: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
1: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
0: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
1: A to je jaká tradice aperitivo?
0: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
1: A vy jste chodíval domů, nebo jste pokračoval?
0: No, jak kdy, ale pade na pade.
1: Francesco Kinský Dal Borgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Franceskem Kinským, Dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví no,
1: jasně,
0: a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30letovou válkou, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různé barvy. Jo. Až potom hrabě Oktavián Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to, a taky byl ten, který začal jezdit parforcní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik Velké Pardubicky, nějaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Oktavian a Oktavian Kinský, Lata Brandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh v jízdárně, konírně a kočárovně kopitencem, kopitentám, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforcní hon na počest Oktaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kdy vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit, jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni, nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma, z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali z namalý nožičky. Ne, my ty psy, ta smečka psů, která je určená k takovým honu, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešní trasu.
0: No dobře, tak na to, tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně dnes přišel i pozvat Francesco Kinský Dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas, zprávy.
5: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dnes padly peněžité tresty. Vedení Třemešné na Bruntálsku připravuje velké opravy mostů a silnic. Basketbalisté Slávie na úvod Ligy mistrů prohráli a počasí zítra postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly dnes peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti už odmítli. Rozsudek není pravomocný, říká státní zástupce Jan Vychyta.
6: Soud se v části stotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
5: Vedení radnice v Třemešné na Bruntálsku nechá opravit své mosty a silnice. Obec získá finance z programu Živel 1 na obnovu po povodni. Na rekonstrukci infrastruktury Třemešná získala 60 milionů korun, což je více než celoroční rozpočet obce. Teď vybírá dodavatele stavebních prací.
7: Celkem jde o 14 mostů a 10 úseků silnic. Mezi nimi je například výjezd na Polsko v lokalitě Damašek, cesta kolem fotovoltaiky i cesta před požární zbrojnicí. Obec současně nahradí i část starého vodovodního řádu směrem do místní části Rudíkovy. Střemešné Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Včelaři z Valašského Meziříčí, kterým nákaza zničila chovy, získají od města 100 000 korun. Kvůli moru včelího plodu nařídili veterináři 6 včelařům zlikvidovat včelstva i vybavení. Peníze jim teď pomohou chovy obnovit, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
8: Velkou část nákladů zaplatí včelařům ministerstvo zemědělství. Tyto náhrady ale nepokryjí vše. Dotace od města proto doplní rozdíl mezi částkou vyplacenou státem a skutečnými náklady včelařů. Částku jsme odhadli spolu s místním svazem včelařů a v případě potřeby jim město ještě navýší. Sport.
5: Basketbalisté pražské Slávie era NBK prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli 86-110. A basketbalisté Opavy prohráli úvodní zápas Evropského poháru Mezinárodní federace FIBA. Na chorvatský Split nestačili 68-74. Počasí. V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci přibývání oblačnosti od západu. Nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku většinou mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území. Na východě a jihovýchodě republiky ojediněle i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu mezi 16 a 20 stupni, jinak mezi 19 a 25. Vítr zpočátku pouze slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na trojce z Prahy do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz. Nové omezení je u odbočky na Neveklov. Aktuálně se v místě zdržíte do 5 až 10 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Setuza. Severočeské tukové závody, na jejichž počátku bylo legendární mýdlo s jelenem.
1: Říká vám něco firma Setuza?
2: Setuza to mi nic neříká.
1: Když vám napovím mýdlo s jelenem.
2: Aha, tak to si pamatuju, v tom prala babička ještě moje. Občas i já.
1: Má mýdlo s jelenem nějakou vůni?
2: Myslím, že ne.
3: Myslím, že nemá vůně a používala se na ruční praní. Nebo používalo se na ruční praní.
2: Má vůni, trochu má a není moc příjemná.
1: Jak myslíte, že je mýdlo s jelenem staré?
3: Počítám někdy začátkem století, minulého.
2: Dost, asi 80 let. Já bych řekla aspoň 100.
0: Setuza, společnost se sídlem v Ústí nad Labem, se zabývala především zpracováním olejnin. Vyrostla na základech, které položil Johann Schicht, slavný výrobce mýdel, a nejen jich, jak se za chvíli dozvíme. Věhlas mu přinesla především bílá kostka mýdla, kterému naše babičky říkali šichťák, a nedali na ně dopustit, protože dobře věděli, že mýdlo s jelenem vypere úplně všechno. Kde se ve znaku vzal ten jelen? O tom už se dneska můžeme jenom dohadovat. Johann Schicht své řemeslo zdědil po tatínkovi. Ten byl řezníkem a mydlářem. Mýdlo se totiž původně vyrábělo ze zvířecích tuků a výroba toho, co máme dnes spojeno s libou vůní, ani trochu nevonila. Ba naopak. Historie mýdla je velmi dlouhá. Nejstarší známý recept na jeho výrobu z doby 2800 let před Kristem nám zanechali Babyloňané. Mýdlo však nepoužívali na mytí. Prý se jim po něm rychleji hojily rány. Hezkou legendu o vzniku mýdla mají staří Řekové. Ti k uctění bohů spopelňovali na hranicích obětní zvířata. Kolem jednoho chrámu na ostrově Lesbos se povalovala spousta zbytků tuků a popela. Když pršelo, stékala tato podivná hmota do řeky a místní pradlenky si prý dlouho lámaly hlavu, jak to, že jim to v té žlutozeleně zbarvené vodě tak dobře pere. Ve středověku se mytí mýdlem považovalo za škodlivé. Naštěstí už je tato doba za námi. A velký comeback začalo slavit až v 19. století. Za otce novodobého mýdla je považován francouzský chemik Michel Eugène Chevrel. Díky němu se mýdlo stalo dostupným prostředkem pro každého a za to právem patří mezi 72 významných mužů, jejichž jméno je zapsáno na Eiffelově věži. Další osobností, kterou stojí za to si připomenout v souvislosti s mýdlem, je newyorský podnikatel William Colgate. V roce 1806 si založil obchod se škrobem, mýdlem a svíčkami na Manhattanu. O pár let později si otevřel vlastní továrnu na jejich výrobu a ta mu vynesla královské jmění.
4: Kdo by neznal mýdlo s jelenem? Ale vyrábí se úplně stejně, jako když se narodilo?
5: Úplně stejně to určitě nebude, protože doba se změnila a jak zdroje surovin, tak vlastně i výrobní procesy jsou přizpůsobené současnosti.
6: S Jiřím Machačem, vedoucím výroby Schicht Olomouc, si povídala Světlana Lavičková.
4: To znamená, že jestliže bylo mýdlo s jelenem už oblíbené před 50 a více lety, tak teď je ještě lepší, tudíž ještě oblíbenější?
5: Řekněme, že jsme zachovali tradici, kvalitu i tu značku, takže můžeme říct, že je minimálně tak účinné, tak jako bylo, i tak oblíbené.
4: Mýdlo s jelenem jsme většinou používali a v současné době také používáme i k přepírání v ruce, ale třeba i dětského prádla. To složení tomu odpovídá?
5: Ano, mýdlo s jelenem je vhodné i na přepírání dětského prádla.
0: Severočeskému podnikateli německé národnosti Johannu Schichtovi se občas říká druhý Baťa. Nejen proto, že jeho úspěch daleko přesáhl hranice vlasti, ale také proto, jak se choval ke svým zaměstnancům. Narodil se 8. března 1855 v Rynolticích u Liberce jako nejstarší ze čtyř synů. Jeho otec Georg si doma, takřka na koleně, otevřel malou varnu mýdla. Příslušné živnostenské oprávnění mu úřady udělili 6. července 1848 a tímto datem to všechno začalo. Podnikání se nerozjíždělo snadno. Zpočátku se celý provoz tísnil ve sklepě rodinného domku. Do práce se s vervou zakousla celá rodina. Co se jeden den vyrobilo, to se druhý den hezky pěšky rozneslo po okolí a prodalo pěkně z ručky do ručky. Georg to vzal za správný konec. Vyráběl kvalitní zboží za nízké ceny, o zákazníky proto neměl nouzy. Postupem času se mohl i s rodinou přesunout do většího stavení a skromná domácí dílna se postupně proměnila ve skutečnou továrnu. Když po 30 letech Georg svůj podnik předával svým synům Johanovi, Josefovi a Francovi, šlo sice o nevelkou, ale už slušně zavedenou firmu s 10 dělníky, 2 úředníky a zázemím 1000 zákazníků. Ze svých synů si Georg jako nejschopnějšího vybral Johana a poslal ho do Liberce vyučit se obchodníkem. Odtud Johan směřoval do Vídně. Uchytil se v účtárně velkoobchodníka s tuky a oleji a měl možnost poznat velkoobchod v skutku ve velkém stylu. Po návratu Johan předstoupil před rodinou radu s radikálním řešením. Je čas najít nové sídlo firmy. Věděl, že je potřeba dostat podnik blíž k železnici a lodní dopravě, čímž se výrazně zlevní doprava výrobních surovin a uhlí a rozšíří se odbytiště. Nastalo tedy stěhování do Ústí nad Labem, přesněji řečeno na území mezi obcemi Kramoly a Novosedlice v katastru Střekova, kde se začala koncem léta 1882 stavět nová továrna. Zatím nic moc velkého. 2 budovy a 1 komín. To bude muset pro 10 dělníků a 2 úředníky stačit.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Šichtovy závody však nevyráběly jen mýdlo, jak by se mohlo zdát, ale také další rozličné produkty tukového průmyslu. Byl zbudován závod na zpracování olejů a palmového jádra. Šlo o jedinou továrnu tohoto druhu v celém Rakousku. Dál přibyla výroba vodního skla, po ní provoz na výrobu stearinu, další na výrobu kokosového oleje z kopry, přidali se svíčky, glycerín, fermeže a konečně roku 1891 přišlo na svět ono už zmiňované mýdlo s jelenem, které udělalo z firmy hotovou legendu. Ale nezůstalo čistě jen u výrobních hal. Kromě vlastní továrny majitelé vybudovali elektrárny, doly, vodárnu, železniční vlečku, pilu. Plynulou dopravu surovin i zboží na dlouhá léta zajišťovala paroplavební společnost. Na samém počátku 20. století byl celý závod plně elektrifikován a energie sloužila i pro veřejné osvětlení ve Střekově. Pobočky rostly jako houby po dešti. Johanovi plány zkrátka vyšly. Firmičku, kterou s bratry rovným dílem zdědil po otci, během několika let pozvedl mezi nejvýznamnější podniky v monarchii. Jeho zásluhy ocenil i císař František Josef I. a udělil mu titul císařského rady.
2: Je, tady to krásně voní čistotou. Kde jsme se ocitli? Tamhle, když vidím bílé pytle, někdo sype surovinu, to je mlýnice.
3: My tomu zařízení říkáme hnětač, ale ano, v podstatě můžete tomu říkat i mlýnice.
2: To znamená, že on tam sype co?
3: Sype tam hlavní surovinu při výrobě mýdla, mýdlové vločky. To je právě to, my je nakupujeme už jakoby od dodavatele, nevyrábí se u nás. Takže výroba mýdlových vloček probíhá u našeho dodavatele.
2: Takže tam do té násypky, která vypadá jako ta mlýnice, tam tedy se sypou ty mýdlové vločky a s nimi se děje co? Pojďme se podívat blíž.
3: Do toho hnětače se sypou mýdlové vločky a přidávají se tam všechny další suroviny, které potom dohromady tvoří mýdlo s jelenem. V podstatě v tom hnětači dochází k první homogenizaci té hmoty, teda důkladnému promíšení tak, aby byly vlastnosti v každé části stejné. V podstatě ten samý proces probíhá i v té druhé části, v tom pilírovacím stroji, odkud vidíte, jak stoupá nahoru ten pás. A už ty kousky toho jakoby namíchaného mýdla znovu vchází do třetího hnětače.
2: Takže dobře, z pilírovacího stroje vycházejí takové zlomky a pak to jede kam?
3: Potom ta hmota padá do dvojitého hnětače, kde dochází už opravdu k té poslední jakoby homogenizaci promísení a z ní vypadávají tady ty kousičky, vypadá to podobně, jako když máte mlýnek na maso.
2: A tadyhle z toho neudělám sekanou, ale z toho se teď budou tvarovat ty kostky mýdla s jelenem.
3: Ano, výstupem z tohoto stroje potom takzvaný mýdlový had, což je tady ten, když se podíváte, jakoby nekonečný kvádr vysouvajícího se bloku mýdla a ten najíždí na naši řezačku, kde už se potom ten had porcuje na části, teda odpovídající velikosti, v tomto případě něco přes 200 gramů, protože vyražené hotové mýdlo má 200 gramů.
2: No jo, ale to teď běhají, vyjdou ven jenom ty kvádříky, ale kde se tam vezme ten jelen?
3: Ten jelen se tam vezme v našem lisu, kde vlastně ta hmota, která vchází do lisu, je na raznicích stlačená a vyrazí se tam z jedné strany teda logo s jelenem, tradiční, a z druhé strany hmotnost, obsah mýdla a zase logo s jelenem.
2: No ale když to mýdlo teď vezmu do ruky, ono je teplé. Možná bych ho i prohmátla.
3: Samozřejmě po té výrobě, protože ta hmota je mechanicky hodně namáhána, tak dochází k tomu, že se zahřívá. My v tom průběhu toho procesu chladíme, ale i tak při výstupu z toho lisu je mýdlo s jelenem teplé.
2: Mýdlo s jelenem, které teď tady leží jako už hotové, dává se také do různých kartonů, tak je, jak to říci, tak je nahé, není nějak obalené, zabalené.
3: Ano, mýdlo se nechává chvíli stát, jednak aby schládlo a jednak aby povrch trošku oschnul, protože může se stát, že je mírně navlhlý a potom se ručně vkládá do skládaček, do krabiček, ve kterých už potom, co je označeno datem výroby spotřeby, putuje ke konečnému zákazníkovi.
1: Důležitým mezníkem se stal rok 1904, kdy byla zahájena výroba jedlých tuků, margarínu a ovocných šťáv Ceres. Johann Schicht byl jako známý velkoprůmyslník členem řady hospodářských, národnostních, uměleckých i humanitárních spolků. Prosazoval názor nenutit své bližní, aby pro nás vyráběli zbytečné nebo dokonce škodlivé věci. Razil myšlenku, pokud možno co nejvíce vyrábět a co možná nejméně spotřebovat. Žít tak, abychom si mohli na konci říci, ty jsi měl podíl na pokroku lidstva. Byl odpůrcem alkoholu a kouření. Právě proto, aby přispěl k potírání alkoholismu, vybudoval v původní továrně v Rynolticích výrobu ovocných šťáv Ceres, podle řecké bohyně plodnosti a úrody. Počase ji přesunul do Ústeckého závodu, kde se udržela po dlouhá léta a zrušena byla až počátkem 50. let. Johann Schicht zemřel v Ústí nad Labem 3. června 1907. Řízení firmy, která měla tou dobou bezmála 2000 zaměstnanců, převzala třetí generace. Johannovi synové, bratři Heinrich a Georg. Heinrich Schicht studoval chemii. Po otcově smrti se stal předsedou správní rady akciové společnosti a vedl továrnu až do roku 1945. Firma se zaměřila zejména na výrobu kvalitních pokrmových tuků. Dokázala snížit ceny, zvýšit obrat a rozšířit provoz. Jako první v pevninské Evropě a čtvrtá na světě uvedla do provozu stužovnu tuků. Firma Schicht se stala největším podnikem svého druhu v Evropě. V Německu byla sice větší olejna a v Holandsku margarínka, ale neexistoval větší komplex tukových podniků než továrny v Ústí nad Labem. Před první světovou válkou pracovalo v továrně kolem 3500 zaměstnanců, kteří měli k dispozici moderně vybavenou ordinaci závodního lékaře, spolehlivý systém nemocenského pojištění, sprchy, závodní jídelnu i mateřskou školku. Později přibyla také rozsáhlá bytová výstavba, lázně s bazénem, kadeřnictví. Firma si vychovávala vlastní dorost a různými kurzy zlepšovala znalosti a dovednosti dělníků. Vzhledem k nebezpečí požárů nebo výbuchu byly zavedeny zvláštní místnosti pro kuřáky a samozřejmě také vlastní hasičský sbor. Zaměstnanci měli k dispozici rozsáhlou knihovnu a také například zlevněné vstupenky do městského divadla, které firma sponzorovala. A považte, ze svých řad dokázali sestavit závodní kapelu, která měla 70 členů. Podle pamětníků neexistovaly rozdíly mezi Čechy a Němci v zařazení ani v platech. Důležité byly schopnosti a poctivá práce. Schichtové, ač se sami hlásili k německé národnosti, dbali na to, aby Němci i Češi měli stejné podmínky a němečtí úředníci museli mimo jiné prokazovat také znalost českého jazyka. V časech vypjatého šovinismu projevujícího se u obou národností to byl odvážný a nepopulární postoj.

0: První světová válka přinesla problémy. Z hlediska podnikání však ještě větší katastrofu znamenal rozpad monarchie, kdy společnost přišla o 3/4 odbytových možností. Ne, že by najednou lidé nekupovali její výrobky, ale každá z nástupnických zemí si vytvořila vlastní systém dovozních pravidel, včetně vysokých celních sazeb. Navíc firma měla náhle část závodů v jiných státech. Ale majitelé se uměli poprat i s touto nepříznivou situací. Veškeré síly upřeli do reklamy. Právě jí vděčí mýdlo s jelenem za svou nehynoucí popularitu. Šichtovi to prostě s marketingem uměli. Najali obchodního cestujícího, který brázdil cesty od obce k obci ve speciálním automobilu a srocenému davu hned na místě předváděl, co výrobky jeho firmy dokážou. Inzerovali v tisku, vylepovali plakáty, do obchodů dodávali plechové cedule, pro věrné zákazníky měli propagační brožury, Šichtův kalendář či pohádky pro děti. Dokonce také financovali největší letecký závod v historii Rakouska-Uherska, takzvaný Šichtův let, s cenami v hodnotě 100 000 rakouských korun. Vzhledem k pozornosti, jakou události věnoval tisk, se takto drahá reklama jistě zúročila.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chvála hospodyňky ulehčí práci, v ní se už před praním špína hned ztrácí. Šamponem Elida pěstěné vlasy, souchloubou ženy a korunou krásy. Dnes mídlo s jelenem znají už všude, v bohatých domech i v chaloupce chudé. Kalodon zachová zuby ti zdravé, krásné a bělounké jak perly pravé. Šťastnými dětmi se stanou i staří, když svíčky Apollo na stromku září.
2: Možná jste nevěděli, že šichtové se zapsali i do dějin filmu. V místním kině s kapacitou 200 diváků byla totiž v té době nevídaná věc – zvuková aparatura. A proto se zvukový film poprvé v Československu předvedl právě tam, rok a půl po celosvětové premiéře ve Spojených státech, 26. dubna 1929. A byl to právě Heinrich Schicht, kdo jako první u nás promluvil na diváky z filmového plátna. Prozíravě vyzdvihl význam zvukového filmu jako reklamního média a pak přišly na řadu krátké zvukové filmy, mezi kterými nechyběla groteska, jazzová revue či opereta. Představení určená především majitelům kin, novinářům a zástupcům úřadů a různých korporací se opakovala zhruba 2 týdny. Ti všichni si díky nim mohli ověřit, co to ten zvukový film vlastně je. Pro vysoké vstupné 5 až 12 korun, ale nebyla nikdy zcela vyprodána.
3: Co způsobuje takovou oblibu, ale hlavně trvající oblibu toho mídla s jelenem? Tady to krásně voní, ale ono to voní tak jakoby přírodně, to není na první počich parfumovaná vůně.
4: Ano, ta vůně byla právě vybírána tak, aby připomínala takovou tu tradiční vůni té čistoty těch peřin, když přijedete k babičce a zachumláte se do nich. Takže to je to, co vám asi tady ta vůně může připomínat.
3: Tak my jsme říkali, že všechno začíná u mídlových vloček a tady máme vývojářku paní Martinkovou. Z čeho jsou ty vločky?
5: Mídlové vločky jsou v podstatě samotné to mídlo, které my takhle nakupujeme a přidáme do něho potom například ten parfém, o kterém mluvil pan Machač, aby získala tu konečnou podobu tak, jak my chceme.
3: Ty základní vločky, ty základní suroviny jsou podobné těm, které znávaly třeba už naše babičky?
5: Tak určitě technologie výroby i ty samotné suroviny se někam posunují. Nejde to vyrábět, si myslím, úplně stejně, jak před mnoha lety, ale ten princip výroby mídla je pořád stejný. Je to prostě tuk nebo olej, který se zmídelní, v tomto případě hydroxidem sodným, a vznikne vám zmídelněné mastné kyseliny, což je v podstatě to mídlo.
3: Vždycky babička, když měla na vaně mídlo s jelenem, tak většinou ho jela na přepírání v ruce nebo na takové věci. Tohleto moderní mídlo s jelenem je určeno také k takovémuto upotřebení?
5: Určitě je výborné na tu předpírku, na odstranění skvrn, kdy vezmete špinavé tričko například a normálně ručním praním pomocí mídla to odstraníte. Nebo lidé si taky z mídla vyrábějí takzvaný mídlový sliz, což používají místo pracího prášku.
3: Ale vy teď máte dokonce i prací prášek s jelenem.
5: Ano, máme.
3: Co ještě, základem ještě jakých výrobků je právě to mídlo s jelenem?
5: Konkrétně tady to mídlo se dá použít jenom do sypkých věcí, do pracích prášků. Dál ho například strouháme a máme výrobek samostatné mídlové vločky. A potom mídlo v jiné podobě, v tekuté, se dává i do ostatních našich výrobků, například do tekutého pracího gelu.
3: Teď tady právě to mídlo vypadává už hotové a půjde do těch pytlů?
4: Ne, ty pytly jsou jakoby druhotně využívané. Poprvé vlastně přijdou v nich mídlové vločky, které zpracujeme, a potom je využíváme jakoby podklad pod to surové mídlo, které ještě není zabalené v krabičce.
3: Takže vlastně tady se nic nevyhodí?
4: Ne, snažíme se mít co nejméně odpadu. Pokud si všimnete, tak i z toho lisu v podstatě vždycky odpadne ten zbytek, jakoby ten ořez kolem té formy, a ten se okamžitě vrací zpět

Ma, Fa nebo Helmans. Na počátku druhé světové války se hlavní závod v Ústí nad Labem a vůbec závody v celém odstoupeném pohraničí dostaly pod kontrolu Němců. Některé provozy musely být vyčleněny pro válečnou výrobu jiných zařízení. V komplexu šichtových továren se tak sestavovala odposlouchávací zařízení, dělostřelecké granáty a dokonce součásti střel V1. Ačkoliv za války Georg Schicht finančně podporoval československou exilovou vládu v Londýně a jeho synové bojovali v britské armádě, Heinrichův syn padl v uniformě Wehrmachtu. Po skončení války byli všichni potomci Schichtovy rodiny odsunuti z Ústí, co by nepřátelé vlasti. A jejich majetky byly zkonfiskovány, včetně rodinné sbírky německých a holandských starých mistrů, která se z větší části dostala do Národní galerie v Praze. V roce 1946 byla společnost znárodněna a dostala nové jméno. Národní podnik Severočeské tukové závody. Ty se pak staly součástí koncernu Tukový průmysl. Zajímavostí je, že jméno Georga Schichta bylo v názvu nového národního podniku ponecháno až do roku 1951. Značka Schicht byla tak zavedená, že nebylo vhodné ihned přejít ke zcela nové. Roku 1990 se Severočeské tukové závody osamostatnily jako státní podnik. O dva roky později se z něj při velké privatizaci stala akciová společnost Setuza. Ačkoliv se komunisté snažili, jméno Schicht se jim z historické paměti Čechů vymazat nepodařilo. Lidé na Schichta a jeho mýdlo s jelenem nikdy nezapomněli. Legendární Schichtovo mýdlo s jelenem nakonec přece jen přežilo všechny moderní vymoženosti a s úspěchem se dočkalo třetího tisíciletí. Přestože přečkalo léta socialistického budování, sametovou revoluci i nápor pracích prášků, v roce 2005 málem podlehlo ekologickým požadavkům. Tehdy se Setuza rozhodla výrobu zrušit, protože likvidace odpadů začala být finančně příliš náročná. Zákazníci však projevili takovou nevoli, že už o rok později se legendární výrobek znovu objevil na trhu. K mýdlu brzy přibyl i prací prášek či gel a řada se postupně rozšiřuje. Naštěstí stále roste právě poptávka po prostředcích šetrných k životnímu prostředí, kam se mýdlo s jelenem hrdě řadí.

0: vím.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Cenový strop na naftu zítra v České republice klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří je teď možné využívat bez dálniční známky. A zítřejší počasí postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra v České republice klesne. 1 litr budou čerpací stanice moci nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. Je to o 74 haléřů méně než dnes, informovalo o tom odpoledne ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nebude měnit, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce letošního října. Řidiči, kteří jedou z Hradce Králové směrem na Jaroměř, mohou v těchto dnech využít dálnici D11 zdarma bez dálniční známky. Úsek mezi exity Plotiště a Jaroměř jih slouží jako bezplatná objížďka kvůli opravě mostu na silnici první třídy číslo 33 v Černožicích a výstavbě protihlukové stěny u Směřic.
2: Celý úsek dálnice D11 mezi exity Plotiště a Jaroměř jich bude bez poplatku do začátku listopadu. Poté se bezplatná trasa zkrátí už jen na úsek mezi Smiřicemi a Jaroměří. Ten zůstane zdarma do konce roku kvůli dokončování oprav v Černožicích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je téměř 12 milionů korun, poškozených lidí a firem je více než 300. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků, říká vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan.
3: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
0: Nová rehabilitační zahrada je ode dneška otevřená ve Strakonické nemocnici. Má 7000 metrů čtverečních a je přímo v areálu nemocnice. Pacienti i návštěvníci tam najdou zeleň, vodu i cvičební pomůcky pro rehabilitaci. Upřesní Karel Matas, vedoucí technicko-provozního oddělení nemocnice Strakonice.
4: Celkově ten projekt nás vyšel na 9 milionů korun bez daně a dotace činí 70% způsobilých výdajů. Součástí projektu jsou terénní úpravy, zpevněné plochy, vodní prvek a vegetační úpravy. Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu prohráli v 11. kole Maxa ligy s Litoměřicemi 3-6, nevyužili tak šanci dotáhnout se na vedoucí Vsetín. Bod za Pardubicemi jsou v tabulce na třetí pozici Litoměřice a také Kolín, který vyhrál ve Zlíně 3-2 v prodloužení.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek čekáme v České republice ještě polojasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti, nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území, na východě a jihovýchodě republiky ojedinělé bouřky, později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky mezi 16 a 20 stupni, jinak většinou mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce rady překáží odstavené osobní vozidlo. Je to na kilometru 32,5 a blokuje pravý jízdní pruh. A pozor také v Praze. U jižní spojky ve Vídeňské ulici směr Kunratice se stala nehoda. Je to pod železničním mostem. Zatím je neprůjezdný pravý pruh. Počítejte tam se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou... Nechte toho. Společně se mnou jsou tu dnes i naši asi opak. Nejslavnější dřevění herci. No tak dobře. Dobrý den, pane Spejble. Dobrý den, Hurvínku. A aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věru, že unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, taťuldo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty hodláš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady bábovka. Tak nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou bukličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu 4 másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: Co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbije.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale ze 6 bílků, táti.
3: A dět, já vím. Nech si prosím tebe pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej 0,5 kg na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, okáž, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, čeká celý splete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí semne hezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě jednou.
3: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válečkem do nudle. To jdiš na nudle, co? Už ten celý oček a spleteš poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opa, jej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni.
2: Je,
3: No co fňukáš?
2: Tak já jsem zvedl tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale Taťuldo, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo?
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletla.
6: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletla. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tati... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak spálně, no.
5: Zima, zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No, no.
5: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiší masy. Ale v té písničce poletuje co?
4: No.
6: No, sní.
4: No.
6: No, sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: No, jo, tak, no.
7: No a jsme u toho. No.
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
4: No.
5: Počkat.
4: No?
5: Ha. Počkat, první sníh?
4: No.
6: Tati.
5: No. Jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jak je pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťulinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
5: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťulo, nebuď tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč? Kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
4: Do nemocnice.
6: Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
6: To je hezký jméno.
5: No, a jak jsem jel na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása,
5: no, no,
4: víte? Odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: Ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom mi už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych jel doletěl málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No, vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
5: No, samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No, teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tati, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: Šárce si milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo ze zadu nešťouh. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divoch. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Ale tati, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.
8: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
9: Nervové sanatorium, mluvte prosím, ale pilně.
8: Haló, je špatně rozumět. To...

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: Ano, velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no, to byla událost, to bylo něco ohromného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano. Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak ne? Trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
4: jak
2: ne,
4: jsem
2: ne.
4: se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, slyšíš, Taťuldo?
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám, no,
2: prosím, pojď.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk
4: říct...
3: není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád dál.
2: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře, ale říká mistře,
4: to
2: že?
4: Vyzrálé bylo
2: tak,
4: trošku přehnané.
2: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutý, no a nestal jste se třeba...
4: Třeba učitelem.
3: Učitelem, ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a... Ještě jeden malinový džus?
4: Ano, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil? No jo, co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že by mládež měla příklad. Smím ještě otázečku?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?

0: Jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
1: To zní velice hezky.
0: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
1: To snad ani není pravda.
2: Je, jak slyšíš.
1: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
0: Jak se má na divadle hrát?
1: Ano.
0: No, dobře se má hrát.
1: Jo, jistě, to chápu.
0: To je šalamounská odpověď.
1: To je, jistě, to je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
0: Aha, tak já vám propovím.
1: Aby pochopili tu postavu, kterou
0: vám,
1: právě vytváříte.
0: Ano, rozumím.
1: A mohl bych pokračovat, ale radši ne.
0: Ne.
1: No, jistě.
0: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
1: Slyšíš, Hurvinku? Zapiš si to za uši.
0: Nešermujte příliš rukama do vzduchu, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a přaskatí do uší floutků v přízemí.
1: Co, prosím?
2: Slyšíš, ta Duldo, zapij si to taky někam.
0: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
1: Bravo, učitelka, to je důležitá osoba.
0: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
2: Tatulo!
1: Posunu se, pardon.
0: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
1: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
0: Já nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
1: Aha! A to nebyl Našinec?
0: Ne, Našinec ani Vašinec, ne, to byl Angličan.
1: Já jsem si to hned myslel, taková hlava otevřená a on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
0: Ne. Tak star zase nejsem.
2: Mohl bych nějak rychle zamluvit ta Tuldovu nevědomost?
1: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
2: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
1: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
0: Velmi, velmi rád.
2: Mistře, máte potomka?
0: Ano, mám potomici.
2: A jak se jmenuje?
0: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už teď jméno naznačuje, je to holka.
1: Poslouchá vás?
0: Tak moc ne, zrovna.
2: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
0: No ano, tak to z toho poslouchá.
1: No vidíte, takže...
0: No, prosím, poslouchám.
1: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
0: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
1: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
2: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
1: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední-odpolední spánek.
2: To bych chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
0: Ano, jsem s ní. Psst. Tatulda už spí.
2: A ještě poslední otázku.
0: Ano, prosím, jakou?
2: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
0: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
2: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Na shledanou, mistře! Ha!

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble,
3: no?
2: Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
3: Dí-da-dí,
4: ty ještě nemáš vyžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Ty radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně.
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak tak pozoruju.
3: Eli, hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou.
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťuldo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no, krása, no, líbí se mi, ale...
2: No.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný...
4: No, to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: to
4: tatí.
2: Je střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Co pak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, hurvajc, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ty nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož, no tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: A
3: no, tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik, šmik, šmik, no i hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ustřih jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Umíte si přišít, pane Spejble.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko, to by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš... Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No, budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, a nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: Zboženou Krupičkovou.

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Mám.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí,
4: jen aby,
3: v pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak. To si, chlapče, pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Copak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou. Ha!

přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid, na mucholapku dám zaječit lap.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa 7. října. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barbuříková. Vítejte u Noční linky. Dnes se společně vrátíme do školních lavic, ale nebudeme vzpomínat jenom na první aktovku, tabuli, známky nebo učitele. Budeme mluvit hlavně o chvílích, kdy se člověk rozhodne začít znovu studovat třeba po 10, 20 nebo 30 letech. Možná jste si dodělávali maturitu, přihlásili se na vysokou školu, pustili se do kurzu nebo jste si konečně splnili sen, na který dřív nebyl čas. A možná jste přitom měli obavy, jestli to ještě zvládnete, jestli si budete pamatovat, co se naučíte, jak zapadnete mezi mladší spolužáky nebo jak to skloubíte s prací a rodinou. Právě o tom si dnes budeme povídat. Co vás přivedlo zpátky do školních lavic? Co bylo nejtěžší a co vám naopak udělalo největší radost? A přišla chvíle, kdy jste si řekli ano, toto rozhodnutí stálo za to, nebo jste to studium nedokončili? Telefon do zlínského studia je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď přemýšlejí, jestli není na studium už pozdě. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Máme 4 minuty po 23. hodině. Možná jste si kdysi mysleli, že školní lavice už máte někde za sebou. A pak vás život překvapil a posadil vás do nich znovu. Dnes v noční lince Českého rozhlasu budeme mluvit o odvaze začít studovat v pozdějším věku a o tom, co všechno takový návrat může člověku přinést. Pan Hynek z Vysočiny je s námi. Krásnou noc přejeme.
2: Hezký večer i vám. A všem posluchačům, když jsem slyšel, že se bude jednat i o to, jak začít studovat znovu, tak mě posedla myšlenka podělit se o můj příběh. Já jsem kdysi dávno se vyučil a stal se ze mě číšník, protože jsem si myslel, že nemůžu být zavřen do nějaké místnosti, kde bych byl sám nebo případně s pár spolupracovníkama, tak jsem chtěl prostě pořád kolektiv. No ale šel život a najednou jsem se ocitl v normálním pracovním procesu, ne tady v tom mým zvoleným povolání, a stal se ze mě pracovník na elektrárně Dukovany, kde jsem se zařadil do pracovního procesu, co by normální dělník. A najednou byli 3 roky pryč a chlapi se stěhovali do Temelína. A já jsem říkal, tak co teď? Mám tady postavený baráček, tak chci ho užívat a ne někde jezdit po stavbách. Tak jsem začal hledat, co bych mohl dělat. Předpokládal jsem správně, že budu muset asi z gruntu změnit moje povolání, a taky ano. Náhoda tomu chtěla, že jsem se dostal do kolektivu hasičů. A to byl úplně jiný obor. A taky bylo potřeba změnit zaměření a nějaký ty vědomosti. Takže jsem byl vyslán na nějakou, ne na stáž, ale na kurz hasičiny. A tam jsem prostě začal dělat něco úplně jiného, než jsem zatím dělal. No a taky jsem začal sledovat, co bych v té hasičině chtěl dělat. Takže když jsem to tak nějak trochu okouknul, tak jsem si vybral, že bych byl rád, kdybych se dostal do spojení. No a podařilo se mi to. Věnoval jsem tomu trochu úsilí a stal se ze mě prostě dispečer. A to byla radikální změna a změnil jsem se natolik, že jsem tady u té profese vydržel až do důchodového věku, co znamená do důchodu. Takže takhle bylo to moje, ta změna, to je potom studování.
1: Takže vy jste se dělal kurz dispečera, šel jste k hasičům.
2: No, byl jsem u hasičů a tam jsem vlastně absolvoval tady to školení na různé spojení a získal jsem oprávnění pro řízení radiostanic vlastně mimo lodních a letadlových tak celé republice.
1: Jak takže náročné to bylo a kolik vám asi bylo let?
2: Kolem 30. Takže to bylo, no náročné to bylo, ale zase úplně, že by se to nedalo zvládnout, se to dalo zvládnout. Takže když jsem tomu věnoval trochu víc péče a píle, tak se mě to podařilo.
1: No a dokážete se vzpomenout, co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Jestli je to samotné učení, nervozita ze zkoušek, protože jenom to bylo přece jenom už pár let po škole, nebo skloubit tu přípravu s běžným životem?
2: Tak ty zkoušky, ty mě nedělali problém. Říkám, já jsem to jako nastudoval si a nebyl to problém to zvládnout. To horší, co bylo, až jsem se dostal přímo na elektrárnu, tak tam potom v tom provozu, tam už to bylo podstatně náročnější, ale zase nějakým způsobem se to dalo zvládnout. No.
1: Ano, tak ta odpovědnost je velká. Zvládl jste to dobře, možná i právě kvůli tomu, že jste do toho šel s tou pokorou, že jste o tom věděl. No, tak to je krásné vědět, že člověk opravdu může studovat, vyučit se něčím jiným, než pak vlastně dál bude dělat úplně něco jiného a může se dovzdělat. Vy jste toho živým příkladem. Umíte si představit, že byste si ještě teď sedl do lavice, Hinku?
2: Tak dneska je mě 72, takže určitě ne.
1: Určitě ne. Tak si o tom budeme alespoň povídat a uvidíme, kdo nás překvapí, jakého nejstaršího studenta dnes ve vysílání Noční linky uslyšíme. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
2: Zvlášť nějakou tu univerzitu třetího věku, na to opravdu nemám.
1: No, jestli se nepodceňujete. Tak krásnou noc, opatrujte se a zase někdy příště.
2: Já děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Člověk může změnit práci, bydliště, životní návyky a někdy se rozhodne změnit i své vzdělání. Dnes nás zajímá, co vám takové rozhodnutí vzalo a hlavně co vám dalo, když jste se rozhodli studovat v pozdějším věku.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: někdy se lidé těší, až školu dokončí, jiní se po letech těší, až se do ní opět vrátí. Patříte mezi ty, kteří objevili chuť studovat až v pozdějším věku? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu, teď přesně pana Zdeňka, který volá od Mladé Boleslavy. Vítejte.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače. Začal jsem studovat v pozdějším věku, protože když jsem nastoupil do pracovního procesu, tak byl pro mě šok stávat 5 hodin ráno do práce, tak jsem hledal, co bych jako nějaký to. A učitelé ty chodí od 8 vlastně nebo v 7 hodin, takže jsem začal studovat pedagogickou fakultu.
0: Aha, halo? Tak to je teda velký oříšek.
1: No je, ale ta motivace byla velká, takže jako... No,
0: to je neskutečné, takže vám vadilo vstávat ráno do práce v 5, tak jste si řekl, no tak půjdu na učitele, ten má na 8.
1: Jo.
0: Má volné víkendy, prázdniny.
1: Jo, taky no, jo.
0: Svátky.
1: Ale úplně mě to vyvařilo, prostě už jsem pak nemohl, tak, a už jsem zase byl starší, tak už zase jsem nemohl spát, takže jako jsem se vrátil do výrobního procesu. Ale s tím studiem prostě jsem jako nezanevřel a uvažuju se přihlásit jako až budu zítra v důchodu do univerzity.
0: Počkejte, pochopila jsem to dobře, že jste to potom vzdal?
1: Ano, už jsem prostě byl vyšťavený.
0: A udělal jste přijímačky?
1: Jo, všechno.
0: Takže
1: všechno
0: vy jste teda tam ale nastoupil, ale nedodělal, abychom si to
1: ujasnili. Jo, udělal jsem.
0: Vy jste to dodělal, tu školu. No vy jste řekl, že jste se vrátil zpátky, jestli jsem to dobře pochopila do toho. A teď jste mi vypadl. No, Zdeňku, zkuste zavolat znovu. Nevím, jestli se nám to podaří propojit právě vás do vysílání, protože máme 6 linek a jsou obsazené, takže mě to mrzí. Teď si to nedopovídáme. Nasadil jste mi brouka do hlavy, jak jste to myslel. Zkusíme zvednout někoho a uvidíme, jestli to bude pan Zdeněk. Halo?
2: Dobrý večer. Tady je pan Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, vítejte, můžete povídat.
2: Takže v první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu, já jsem se teda vyučil jako zámečník a to už jsem žádnou další školu nedělal, ale pořád se něco učím, no, protože řeknu to takhle, třeba jsou v práci nový stroje, takže já třeba teďka jakouž další dobu obsluhuju VAPku, jenomže pak koupili novou mašinu, takže prostudovat si návod a takový a jde to, jo, no ale musí to člověk hodně přemýšlet, no a nevím, asi to taky zdáte, že třeba, jestli máte dílnu, tak něco spravujete, teď si třeba koupíte novou brusku, rtačku, cokoliv, tak vždycky si musíte prostudovat návod, to je zásadní.
0: Mm-hmm. Ano, tak zámečnická práce se pořád vyvíjí, přicházejí nové postupy, materiály, technika, takže se vlastně musíte učit průběžně celý ten váš profesní život.
2: No, tak to je jasný, no.
0: A máte pocit, že je to těžší a těžší, čím jste starší a starší?
2: No, spíš mám pocit, že třeba jak spravujeme třeba v práci podvozky a podobně, takže těch tramvají, tak ty moderní věci jsou strašně složitý, jo, že třeba vždycky je něco jednodušší rozdělat, než to složit a asi je dobrý buď to nafotit, anebo si to označit, jo, protože opravdu ty moderní věci jsou složitý, že abyste třeba změnila jeden díl, tak musíte vydělat 3 další, jo, že prostě nevím, proč dělají věci tak složitý, jako, že byste mu rozuměl, to jako se říct nedá, no, tak. Výrobcích, no.
0: Lákalo by vás dnes ještě něco vystudovat, kde byste měl tu možnost třeba úplně změnit profesi a dělat něco úplně jiného, jak třeba posluchač před vámi se rozhodl, tak budu učitelem, má dobrou pracovní dobu.
2: No, tak je takový dilema, protože jako mě třeba nejde těžky, no. Ona je strašně složitá, to bylo taky zajímavý téma. Takže já jsem si pořídil pravidla českého pravopisu, když si nesu jisté, tak se tam radši podívám, jo, protože to je strašně takový záludný.
0: Tak to jste šikovný, Roberte. Takže se vlastně opravdu učíte pořád. Tak děkuji vám za zavolání i za váš příběh, ať vás práce dál baví a ať máte pořád chuť učit se nové věci. Mějte se hezky a dobrou noc.
2: Moc hezky, Jarusko. Moc vám děkuji, že jste mě
3: to. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Co říct, zaspívá Jitka Zelenková v noční lince Českého rozhlasu 20 minut po 11. hodině. A pak se budeme opět povídat o tom, co říkáte na studiu v pozdějším věku.

0: Zkoušky, sešity, učení do noci. Pro někoho dávná minulost, pro jiného překvapivě nová současnost. Dnes nás zajímá v noční lince Českého rozhlasu, kdo z vás se rozhodl znovu usednout do školní lavice v pozdějším věku a proč. Paní Nora je s námi. Krásnou noc.
1: Všechny zdravím a posílám pozdrav také panu Vladimírovi do Kanady. No, já nevím, paní Jarmilko, jestli vás nesklamu, protože já asi tady o žádných univerzitách třetího věku nebudu mluvit a podobně, ale já to beru asi z takového pohledu. Do školy jsem začala chodit v roce 1948. Bohužel, musíme se smířit s tím, když jsme se v nějakém roce narodili, tak jsme vpadli do společnosti, jaká tehdy byla. Takže byla tehdy základní obecná škola, to bylo jako prvních 5 tříd a to jsme tehdy ještě byli rozděleni. Chlapci měli chlapeckou školu a my jsme chodili na dívčí školu. Potom zřídili, já už nevím, protože ty reformy, já nevím, co ministr, co nová vláda, tak to se pořád měnilo. Nevím, jestli ty reformy vždycky vedly k dobrému. Většinou si někdo něco vymyslel, aniž přemýšlel o tom, jestli to bude navždy. To vidíme konec konců do dneška. Pořád se to mění, ale že by to vždycky vedlo k nějakému úspěchu, to se nedá říct. No holc potom zřídili osmiletku. Takže já jsem tu základní školu končila tou osmou třídou a to ještě nám tehdy jako na zkoušku udělali závěrečnou zkoušku. Nevím, k čemu to vedlo, jaký byl výsledek, nevím. No ale protože v tom období už zrušili gymnázia. Do dneška můžeme litovat toho, že tehdy se dopustilo to, že ta gymnázia se zrušila, protože mimo jiné naučili se tam všechno, co bylo zapotřebí, hlavně pro ty, kteří chtěli dál studovat, ale měli tam také latinu a někde byla i řečtina. A kdyby si uvědomili pánové, kteří to organizovali nebo pořád organizují, co člověk do budoucího života potřebuje. Latina tak nutná pro všechny přírodovědné obory, pro medicínu, pro právnické obory a podobně. Není všechno postaveno jenom na technickém, jsou i ty další obory. No, horko těžko toho můžeme litovat. Nám, co jsme šli na medicínu, to chybělo. Holt, odmaturovala jsem v roce 59 a protože jsem měla o to zájem, tak jsem už tehdy měla přihlášku na lékařskou fakultu do Olomouce, všeobecné lékařství. To ještě naštěstí, že jsme měli, myslím, v 11. třídě na té 11. letce asi půl roku latiny, to už nevím, jestli to bylo, no asi to bylo nepovinné. A potom jsme měli takové základy latiny, terminologie lékařské i v prvním ročníku na lékařské fakultě. No, odpromovala jsem v roce 1966, no a potom mě čekala atestace. Přihlásila jsem se na interní lékařství, tak jsme museli čekat na termín. 3 roky jsem pracovala v nemocnici, pochopitelně člověk se musel stále učit, protože jenom ty základy i z toho vysokoškolského studia nestačily. Byly nové léky, se kterými jsme se na fakultě ještě nesetkávali. Začaly taky nové postupy. Všechno se stále vyvíjí. Měli jsme odborné semináře, na které jsem velice ráda jezdila do Ostravy nebo do Nového Jičína. Myslím, 2x jsem byla i v Praze na nějakém odborném semináři. Ale během té doby, protože atestaci, to nám potom určili termín, tak jako tak se člověk musel stále učit, protože přišly nové metody, byly nové léky, nové léčebné postupy. Takže a člověk chtěl nebo nechtěl, když chtěl dobře pracovat a když se chtěl o ty své svěřené pacienty starat, tak se musel do toho pustit. Potom někdy v 80. letech si ještě vymysleli, já nevím, jestli to bylo v celé republice, ale tady na severní Moravě, nevím, co teďka je to Moravsko-Slezský, ježišmarja, mě už se to plete, to byl Severomoravský kraj, to taky pořád mění, ještě jsem ráda, že si můžu pamatovat, že žiju v České republice, i když já stále vycházím z toho, že žiju že jsem se narodila, žila a žiju v Československu. Tak to ať mě někdo opraví, ale to mě stejně nepřijde.
2: Byl to Semeromoravský a potom teda Moravskoslezský a Olomoucký.
1: Takový, já nevím, co to byla za zkouška, oni to nazvali jako odborně politický pohovor. Kvůli tomu jsme jezdili vždycky po týdnu čtyřikrát do Ostravy, kde jsme měli přednášky z různých oborů medicínských, hlavně to bylo soustředěné na internu a na chirurgii a potom nám určili termín a dělali jsme zkoušku z té interny a z chirurgie a slavnostně to zakončili politickou odborným pohovorem, no to byla katastrofa. To byla ostuda, to byla katastrofa a ještě navíc se tam zkoušel člověk, který se chtěl bavit, byl to nějaký zasloužilý lékař z Bruntálska, zřejmě velký soudruh, no co ten měl za otázky, to nebylo vůbec možné, ten dokonce, to už jsem kolik roků pracovala v terénu jako obvodní lékařka a ten mě tam začal přesvědčovat, že nemusím dělat takovou práci, co dělám, že to všecko ve směrnicích není, že o to bych měla upustit a podobně. Mě vám to tak tehdy dopálilo, že jsem se říkala, no snad kvůli nějakému pitomému politicko-odbornému pohovoru tady nepůjdu s ostudou nebo mě nepustí dál, tak jsem řekla, a co si myslíte, kdo se o ty pacienty bude starat, kdo to bude s nimi dělat. Já jsem tam od toho, na mě se vším obracejí, ve mně mají důvěru a mně je to jedno, jestli jsem závodní nebo obvodní lékař, já jsem prostě jejich lékař, k tomu jsem byla vychovaná, vyučena a budu to dělat takhle celý život. Takže on ten soudruh asi taky skoprněl a řekl si, že asi nemá smysl se mnou bavit. No ale když to vezmu potom dál, tak já teďka, je to 7 roků, co jsem přestala pracovat, teď mám 85, takže mě už nikam do školy dostávat nebudete, ale je pravda, když z toho běžného života se člověk poučuje pořád. Hodně čtu. Mimo beletrii si půjčují i různé dokumenty. V televizi se vybírám takové pořady, které pojednávají z historie, o historickém vývoji, ať u nás nebo někde ve světě. Za tu dobu, co jsem těch 7 let teďka doma, jsem měla možnost to tak krásně dohánět. Takže zrovna taky přírodovědné různé materiály, nebo z ekologie, to jsem se za těch posledních 10 let tolik poučila, že bohužel tehdy při své odborné práci jsem na to tolik času neměla. Takže já si myslím, že člověk, ať chce nebo nechce, se stejně vzdělává pořád, protože každý den mu život přináší určité situace, ve kterých se musí orientovat, musí se naučit je řešit a to si myslím, že je to nejlepší studium a to je taky to, co člověka udržuje ještě v takové určité duševní svěžesti a proto jsem ráda, že se o takových problémech mohu dozvídat a mohu se s nimi o nich také s jinými lidmi bavit a proto se snažím také někdy dovolat do noční linky, abych mohla tyto své názory ventilovat.
2: A teď se vám to podařilo, ano. Tak paní Noro, medicína to je obor, kde vlastně učení nikdy nekončí a je hezké slyšet, že má člověk i po letech pocit, že se vybral dobře a že jeho práce měla smysl, aspoň mě to tak znělo, že o tom i teď po tolika letech o tom studiu mluvíte s takovou energií a zápalem. Děkuju, že jste se dovolala, bohužel čas jsme přesáhli, takže se musíme rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno od A do Z, jak jste si to naplánovala. Děkuju vám, děkuju moc. Ať se vám daří. Tak už se nám to přerušilo. Toto je skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. Ať se vám to hezky poslouchá a těším se na další telefonát k dnešnímu tématu studium v pozdějších letech. Věk v občance totiž ještě nemusí rozhodovat o tom, kdy je ten správný čas se něco naučit. Co říkáte?

0: Máme 7 minut po 11:30. Když se řekne návrat do školy, někdo se vybaví stres, jiný nové přátelé a další pocit, že si konečně plní něco svého. Jak to bylo u vás? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Josef ze Šlapanic. Krásnou noc.
1: Tak já toho moc nemám, teda nejsou tak zdi.

0: leteckým mechanikem, ale co se týče mé profese, tak za celý život jsem celkem musel se stále učit profesi, protože přicházely stále nové a nové letouny, takže jsme obyčejně jezdili do Prahy na 3-4 neděle naučit se novou leteckou techniku, takže dohromady, když jsem to spočítal, jsem pracoval nebo obsluhoval 35 typů letadel a z toho bylo 42 typů motorů, protože se v některých těch letadlech lišili podle série. No a tak, že jsem se musel učit celý život vlastně, dokud jsem sloužil na letišti. No a potom s manželkou byl ještě v důchodě, no tak jsem se učil obsluhovat počítač. No teď mám teda tady akorát notebook, mám tady telefon v ruce, ten je teda bez, mohl akorát poslat SMSky nebo hovořit a to jako... Co jsem dělal tu maturitu, tak to bylo v 64. roce jsme dodělali, pak zrychlili jako třetí stíhací letecký pluk, udělali jako vrtulníky, tak na tom jsem ještě sloužil něco líta a od první roce 70, tak jsem nastoupil k aerolíním a tam jsem se musel zase učit, protože každý rok aerolínka koupila jako nový typ, tak na to jsme chodili na školení a museli udělat zkoušky. No a vzhledem k tomu, že jsem na tu techniku tak po přednášce nebo to školení, tak bylo vždycky přeskoušení, tak jsem si přihlásil jako první, nechal jsem se odzkoušet, no a pak jsem šel na pivo nebo někam na oběd. Takže tak jsem sloužil. No a
1: Josefe, ale to zní jako neskutečně zajímavá práce. Co to obnáší? Co je na tom to nejtěžší? Já přemýšlím, jako co to chce člověka, aby měl opravdu jakoby dobrou hlavu a aby zvládl ty třeba stresové, krizové situace?
0: Prosím vás, já třeba, když jsem chodil do školy, no tak jsem jako matematiku, technické předměty, fyziku a tady to jsem měl vždycky na jedničku a jazyky jsem tak akorát prolízal na trojku, tím moc nešli. Takže to, ale říkám, já od mládí jsem byl jako v Ostravě a když jsem chodil do průmyslu, teda do Měšťanky, protože tam jsme se přestěhovali po válce, otec musel nechat obnovit, tak se opravit, no tak dědeček ještě žil a no, do 80 let, prostě do 54. momenta. No, penzi nedostal, protože řekli, no máte 3 děti, ať vás živějí v tenkrát za bolševika, tak asi takhle. No a já jsem tam říkali, zase bajsluješ, no něco jsem učil, piloval, co jsem mě, jako no, technický předměty nebo vyrábět něco pilníkem, takže no, a když jsem byl potom na letišti, no tak ještě to by mě dostali za úkol, já jsem vedl jako zámečnickou dílnu a samoobsluhné vozití, jako to tenkrát na letišti nebylo, no tak jsem zkonstruoval a nakonec jsem jich pro celou republiku svařil 500, to je někdo nikomu to tak nešlo, když to dostal svářeč, který přišel, to, tak tomu nedávej do ruky, ní to potom můžeme pilovat a dále.
1: Tak Josefe, to jste měl opravdu zajímavou práci. Rozumím tomu, že se tam člověk musí stále něco učit.

0: Letiště, to je totiž svět sám pro sebe, pořád se něco děje. Člověk se setká s nejrůznějšími situacemi i lidmi a musí reagovat. Děkuji za to, že jste zavolal. Přeju vám krásnou noc, hodně zdraví a krásný nový den. Čeká nás čtvrtek. Ať se vám daří.
1: Zatím dobrou noc.
0: Krásnou.
1: Já vás poslouchám každý večer a když mám, tak se snažím dovolat.
0: To jsme rádi.
2: 31 800 900.
0: Ano, od toho jsme tady 731 800 900.

0: škola v dospělosti už není jen o známkách a vysvědčení. Často je to taková zkouška trpělivosti, odvahy a víry v sebe sama. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Radka. Odkud voláte?
1: Takže dobrou půlnoc, volám tady ze Znemska, což konkrétně z Jevišovic, ale já nejsem ani tak jakoby letitě starší, jak důchodci, tamhle ty starší pán nebo ta paní, mě je 47 roku, ale proč to zkouším volat? Protože já jsem chodil do školy nějakých, já to řeknu na rovinu, ten průměr nebyl zázračný, čeština, matika, němčina, tamhle 3-4 vždycky na vysvědčení, takže jsem se vyučil opravářem zemědělských strojů. S tím teda jako ten obor dobrý, mě to i bavilo, dal jsem nějaký drsty, dostal jsem se k nákladním autům a potažmo k autobusům. Jednak k zájezdovým, jednak k linkovým, ale přišly okolnosti života takhle přinesly a musel jsem to celé překlonovat, protože v rodině nastaly potíže a já vlastně žena měla takový psychický problém, já už se neviděl s který doktory, už to vypadalo jako, že půjde na léčení kam si na psychiatrii, že tam bývaly psychické a taky tyhle věci. A já jsem měl vlastně, někdo tomu říká dědičný, někdo tomu říká naučený, možnost, jak se používají virgule, jak se používají léčitelství, tyhle věci, ale to bylo všechno málo. Takže jsem se dostal na polopsychologický kurz, řekněme tomu odborně, to kinesiologie, nechci tomu dělat reklamu, ale jde o to, že jsem vlastně z toho oprava zemských strojů překlonoval se úplně, jak kdyby k té psychologii. Pak jsem to tak nechal nějak jako spat, pomohl jsem si, co bylo potřeba v té rodině, takže není to nic smyšleného, nejsou to pohádky, opravdu ta žena se z toho jakoby dostala, že jo, vyhla se tady nějakým léčebným procesům, což obnášely antidepresiva, hospitalizace a podobné věci. Ale říkal jsem si, vnesu to mezi ty lidi. V tuto chvíli je mi 47 roku, kde teda od toho roku 16 ten kurz nebo tady ten celý tu stádiu ty kinezlogie mám jakoby za sebou a vlastně dostávám to víc mezi ty lidi, to znamená, že se dějou i situace, že k vám přijde třeba člověk na ten obloh, vyžádají pomoc takový někde, kde třeba ti doktoři zavřou tu knihu, už jako si nevíjou rady, ale pochopitelně nejlepší je to, když je to ze spolupráci s lékařema. Takže tím, jak jsem tam v tom autobuse, to, jak to mám tady to opravárenství nebo rádoby opravování různých věcí, tak se to tak nějak přeneslo mezi ty lidi. Ale proč to taky celé od samého začátku říkám? Protože fakt není na škodu se kdykoliv během života překlonout, přemotat, pokud ten člověk chce, má tu možnost, je dobré toho využít, protože každý obor obnáší něco svého a když vlastně vezmu tady tuhle tu psychologii, tu empatii, nebo to, co se tam vlastně jako v největší míře používá, není na škodu, i v tom autobuse je to použitelný, kolikrát vám přijdou děti jako cestující, zhrzení, zklamaní s tou psychikou, potom i dospěláci jsou v tom kolikrát namontovaní, takže ty lidi můžete probrat, někdo za váma dojde, někdo ne, víceméně je to takový, nechci to říkat hanobně tady do toho rádia, může to někdo napadnout, jo, vy nejste doktor, nejste tohle, ale pro mě znamená pravidlo, není ten, kdo ví, umí, ale ten, kdo vyřeší ten problém. A jestli je to opravárenství, jestli je to, jak říkal ten pár, pilotní motory, protože na letišti v náměstí na Doslavovu na vojně jsem byl taky, takže vím, o čem to je řeč, ale tam jsem nebyl jako technik, tam jsem byl jenom jako voják. Každý ten obor má svoje a zase zastávám pravidlo, a to už tamhle od těch 30 roků, kdy se to přišel, opravdu, pravdu má ten, kdo vyřeší, ne, bohužel ten, kdo ví, ale bez těch vědomostí to nejde, takže Radku, opravdu, pokud to někdo poslouchá, posouvat se, když to jenom trošičku jde, pokud možno neusnout na těch vavřínech, ale to je na každým vlastně jednotlivci.
0: To je opravdu velká životní změna od oprav zemědělských strojů ke kineziologii, psychologii. A vlastně zatím nebyla kariéra, ale snaha pomoci člověku, který je vám nejbližší. To je samozřejmě chvályhodné s metkám a samozřejmě to bylo obrovský hnací motor, který vám pomohl dokončit to studium, ale jak vlastně těžké to je úplně změnit svoje myšlení, začít se věnovat něčemu úplně novému. Co je na tomto ze všech nejtěžší?
1: Víte, co nejtěžší je fakt ta vůle, to znamená, člověk chce domoct. Mě teda v tom mým životě hodně, měl jsem, co jsem měl. Byla žena, která měla těžké potíže, byly dvě malé děti a teď tu rodinu ukočírovat, ukaučovat to. Co teď, nebylo pomoci, to znamená jediná možnost ta hospitalizace, tyhle ty věci. Já říkám, to přece moji vrstevníci normálně fungovali, nikdo ty potíže neměl. Já jsem otvíral knihu furt do neznáma, já jsem furt nevěděl, co bude, až pak jsem jednou řekl nic, nechám to, ať ona si vybere jakoukoliv pomoc, najde, kdokoliv jí co poradí a já jsem jenom následoval. Jenomže ty kroky se propletly, takže vlastně, jak jsem na začátku řekl, s těma virgulema se to propojilo s tou psychikou, teď ono tady do toho rádia to nevysvětlím, tak mi řekla, takže ty spojitosti tam nastaly a já jsem se jenom ocitl tak jakoby z jedné strany na druhé, hold, tak se nebudou spravovat auta, motory a tyhle ty věci, ale dají se spravovat tady s lidima, jo? To znamená, každá práce má svý jedno, bez druhého se neobejde. A vždycky čas od času, že jo, tak taky si někdy mlsnu k tomu autu, zavrtám se tomu, ale jdu od toho pryč, důležitější jsou fakt ty lidi, ty děti, opravdu ty psychické potíže těch lidí, když pak vidíte, že někdo v vozovkách, která v dobrém padá na hubu, nemá pomoci, hledá tu pomoc, mnohdykrát lidi hledají, ani o tom nemají kde, neví o kde, jo. Takže někdy je nasměřujete, někdo opravdu potřebuje ten hospital, že jo, nebo různý ty lékaře, ale bez těch to nejde, jo, bacha na to. Ti doktoři opravdu, pokud je ta spolupráce s lékařema a oni jsou nakloněni těmto alternativám, tak tam je ten úspěch až nejlepší.
0: Dobře. Radku, tak moc děkuji i za ten vzkaz, který jste řekl zhruba v polovině našeho vyprávění, kdy jste posluchače nabádal k tomu, aby se nebáli pustit se do studia, změnit svůj obor, i když už má člověk kus života za sebou. Děkuji za ten příběh, bylo to pozitivní, tak jsem ráda za tu energii, kterou jste nám přenesl. A teď se pojďme společně poslechnout Pavla Bobka, protože náš čas našeho povídání se chýlí ke konci.
1: Takže všem posluchačům i rozhlasu pěknou dobrou noc, děkuji za prostor a ať se daří do budoucna.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Minuta po půlnoci. Je před námi druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu a pořád zůstáváme u tématu návratu ke studiu. Z našich příběhů je krásně slyšet, že člověk může k učení přivést práce, životní změna, rodinná situace, ale také obyčejná chuť posunout se dál a zkusit něco, na co dřív nebyl čas. A možná právě teď poslouchá někdo, kdo si už dlouho říká, že by si chtěl dodělat školu, přihlásit se na kurz nebo se pustit do úplně nového oboru. Jestli jste to někde udělali vy, zavolejte nám, co vás k tomu přimělo, čeho jste se nejvíc báli a co vám nakonec studium přineslo. Já se jdu podívat na web Noční linky, tam píše Radka. Zdravíme všechny posluchače po gymnáziu, kdysi hrozně dávno jsem chtěla studovat na Přírodovědecké fakultě v Olomouci obor ekologie a biologie. Bohužel mě nevzali ani na druhý pokus. Tenkrát se mohla podat přihláška jen na jednu školu. Tak jsem nastoupila do administrativy. Svůj sen mít vysokou školu jsem si splnila v 50. na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Moc jsem toužila po studiu. V ročníku jsem byla nejstarší studentka, ale vůbec mi to nevadilo. S mladšími jsem si dobře rozuměla a omládla jsem. První ročník jsem zvládla skvěle, všechny zkoušky na poprvé. Pak to bylo těžší, kolikrát jsem chtěla studium vzdát, ale zapla jsem síly, letos odstátnicovala a diplom mám. Splnila jsem si sen a zvedla sebevědomí. Jen je mi líto, že jsem nezačala studovat dříve. Moc krásné bylo, že jsem na promocích měla i oba rodiče. Jsem na sebe pyšná, našla jsem při studiu i skvělou kamarádku. Paní Radko, tak moc děkuji za milý vzkaz. Další vzkazy si můžete přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka anebo zavolejte 731 800 900. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Které životní kapitoly se dají otevřít znovu, i když jsme si mysleli, že už jsou dávno uzavřené. Dnes budeme mluvit v noční lince Českého rozhlasu i v této hodině o té školní kapitole. Haló, kdo tam? Tady je Jarka. Haló? Paní Irenko, slyšíme se? Je mi líto, tak telefonní linka nás tentokrát zklamala, věřím, že ne, paní Irenka, že si to nerozmyslela. Tak zkuste znovu vytočit 731 800 900, abyste se dostala do vysílání. Já se podívám teď na web, vzkaz paní Lídy z Moravy. Dobrý večer, jsem z generace, která se ještě neučila pracovat s počítačem, ale abych v 55 letech našla odpovídající práci mému vzdělání, musela jsem to umět. Tak jsem se dostala do kurzu na počítače, který byl zakončen státní zkouškou. Ta platila i ve světě. Byla jsem tam jedna z nejstarších. Vesměs tam byli mladí jen proto, aby dostali certifikát a vrátili se zpět, konkrétně do Anglie, kde už měli zajištěnou práci s počítačem. Samozřejmě s ním už uměli. Učení bylo náročné, hlavně kvůli věku, kdy už hlava toho moc nepobere. Myslela jsem, že mi brzo praskne. Tak jsem říkala našemu kantorovi, ať se na mě vykašle, že už to nedám. A on na to, že mě i přes můj odpor všechno naučí. A naučil. Dodnes z toho čerpám a to je mi 75 let. A když se vyhlašovala anketa Jana Amose Komenského pro nejlepšího učitele, už přesně nevím, jak se to jmenovalo, tak tento pan učitel byl oceněn a to právem. Dodnes na něho vzpomínám, moc mu děkuju, že měl se mnou trpělivost Lída z Moravy. Tak a teď se pojďme podívat na naši telefonní linku. Kdo volá?
1: Krásný večer. Tady je Anna z Miroslavy, já vás moc zdravím, Jaruško.
0: My vás také
1: zdravím,
0: už jsme
1: posluchače. A já bych chtěla říct si můj příběh. Když mi bylo 56 roku, to bylo v roce 2005, tak během 3 měsíců jsem ztratila zrak. Byla to cesta delší, ale během 3 měsíců jsem se octla ve tmě, absolutní tmě. Bylo mi 56 roku tehdy, psal se rok 2005. Takže jsem se nějaký rok zmítala, pak jsem se asi po roce a půl jsem se naučila pracovat s telefonem pro nevidomé. No a když mě mělo být 60 roků, protože jsem celý život něco četla, něco studovala, pokud jsem potřebovala něco vědět, tak jsem sáhla po knize, tam jsem se to dozvěděla. Ovšem, když člověk se objevil, ocitl ve tmě, tak nebyla možnost. A to rádio už mi nestačilo jenom ty vědomosti čerpat z rádia. Tak když mi bylo 60 roku, tak jsem si, mělo mě být, tak jsem se rozhodla, že si udělám počítačový kurz pro nevidomé.
0: Aha.
1: A tak jsem na tom začala pracovat. A půl roku jsem se, tam byla podmínka a v životě, protože jsem pracovala manuálně a manuálně jsem byla zdatná, ale s nějakou takovou technikou jsem nikdy nepracovala a byla podmínka naučit se všemi 10 psát. Takže mi Tyflocentrum půjčilo starý počítač, hlavně od té klávesnici to šlo a já se půl roku učila psát všemi 10. Byl to středoškolský kurz a měla jsem ten počítač doma a vždycky přijela lektorka, zadala mi práci, tak jsem se naučila od písmena k písmenu všemi 10. Ano. No a pak jsem absolvovala půlroční kurz na ten počítač. Jezdila jsem do Brna v doprovodu manžela a jednou týdně na 2 hodiny. Takže musím vám říct, že když jsem byla poprvé a ten technik mi vysvětloval, jak to funguje, ten počítačový proces, ty nuly, jak se na sebe navazují, už to dneska taky všechno je pryč. No a tak jsem ho absolvovala. No a v 60 letech teda jsem úspěšně absolvovala kurz pro nevidomé na počítači.
0: Ano.
1: A musím vám říct, to není jednoduchá věc, že si někdo myslí, že vám ten počítač všechno řekne. Tam myš je vám k ničemu a to, co vám přečte ten počítač nebo ten odečítač z té obrazovky, tak se na tu obrazovku musíte v prvé řadě dostat. A to musíte všechno přes tu klávesnici, přes různé zkratky, které musíte ovládat. Není to jednoduché, ale zdárně jsem to zvládla. No a měla jsem počítač teda ten starý 15 roků a loni jsem si pořídila nový a všechno bylo zase úplně jinak. Úplně jinak. Takže jsem se musela zase učit nové zkratky, nově všechno. No ale je mi 77 a to, co potřebuji, dostat se na Wikipedii, napsat e-mail, odeslat i přijmout e-mail, poslechnout si ledas, co na ty různé servery, abych si poslechla zprávy nebo nějaké dokumenty si poslechnout nebo nějaké podcasty. Prostě zvládám to. A to právě je pro mě veliké plus, protože zvídavá a cílevědomá jsem byla vždycky. A kdyby člověk zůstal takhle ustrnutý jenom u toho rádia, protože televize vám nedává žádný impuls k nějakému vzdělávání pro nevídavého člověka. Musela byste mít nějakou zvláštní televizi, která vám to... No takže jsem spokojená, že ledas co si dokážu tam najít, hledat, co se dozvědět, protože kniha na to do mých rukou už nemůže přijít. A takže ten počítač je pro mě velkou pomocí.
0: Určitě, Aničko, no to vás obdivuju, že jste se po tak zásadní životní změně rozhodla nevzdat a pustit se do něčeho úplně nového. Už jenom to rozhodnutí naučit se pracovat s počítačem muselo chtít odvahu, trpělivost, pak si tím projít, ale ono... Je to opravdu dneska hrozně fajn, když to umíte a ten život vám to usnadní. Je to tak?
1: No určitě. Protože kdyby to člověk neovládal, tak vlastně já nevím, jak bych to vyjádřila, se z něho stane, skoro bych řekla, analfabet. Jo, protože na tom si osvěžujete stále ten český jazyk, když píšete ty e-maily nebo něco takového, že jo, nebo i svoji nějakou úvahu si dáte do těch dokumentů svých a takže tu češtinu si, a takhle by člověk úplně zapomněl, já už tady 21 roku, více jak 21 roku nevidím vůbec, takže... Mozek zapomíná, že jo?
0: Tak ho tím trénujete. Aničko, tak děkuju za zavolání. Myslím, že jste krásným důkazem toho, že člověk může začít něco nového i ve chvíli, kdy mu život připraví velmi těžkou zkoušku. A to je velmi inspirativní pro nás všechny. Tak vám přejeme hodně sil a radosti. Ať vám všechno, co jste se naučila, dál dobře slouží.
1: Jo, dobře, děkuju. Mějte dobrou noc všem, mějte se hezky. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sednout si po letech znovu nad učebnici může být zvláštní pocit. Člověk má víc zkušeností, ale možná i víc pochybností. Přesto právě tehdy může studium dostat úplně jiný smysl. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Tak ještě jednou krásný večer posílám Marcela z Moška.

0: Marcel Zmože, kdo zpíval v noční lince Českého rozhlasu. My pokračujeme v povídání o studiu v pozdějším věku. Je s námi paní Mirka. Krásnou noc přejeme do Brna.
1: Dobrý večer, Jaruško, ještě jednou do hezkého Zlína a zdravím taky všechny posluchače. No, nedá mě to, aby se nevrátila k tomu svému příběhu, i když mám pocit, že už něco možná z toho posluchači slyšeli, ale prostě tak začnu taky nějak. Když jsem odmaturovala na průmyslové škole oděvní v Prostějově, byla to krásná škola, perfektní, hodně nám dala. Odcházeli jsme jako technici nebo návrháři pro všechny oděvní podniky v republice. Pragoděv, Praha, já nevím, Severka, Cvikov, dole to byla na Slovensku Makita Puchov, dole potom Otavan Třeboň, no a tak, anebo v Brně Kras Brno, oděvnictví města Brna, pak Kus Brno, že? Takže my jsme prostě nastoupili potom na umístěnky tady do těchto podniků. A já jsem nastoupila do národního podniku Kras, tenkrát to byl národní podnik Kras, a po krátké praxi mě náš pan šéf, ředitel podniku, dál řekl, ty půjdeš na učňovskou dílnu, takže po té praxi i odpolední směny, to byly na dílně v Horku, no to bylo něco. Ale tak jsem to všechno zvládla, takže jsem potom učila děcka na dílně a pořád jsem toužila ale jít do školy, poněvadž učni měli, jak víme všichni, měli týden dílny u nás a týden ve škole jako teoretickou výuku, bylo to na Charbulové v Brně. No a já jsem pořád potom šilhala, až jsem se teda tam dostala. Tak jsem začala učit oděvní předměty, technologii, kreslení, střihu, materiály i ekonomiku. No a uplynul krátký čas a ono to prostě nestačilo pro maturita, tak jsme si museli dodělat, to byly necelé 2 roky, říkalo se tomu takové pedagogické minimum pro učitele odborných předmětů. Bylo to v Brně na Poříči, na pedagogické fakultě a bylo to něco úžasného. To se mně moc líbilo. Tam byla pedagogika, metodika výuky odborných předmětů, ale taky třeba biologie, psychologie. Moc jsem to chtěla ještě potom dělat dál, ale už to nějak prostě nešlo. Takže ukončili jsme závěrečnou zkouškou a já jsem vesele mohla učit jako učitelka odborných předmětů. Tak a pokračuju ale dál. Uplynulo, já nevím co, 4-5 let, měli jsme praxi, no ale ministerstvo školství tenkrát prostě dalo nějakou směrnici, že to nestačí a že bychom měli mít plnou vysokou školu. No ale to už nám bylo tak asi 55 let. Ale nedalo se nic dělat, byli jsme 4 takhle učitelky, takže to prostě zkusíme. Jenomže oděvní obor žádnou takovou vyloženě vysokou školu neměl, tak jsme jezdili do, to se nějak jmenovalo Vysoká škola strojně technická v Liberci. Teď si, Jaruško, představte, že teda z Brna do Liberce. No. Vdané ženské, které mají děcka. No, tak nic. Tak sranda, byla to trochu i sranda potom. Věra, moje kamarádka, kolegyně, měla nového trabanta. To už jsme tam byli asi 5krát. A tak Věra říká, tentokrát pojedeme trabantem, holky, já ho projedu. Jenomže byla špatná řidička, ještě to tak neuměla. A my jsme vyjeli za Brno. Za Brnem byla taková přestěvnice, rozdvojovala uprostřed sloupek s nějakou značkou a Věra. Ježišmarja, kam mám jet a hrk do té značky. Tak si to představte, tak prolomila tu kapotu vpředu. Ale tak to jako prkalo,
0: Paní
1: hrkalo.
0: Já se vám omlouvám, ale ten čas nám běží velmi rychle, tak kdybychom šli k té
1: Honem, honem budu. Jaruško, no tak my jsme tam nějak do toho Liberce dojeli, protože jsme se stavili někde v nějaké opravně a ti nás na to podívali chlapi a řekli, můžete jet dál, ale až se vrátíte, tak do opravny. No, tak dobře, tak jsme přijeli do toho Liberce a už jsme měli teda po náladě. Už to prostě nešlo, protože bylo to těžké pro nás. Byla tam fyzika, byla tam chemie, byla tam matematika a my jsme dávno už po maturitě toto všechno zapomněli. No a tak jsme prostě, to jsme pořád počítali, co si pamatuju, jeden vlak vyjel z té stanice, druhý z opačné, v kolik hodin, jakou rychlosti, no ale to bylo. Tak prostě, jak na mě měla přijít řada, tak srdce mě bouchalo. No, Jaruško, bo už to se snažím zkrátit. Takže my jsme si řekli, tak toto je znamení, opravdu to my jako dělat nemůžeme. No, tak jsme to ukončili, no a protože jsme měli už delší dobu praxi, tak nám to bylo prominuto a jelo se dál. Samozřejmě, že bez zvýšení platu. Ale to nám nevadilo, učili jsme dál, jezdili jsme tam, kde jsme to nejvíc potřebovali, uplatnili a to byl třeba oděvní průmysl Prostějov, speciální stroje, tam se poprvé začaly kreslit střihy počítačem a různé speciální stroje tam měli. Tak toto my jsme právě potřebovali.
0: Paní Merko, vy byste to asi dovysílala až do jedné hodiny, jak vás tak poslouchám.
1: Já ale už končím. Takže ano, to byl můj příběh, když jsem 55 začala teda studovat na vysoké škole, ale prostě to nešlo. Ale na počítači jsme se naučili. A
0: dívejte, to je,
1: se na
0: to je jedno, že to nešlo, jste skvělá, ta odvaha.
1: No, to, to, je, to bylo, Jaruško. To ne,
0: zkrátka
1: to
0: úžasné, můžete si říct, udělala jsem pro to maximum a že to nevyšlo. Už je no, na druhém
1: no
0: místě.
1: A potom samozřejmě počítače, tak to jsme měli ve škole kurzy, ale nejvíc jsem se naučila až v pozdějším věku. Chodila jsem dokonce na tu počítači techniku, na počítací techniku do knihovny Mahenové, která
0: ano, téměř
1: zadarmo pro důchodce měla tady tyto kurzy, chodila jsem tam rok, bylo to za babku, téměř zadarmo, naučila jsem se perfektně na počítači. Mám všechno možné i v telefonu, přetaženo teda z internetu do televize, tady do mého milovaného mobilku chytrého a tam já mám všechno.
0: Dobře, tak paní Merko, děkujeme. To je báječné, že jste neskončila u jedné školy, u jednoho kurzu, u jedné zkoušky, když nevyšlo jedno, pustila jste se do něčeho dalšího. Tak já doufám, že vám ta práce s počítačem pomáhá v životě. Jsem ráda, že jste se s námi teď sdílela, že jste nám o tom popovídala. Mějte se dobře, zdravíme ze Zlína do Brna, paní Merko.
1: Slovácké, že jo? Máme tam dopravu, je tam všechno.
0: Musím, paní Mirko, omlouvám se, teď mi asi neslyšíte nejlépe,
1: jo,
0: ale už
1: dobře.
0: Se loučíme.
1: Ano, aby ještě měli jiní možnost. Tak děkuju moc a prostě žije se dál, no. Tak, děkuji, mějte se hezky všichni a někdy naslyšenou. Příběhy.
0: To je nádherná písnička od Jana Kalouska, dlouho jsme ji nehráli, je to písnička, která nestárne a proto si ji pojďme teď oživit. Za 2 minuty bude 1:30, já se vás opět za chviličku zeptám na studium v pozdějším věku.

0: Paní Dana je s námi v Ruční Hlince Českého rozhlasu. Vítejte, moc vás zdravíme do vysílání.
1: Ano, už jsme ve vysílání.
0: Ano, právě teď. Tak jaký je rozdíl mezi učením v 18 a třeba ve 40, v 50? Máte zkušenost?
1: Ano, mám zkušenost takovou celoživotní. Tak v těch 15 to bylo tak, že jsem chtěla dělat školu umělecko-průmyslovou, nedostala jsem se, šla jsem do zaměstnání proti vůli rodičů a tam jsem si řekla, že to zkusím příští rok zase to nešlo. Tak jsem pobyla na radu kolegů v zaměstnání, v ateliéru projektantském, dělala jsem kresličku, dělala jsem si kurzy zeměměřičský a já nevím, všechny, co byly příslušné k tomu, k té práci, kterou jsem chtěla dělat. A chtěla jsem to zkusit, znovu zase to nešlo. Tak plynul čas a nastoupila jsem v 18 na průmyslovku stavební, udělala jsem si stavební průmyslovku. Ale stále jsem to toužila po nějakém tom tvořivém studiu a chtěla jsem na architekturu, jenomže mezi tím se tam už namotal ten 68. rok a 69. a já jsem byla takový průšvihář, všude jsem se ušela taky namotala, tak jsem měla napsaný vždycky v tom posudku, že nejsem kádrová rezerva. Tak to šlo až do těch 90. let a pak teda, když už to zase bylo možné, tak jsem si řekla, no děvče, 1045 pryč, ale zkus to. Tak jsem to zkusila a na radu, protože jsem nevěděla, co chtěla jsem studovat psychologii, ale na radu mého pana faráře jsem se teda dala na studium teologie, protože jsem už předtím vypomáhala jako laický kazatel. Vůbec v našem sboru jsem takhle působila jako taková kontaktní osoba, nebo já nevím, co mezi různě, mezi věřícími. A tak jsem studovala teologii nakonec a úspěšně jsem ji dokončila v 50 letech. No a tak šel život, tak jsem měla ještě vlastně druhé zaměstnání, kromě toho svého v té stavařině jsem byla celkem celý život. Ale stále, i když jsem už v důchodě, byla jsem po úraze, teďka skoro nechodím, mám vozík, ale jako trošičku se pohybuji po svých dvou berlích. Ale pořád mě to ke studiu láká, takže tím chci říct jenom to, že studovat je takové velké dobrodružství, které, když si to člověk dopřeje, mu může vyplnit jaksi život. A vychovala jsem při tom studiu 3 děti, úspěšně všechno jako vypadalo tak slibně, zaměstnání se mě líbilo, všecko, co jsem dělala a kromě toho technického, co bylo to základní, jsem měla ještě to další, tedy potom tu duchovenskou činnost, takže to bylo takové příjemné. Vyvážené bych řekla.
0: Tak ano, u vás je to jasné. Vy jste příklad toho, že na studium opravdu není nikdy pozdě, ale opravdu jste mě pobavila tím, že pán farář rozhodl o tom, co budete studovat. Teologii.
1: Ano, protože
0: neskutečné.
1: Moje babička říkávala maminka a pan farář se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No a co vám poradí dál, abyste studovala?
1: Co jsem teďka si studuju, tak co mě zajímá hodně ta psychologie a filozofie a tak, no, tak taky mě to posunulo v těch oborech, že jsem si začala vybírat literaturu, no a teďka co louskám, teda, ale opravdu louskám a je to strašně těžké a strašně náročný Komenského Náprava věcí. To je tak úžasná kniha, a tak, ale tak náročná a složitá, že musím otevírat další a další, abych porozuměla, teď se teda ptám i umělé inteligence, ale ona někdy se s tou mou inteligencí tady špatně mluví o takových věcech, hodně duchovních, a je to pořád na jedno brdo, tak tam už se moc neradím. Takže tak.
0: No v každém případě vám to studium určitě pomáhá i v běžném životě, nejenom to studium teologie, ale právě to, jak čtete, jak se zamýšlíte, naučilo vás to určitě to studium práce s počítačem, pracujete teda s umělou inteligencí, takže vás to posunuje. Dovolíte mi osobní otázku, kolik je vám let? Omlouvám se, jestli jste to říkala, že jste se to přeslechla.
1: 75.
0: 75.
1: No, ještě jsem loni celý rok zaskakovala, když bylo potřeba, tak jsem v té náboženské obci, kde jsem působila předtím, tak jsem ještě zaskakovala celý rok i v tomto věku. No.
0: Tak tentokrát se loučím s velkým obdivem, paní Dano. Jsem ráda, že jste s námi teď vysílala, stálo to za to, bylo to přímo k tématu věcné. Obdivuju vás, že jste se do toho pustila i v pozdějším věku a hlavně do tak náročného studia.
1: Ano, ano, je to jedno z nejnáročnějších i kvůli těm jazykům, co člověk musí vlastně udělat.

0: Marcela Holanová, za minutu bude 3/4 na 1 poslouchat Český rozhlas Noční linku a teď také příběh pana Ládi, který volá až ze zahraničí. Je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak nám to přibližte, odkud.
1: Takže se slyšíme. Především děkuji vám všem, vám paní moderátorko, vás znám po hlasu, já jsem nový účastník, posluchač.

0: jako noční linky asi v tento rok, nějak tak, takže jste úžasná, určitě pěkná žena. A chtěl bych poděkovat dnešní, slyšel jsem poslední paní Dana, já myslím, vykládá nádhera. Především paní doktorka Nora, děkuji za pozdrav, paní doktorko. Já bych, myslím, na Facebooku, já jsem přesvědčený, že bychom se mohli takhle nějak kontaktovat. No já jsem novic v tady elektrotechnice, já jsem neměl to čas, až teď, když jsem po úraze, takže jsem jako celkem moc nechodící, jenom s tím vodítkem, takže jsem opravdu rád, že můžu slyšet nádherné lidi, paní Jana Nevidomá, proto jsem nejvíce sorry, protože to je něco, to musí být něco hrozného. Jo, takže paní Jano, jste statečná. Děkuju.
1: Dobře, Láďo, ale pojďme k vám.
0: Ano, no, tak to je, já jsem se vyučil automechanikem v Ústí na Orlicí, jo, jestli to víte, kde je, to jistě, že víte, kde je Ústí na Orlicí, Šestka Třebová, z Novohojčína se jezdilo rychlíkem na odvězovky každý
1: ano,
0: dva měsíce.
1: Takže jste se vyučil čím?
0: Automechanik, no. A to byla chyba, jsem měli dražší začišníka nebo tak, něco takového, ale to je jedno. A nejlepší by bylo v mojem životě, kdybych jak jdu zpátky, protože mám 81 roku, kdybych mohl jít zpátky, kdyby se to mohlo vrátit všechno, tak já bych šel studovat hudbu, zpěv a tanec. Tanec byla moje parketa s mojí ženou, jsme tančili všude na světě. No, Karabie, no, Kuba, Dominikána, Bahamas, a to jsme prostě všude tančili. A takže to jsem určitě jsem to promeškal, měl jsem to i studovat. Ale nic se nedá vrátit, takže jak říkám, nechci to protahovat, aby mohli se dovolat ještě ostatní. Takže ještě, jestli byste chtěla něco vědět, tak prosím.
1: No Láďu, zatím teda víme, že jste se vyučil automechanikem a teď chcete studovat zpěv a hudbu, ale tak co bylo mezi tím, to jste dělal celý život opravdu toho automechanika jako práci, nebo nebyla příležitost k tomu, abyste dělal něco třeba právě s tou hudbou?
0: Ale byla ne, to bylo teď momentální nepochopení. Já jsem řekl minutu předtím, že jsem udělal chybu, že jsem se šel učit automechanikem, ano. I když to bylo perfekt, jo.
1: Jsem pochopila, ano.
0: Ano, no ale já jsem si myslel, kdyby se to všechno nám mohlo vrátit, aby jsme se mohli rozhodnout studovat něco jiného.
1: Já jsem si říkala, jestli vás to třeba teď ještě neláká, protože dneska se může začít studovat i v pozdějším věku.
0: Ale ano, že já jsem ve svém mozkovou příhodu taky v loni a takže já jsem teď na tom nějak jinak. No, tak, ale to, jako bych, to byl můj takový sen. Vlastně teď je to, jo. Kdybych se to dalo změnit, tak bych šel jako na se něco jinému věnovat. Jenomže byla z 19. na vojnu, potom jsme se ženili, jo. Rodili se děti, většina nám, jo. A takže už potom to všechno bylo jiné. Jakmile se dva lidi dají dohromady, tím pádem, když se vezmou, tak už se to všechno mění. Ne u všech, to je samozřejmě. Jo, to záleží na zájmech obou, čemu je třeba se věnovat. Studium. Jo. Naši kluci tady vyrostli, chodili do školy ty první, potom se nám tady narodil ten čtvrtý, ale to je jedno. Ale oni dělali si různé kurzy a studovali taky, ale většinou nechtěli studovat na nějaké ty vyšší jako na doktory nebo takhle, ale takže jsou všichni kolem té techniky, no. Takže asi tolik, no, já opravdu nevím, jak bych
1: Láďo, já myslím, že vy jste se vlastně musel naučit i s počítačem, protože předpokládám, že právě teď voláte přes počítač, je to tak? Takže vlastně se učíte
0: ne,
1: i v pozdějším věku.
0: Přes chytrý telefon.
1: No a dobře, tak není to počítač, ale i tak to chce
0: no je to,
1: umět.
0: To je vlastně počítač, to je vlastně počítač, to je
1: ano,
0: taky.
1: Někdy chytřejší než my, vidíte.
0: Ano, možná, no a to se mi taky nelíbí, ta umělá inteligence, prosím vás, to je soubor úžasných počítačů, když lidi tam volají a ty odpovědi tam samozřejmě jsou, jenomže to je něco jako encyklopedie v těch knihách, dneska to není v knihách, je to právě tady v tom telefon, v té technice, takže je to pohodlné, lidi vlastně nemusí už ani studovat, jenom se můžou ptát, no ale to je špatně. To je velice špatně. Takže asi tak lidi nečtou, málo ti mladí depák. To jenom se tak, všecko tak easy, jako easy, snadně, jo? Takže tak asi.
1: No, je to opravdu pravda, že umělá inteligence možná lidi odvádí od bádání, protože, jak jste řekl, oni se zeptají, oni nepátrají, nehledají, nestudují a my se pak necháme někde rychle strhnout, ale já myslím, že ještě dost z nás má doma knihy a o to víc, že si uvědomujeme tu hrozbu, tak na to myslíme a věřím, že to nebude tak špatné právě tím uvědoměním si toho, jaká hrozba by to mohla být a že ty knihy opravdu budeme dávat jako dárky lidem, kteří je budou otevírat těm, myslím, mladším generacím a pochopí tu hodnotu těch knih.
0: Mohu něco říct ještě?
1: Ano.
0: Mohu říct. Já přemýšlím tyto dny, nebo že na otázku, kterou chci položit tady té umělé inteligenci, ale nevím přesně, co ještě se zeptám. Takže na tom strašně pracuju. A tak to je taky určité studium ve mně, že
1: dobře,
0: studuju.
1: Tak nám potom dejte hlavně vědět výsledek, dobře?
0: Dám. Určitě paní
1: vás,
0: Jaruško.
1: Vládě.
0: Taky vás. Všech vás mám rád a rád vás poslouchám. Tak se opatrujte. A světu mír, fašismus pryč. Prosím vás. Děkuju.
1: Dnešní noční linka je u konce. Z vašich příběhů bylo krásně slyšet, že učit se můžeme opravdu celý život. Někdy nás k tomu přivede práce, jindy okolnosti a někdy prostě jenom chuť posunout se dál a splnit si něco, co jsme dlouho odkládali. Děkuju za všechna dnešní zavolání, otevřenost i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď váhají, jestli ještě není pozdě začít. Není. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a dobré ráno do dalšího dne.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý, to my většinou, nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechno se vykouzlo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, na něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat ne. Během toho čtení.
3: No, tak.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zase by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi, přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal, ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvílema zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě okolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30. To už bych nestihl seriál na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde, to se mu toho doktora má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni tři k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do týmí koukla Naděja, já se do nich nedívám vůbec, já to nesnáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekla, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no, tak to byla taková doba, no, škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě, já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatý, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytujou, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posila toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola. Tak...
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovský, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčnej, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z vřínu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky. Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem s tou hezkou hodinku. Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
2: Ne, po skončení, no, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matkou. Tady najednou bylo, přiší si obal žákovské knížky s vykřičníkem. No, to byl povel paní učitelky. Že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausepa. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. Pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva, oni se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty takže, byli takový, no, jo, takový, já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano,
2: tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykaj. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako,
2: hraješ si s ohněm, holka, no. Ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla znovu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity a říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, a kupovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků. A bylo vždycky těžké najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestné, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, když jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise sem vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propadl, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 4:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek. Aha. A já byl úplně zoufalý, protože já nějaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říkal, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to budu dát přesně. A já říkám, já vím, no tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti poved, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu
3: říct. Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. Pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to bylo?
2: Petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako, ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění před Vánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí?
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Znervozity, ano.
2: Nejvíc se smál otec, v jeho šaktovce jsem ten účet našel. Tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo. Šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, po který jsem toužil, o který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet od ní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. A ten účet zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistickým bojovníkům. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly velmi tristní a byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano. Počasí. Hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo, všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Ada.

0: A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdu schánět pro Janu.
1: Dobrý.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají a tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebe menší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips.

zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky, navzájem spojené šňůrami elektrického vedení, rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku, naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený a ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého a když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech a on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila, dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc. A otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle.
Jo, tak buďte zdraví, ano. Jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky. I do nového roku. No jo, jako loni. Tak, taky tak. Tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Na Češ si otec vzpomněl, že něco zapomněl. A honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim. A tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.